0: Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ceny ropy prudce vyskočily, a to poté, co Irán oznámil přerušení diplomatických jednání se Spojenými státy a kompletní zablokování strategického hormuzského průlivu. Teherán tímto krokem reaguje na izraelské porušování příměří v Libanonu a v pásmu Gazy. Blokádu plánuje rozšířit také na průliv Bab al-Mandab. Napětí na trzích navíc eskalovalo po víkendových vzájemných vojenských úderech mezi americkými silami a iránskými revolučními gardami. Tyto události zásadně ohrožují naději na prodloužení příměří, o kterém měl rozhodovat americký prezident Donald Trump. Čeští hokejisté klesli po pátém místě na mistrovství světa v žebříčku Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Do čela hodnocení se nově posunulo Švýcarsko před druhé Spojené státy. Žebříček hodnotí úspěšnost zemí za poslední čtyři roky a slouží k nasazování týmů na vrcholné turnaje. Pro příští světový šampionát v Německu byl český výběr předběžně zařazený do skupiny B v Mannheimu, kde by měl narazit na Spojené státy, Kanadu nebo na domácí Německo. Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přeháňky, ojediněle i bouřky, to platí i na horách. Naměříme 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Honza Varga.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: česky a slovensky. Radio
1: Impuls. Italo nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden přinese velmi proměnlivé počasí plné teplotních výkyvů. Po deštivém pondělku se dnes vyjasní a oteplí na 21 až 26 stupňů. Ve středu ale dorazí další ochlazení s deštěm a bouřkami, kdy teploty spadnou na 15 až 19 stupňů. Čtvrtek nabídne slunečné nebe a letních 25, v pátek se ale znovu zatáhne a zaprší. Víkend pak přinese přehánky s teplotami do 25 stupňů. Podle měsíčního výhledu meteorologů budou následující 4 týdny srážkově i teplotně průměrné s postupným oteplováním k 23 stupňům. V Polsku se rozjela vlna nočních prohibicí. Láhev alkoholu si během večerních toulek městem nepořídíte například v Krakově, Gdaňsku nebo ve Štětíně. Od dneška zakázali noční prodej alkoholu ve večerkách a na čerpacích stanicích také ve Varšavě. Ex-ministr zdravotnictví Vlastimil Válek krok našich sousedů vítá. V našich impulzech Honzy Benešovského ale upozornil na to, že opatření pomáhá trochu jinak, než si někteří lidé můžou myslet.
2: Efekt na celkovou spotřebu alkoholu je nulový. Je především na kriminalitu a snižuje se počet hospitalizací a snižuje se počet těch, co chodí na urgentní příjmy pod vlivem alkoholu.
1: Noční zákaz prodeje alkoholu podpořilo nedávno i naše ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch by měl kompletní návrh večerní prohibice předložit ještě do léta. Ve hře jsou vedle omezení prodeje taky nová pravidla pro reklamu na alkohol nebo posílení prevence. Více než 20 obcí z jihu Plzeňska je stále proti. Společně s místními spolky i s Plzeňským krajem podali Ministerstvu pro místní rozvoj námitky proti návrhu zón pro rychlou výstavbu větrných elektráren. V regionu má v tomto zrychleném režimu vzniknout zhruba 60 větrníků, což je podle zástupců kraje nespravedlivě vysoké číslo. Starostové požadují vyškrtnutí historické krajiny z tohoto plánu. Mezi hlavní argumenty patří nulová komunikace ze strany státu, poškození krajinného rázu, zdravotní rizika i nedostatečné biologické průzkumy. Například město Blovice zaslalo podrobné 60-stránkové připomínky, vypořádání všech námitek má ministerstvu trvat 2 měsíce. Dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace mohou podle ministra zahraničí Petra Macinky ohrozit samotnou existenci českých center. Původní rozpočet účasti se musel navýšit o 120 milionů korun a ministerstvo kvůli projektu eviduje právní spory v řádu desítek milionů. Rezort už podal 2 trestní oznámení na základě auditů, které odhalily pochybení u odvolaného generálního komisaře Ondřeje Sošky. Ten pochybení odmítá a hovoří o politické hře, bývalý ministr Jan Lipavský považuje kritiku za pouhou záminku ke krácení rozpočtu českých center. Národní pavilon v Japonsku nakonec navštívilo přes 1,5 milionu lidí. Konflikt mezi rezortem dopravy na Slovensku a strojvedoucími se vyostřuje. Železnice ukázaly problém, o kterém se léta mlčelo. Nerespektování návěstidel s pokynem stůj nejsou výjimkou. Dochází k ním často.
3: Každý rok dochádza na slovenských železničných tratiach k desiatkám prejazdov na červenú. Tie sa síce často skončia bez nehody, no pri jednej chybe môžu mať katastrofálne následky. Železnice aj strojvodcovia sa sporia o to, aké má byť riešenie, či prísnejšia kontrola, kamery alebo moderné bezpečnostné systémy. Rezort do dopravy v tom má jasno. Telové kamery donútia rušňovodičov viac sledovať návestidlá s ukazovateľom stoj. Budú ostražitejší. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme jasno nebo polojasno zprvu i s mlhami, postupně bude spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle také bouřky. Naměříme 21 až 26 stupňů. A to byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl.

on, to je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční kočce.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy. Zdraví Honza Varga. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Meteorologové po vyhodnocení záběrů potvrdili první výskyt jihovýchodně od Netolic v okolí obcí Chvalovice, Babice a Strýčice, kde lidé evidují řadu škod. Druhé velmi slabé tornádo zasáhlo obec Záluží u Týna nad Vltavou. Vzniku těchto jevů nahrála vysoká vlhkost a výrazný střih větrů v kombinaci s interakcí okolních bouřek. Meteorologové poděkovali veřejnosti za poskytnutá svědectví a připomněli, že slabá tornáda se v Česku objevují několikrát do roka. Naprostou výjimkou zůstává ničivá katastrofa na jižní Moravě z června 2021. Na zámek v Bečově nad Teplou se vrátila unikátní sbírka vín. Jedná se o 113 lahví nalezených společně s relikviářem svatého Maura. Aby vína nestrácela svou hodnotu, bylo nutné je překorkovat. K tomu došlo přímo ve francouzském vinařství, které je zhruba před 130 lety vyrobilo. Tam zároveň potvrdili pravost lahví i jejich obsahu. Petr Hrubý z Národního památkového ústavu Rádiu Impuls řekl, že podobná sbírka tak vzácných vín nikde jinde v Česku není. Její hodnotu tak netvoří jen samotný nápad. Poj uvnitř lahví, ale také historický kontext.
8: Myslím, že tohle je vlastně unikát sama o sobě. Že? Myslím, že ty vína jsou z konce 19. století, takže přežili první světovou válku, pak působení Bofortu na zámku, druhou světovou válku, změny politické režimu v druhé polovině 20. století. Pořád je máme uchované a můžeme se s nimi prezentovat.
7: Hodnota sbírky se odhaduje zhruba na 100 milionů. Do budoucna budou vína vystavená ve speciálně vyrobené expozici, na její zhotovení už se schánějí peníze. Provozovatelé prodejen na malých vesnicích v Moravskoslezském kraji dostanou dotace. Aby obchůdky nezanikly, hejtmanství rozdělí zájemcům celkem 4 miliony korun. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, každý z žadatelů může získat až 130 tisíc.
9: Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo na telekomunikační služby. Z dotace je možné zaplatit i provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Lidé z města si možná důležitost vesnických obchůdků ani neuvědomují. Pro místní jsou však nepostradatelné. Jsou nejen místem k nákupům, ale nabízejí též příležitost setkat se a pohovořit s ostatními lidmi z vesnice. Dotační program se nazývá Obchůdek 2021+ a region se do něj zapojí už po šesté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
7: Ceny ropy prudce vyskočily, a to poté, co Irán oznámil přerušení diplomatických jednání se Spojenými státy a kompletní zablokování strategického hormuzského průlivu. Teherán tímto krokem reaguje na izraelské porušování příměří v Libanonu a v pásmu Gazy. Blokádu plánuje rozšířit také na průliv Bab al-Mandab. Napětí na trzích navíc eskalovalo po víkendových vzájemných vojenských úderech mezi americkými silami a iránskými revolučními gardami. Tyto události zásadně ohrožují naději na prodloužení příměří, o kterém měl rozhodovat americký prezident Donald Trump. Čeští hokejisté klesli po pátém místě na mistrovství světa v žebříčku Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Do čela hodnocení se nově posunulo Švýcarsko před druhé Spojené státy. Žebříček hodnotí úspěšnost zemí za poslední 4 roky a slouží k nasazování týmů na vrcholné turnaje. Pro příští světový šampionát v Německu byl český výběr předběžně zařazený do skupiny B v Mannheimu, kde by měl narazit na Spojené státy, Kanadu nebo na domácí Německo. Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky, to platí i na horách. Naměříme 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Honza Varga.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tento týden přinese velmi proměnlivé počasí plné teplotních výkyvů. Po deštivém pondělku se dnes vyjasní a oteplí na 21 až 26 stupňů. Ve středu ale dorazí další ochlazení s deštěm a bouřkami, kdy teploty spadnou na 15 až 19 stupňů. Čtvrtek nabídne slunečné nebe a letních 25, v pátek se ale znovu zatáhne a zaprší. Víkend pak přinese přehánky s teplotami do 25 stupňů. Podle měsíčního výhledu meteorologů budou následující 4 týdny srážkově i teplotně průměrné s postupným oteplováním k 23 stupňům. V Polsku se rozjela vlna nočních prohibicí. Láhev alkoholu si během večerních toulek městem nepořídíte například v Krakově, Gdaňsku nebo ve Štětíně. Od dneška zakázali noční prodej alkoholu ve večerkách a na čerpacích stanicích také ve Varšavě. Ex-ministr zdravotnictví Vlastimil Válek krok našich sousedů vítá. V našich impulzech Honzy Benešovského ale upozornil na to, že opatření pomáhá trochu jinak, než si někteří lidé můžou myslet.
5: Efekt na celkovou spotřebu alkoholu je nulový. Je především na kriminalitu a snižuje se počet hospitalizací a snižuje se počet těch, co chodí na urgentní příjmy pod vlivem alkoholu.
4: Noční zákaz prodeje alkoholu podpořilo nedávno i naše ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch by měl kompletní návrh večerní prohibice předložit ještě do léta. Ve hře jsou vedle omezení prodeje taky nová pravidla pro reklamu na alkohol nebo posílení prevence. Více než 20 obcí z jihu Plzeňska je stále proti. Společně s místními spolky i s Plzeňským krajem podali Ministerstvu pro místní rozvoj námitky proti návrhu zón pro rychlou výstavbu větrných elektráren. V regionu má v tomto zrychleném režimu vzniknout zhruba 60 větrníků, což je podle zástupců kraje nespravedlivě vysoké číslo. Starostové požadují vyškrtnutí historické krajiny z tohoto plánu. Mezi hlavní argumenty patří nulová komunikace ze strany státu, poškození krajinného rázu, zdravotní rizika i nedostatečné biologické průzkumy. Například město Blovice zaslalo podrobné 60-stránkové připomínky, vypořádání všech námitek má ministerstvu trvat 2 měsíce. Dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace mohou podle ministra zahraničí Petra Macinky ohrozit samotnou existenci českých center. Původní rozpočet účasti se musel navýšit o 120 milionů korun a ministerstvo kvůli projektu eviduje právní spory v řádu desítek milionů. Rezort už podal 2 trestní oznámení na základě auditů, které odhalily pochybení u odvolaného generálního komisaře Ondřeje Sošky. Ten pochybení odmítá a hovoří o politické hře, bývalý ministr Jan Lipavský považuje kritiku za pouhou záminku ke krácení rozpočtu českých center. Národní pavilon v Japonsku nakonec navštívilo přes 1,5 milionu lidí. Konflikt mezi rezortem dopravy na Slovensku a strojvedoucími se vyostřuje. Železnice ukázaly problém, o kterém se léta mlčelo. Nerespektování návěstidel s pokynem stůj nejsou výjimkou. Dochází k ním často.
6: Každý rok dochádza na slovenských železničných tratiach desiatkam prejazdov na červenú. Tie sa síce často skončia bez nehody, no pri jednej chybe môžu mať katastrofálne následky. Železnice aj strojvodcovia sa sporia o to, aké má byť riešenie, či prísnejšia kontrola, kamery alebo moderné bezpečnostné systémy. Rezort do dopravy v tom má jasno. Telové kamery donútia rušňovodičov viac sledovať návestidlá s ukazovateľom stoj. Budú ostražitejší. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně bude spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle také bouřky. Naměříme 21 až 26 stupňů. A to byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
7: A to jsou Impulzovi s Klárou Šedovou.
1: A Honzou Daňkem.
7: Že nezatočíš.
1: Nezatočí.
7: Nezatočí. Nehneš sebou z tý židle. Posloucháte ranní vysílání. Zatočit si můžete i vy, milí posluchači. Dneska v Halo tady Impulzovi padne 100 000 jako včera.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Krásné ráno, dneska se vás ptáme, jestli máte nějaký zážitek z autoškoly. Já jo, já když jsem dělal papíry na auto, tak vzpomínám, že jsem dělal s ženou, a že byla úplně skvělá, že jsem jí tenkrát nahrával kazetu Whitney Houston, že ji milovala stejně jako já, a že jsem to všechno zvládla a ten komisař, když jsem pak dělal závěrečné jízdy, řekl: Daňku, a občas se podívej do zpětných zrcátek.
1: A díváš se?
0: Dívám.
1: No tak, všechno v pořádku.
0: Já jsem si to normálně zapamatoval, to větu nikdy nesmažu, vždycky to kontroluji. No, tak to bylo auto. A teď si dělám papír na velkou motorku a taky mám instruktora, pan Plzeňský se jmenuje, a je to fakt hustý. Taky jsou to hustý lidi. Já si myslím, že dělat učitele v autoškole je diagnóza. Co ty, miláčku?
1: Mám řidiča.
0: To je dobře. Řídí dobře. Chlapi, ona řídí skvěle. Já si myslím, že některé ženy řídí mnohem líp než muže.
1: Ano, i statistiky tak hovoří, že většina žen řídí líp než muži, protože podle statistik tedy ta nehodovost je u žen mnohem menší než u chlapů. A my, jako řidiči běžně, nadáváme jako na ženy, na nás, ale máme spíš nadávat na chlapy.
0: Kolikrát jste museli na zkoušky, teorie jízdy, nebo jste to trefili na poprvé, měli jste instruktora nebo instruktorku, na kterého se nedá zapomenout, jaký byl váš nejhorší moment za volantem v autoškole. Na tyhle otázky můžete klidně odpovídat, zazpomínejte a nahrajte to přes Radio WhatsApp 605 222 007, tam jdou nahrávat hlasovky, textovky. Cesta k nám vede taky přes aplikaci Radia Impuls.

0: Jo, takové testy v autoškole, to může být taky hořkosladký valčík. Nezapomeňte dneska napsat svoji příhodu z autoškoly do ranního tématu. Vysílají Klárka a Honza, motoristům se budu věnovat taky za malou chvilku. Dopravní hlášení už mám připravená. No a pak tady máme všechny ty, kteří jsou za volantem a kteří by třeba chtěli písničku na cestu.
1: Je to tak. Máme tady písničku na cestu a je pro všechny, kteří jsou na cestě kamkoliv, odkudkoliv a čímkoliv. Takže ať už jedete, jak jsem říkala, kamkoliv, čímkoliv, odkudkoliv, dejte nám vědět teď na náš WhatsApp 605 222 007, napište jedu. A my si vás tak malinko jako vyspovídáme a zjistíme a popřejeme šťastnou cestu.
0: Budeme volat zpátky ze skrytého čísla, tak to zvedejte. Díky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nádherné ráno všem, kteří jsou za volantem, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kde začneme? Uzavřená je D5 na 122. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova kvůli vyprošťování kamionu po nehodě. Jezdí se odklonem sjezdem číslo 119 u Benešovic. Požár nákladního auta zaměstnává hasiče na trase z Uherského Hradiště do Brna před Starými Hutěmi. Doprava zpomaluje v obou směrech. A agent Karol nám právě teďka hlásí nebezpečnou situaci. Přeju dobré ráno.
2: Hranice Tábor, České Budějovice, 79. kilometr, levým jízdním pruhu, sražená srna. Bacha, do toho nikdo nevlítnete.
1: Taky Karel patří do rodiny, protože se prostě ozval a pomáhá ostatním. Tak se ozvěte taky přes aplikaci Rádia Impuls. Můžete nahrát vzkaz do dopravy 007.

0: Posloucháte Halo, tady impulzový posluchač Pavel je s náma ve vysílání a tam slyším hukot motoru, přes handsfree jsme spojeni. Pavle?
1: No, ano, dobré ráno.
2: Pavle, krásné ráno, kam jedete?
1: Mám taky severní Čechy, kamionem, jedu na Českou Lípu.
2: Jaká je cesta?
1: Zatím krásně, provoz slabý, cesta ubíhá dobře, jedu z Olomouce, je to fajn.
2: A co tam vezete v tom kamionu?
1: Jedu do České Lípy pro písek.
2: Písek?
1: S cisternou, ano.
2: Písek?
1: Silo kamion, ano.
2: Jako opravdu písek, Pavle?
1: Ano.
2: No, písek. Tak to mě teda fakt nebaví, písek.
0: To je jedno přece. Děláte tu práci rád?
1: Už to není tak, jak to bývalo. Když mě bylo míně let.
0: Jo,
1: ale je ten provoz hodně silný, už to není tak, jak to prostě šlo dřív.
2: Taky byste radši vozil víno než písek, že jo?
1: Ano.
2: No, vydám.
1: To by bylo zábavnější.
0: Pavlíku, ještě dotaz. Vzpomenete si na autoškolu? Nemáte nějakou hezkou příhodu? My se o tom dneska bavíme s posluchači v ranním tématu.
1: Na autoškolu, ano, vzpomenu si veselou příhodu. Na tu asi si nevzpomenu. Vlastně autoškolu jsem dělal v 88. roce.
0: Ano, vzpomenete si ještě na cenu?
1: Cena 350 korun, to byla předvojenská.
0: Jasný.
1: A plus 700 korun motorka.
0: Neskutečný. Chlape, a víte, kolik se teďka platí za velkou motorku bez omezení kubatury? V Praze?
1: No, myslím si tak kolem 10 000.
0: Ha, 26 000.
1: 26 tisíc.
0: Slyšíte dobře? Neskutečný, co? To člověka vomeje. No nic, nebudem vás za volantem zdržovat a rovnou zahrajem písničku na cestu. Mám tady Petra Nadě, jestli by se vám líbil.
1: Určitě,
0: jo?
1: Určitě.
0: Chráň svoje bláznostva, tak ať jich v životě máte co nejvíc. Šťastnou jízdu, dobrý dojezd.
2: Šťastnou cestu.
1: Mějte se pěkně.
0: Vy taky. Máme vás rádi, naslyšenou.
1: Taky, naschle.
3: Písnička na cestu.
0: Speciálně pro Pavla za volant posíláme Petra Nadě. Posloucháte Halo, tady impulzavy 5 minut před 5:30. Chrát.

0: Dneska bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dne výjimečně přehánky a nejvyšší teploty mezi 21 až 26 stupni. Mnichov u Strakonic aktuálně 11 stupňů a mlha, píše Danka. Pepa nám hlásí v Rudné pod Pradědem 7 stupňů a zatím bez mráčku. A Daša píše, že v Jihlavě je 10 a jasno. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Prosím, Kláry, zdraví tě poslucháč. Kamioňák piják a veze pivo. Je to Petr Štěpánek, tím toho zdravíme. Veze pivo, jestli by se ti to líbilo víc než ten písek.
0: No tak jako když to pivo tady jako složíte na Smíchově, tak se mi to bude líbit. Vlastně jako, ale jinak si vezte, co chcete.
1: To se nestane.
2: Vtip dne. Potkají se dvě kamarádky a první říká, já mám super manžela, nepije, nekouří, nenadává, nepodvádí mě. Dokonce nemá rád ani fotbal. Je to mi líto a jak dlouho je v komatu?
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: 3 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách na jihu Čech dvě slabší tornáda. V železniční stanici Kojetín našli dělníci starý granát, odvezli jeho pyrotechnici. Zástupci vládní koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. ČES vyplatí akcionářům dividendu 42 koruny na akcii, celkem rozdělí 23 miliard korun. A ministerstva ve spolupráci s fotbalovou asociací dnes představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika.
1: Holky, mám pro vás anketní otázku. Prosím, Kateřina, kdo je u vás v rodině nejlepší řidič?
0: Já.
1: Nečekal jsem jinou odpověď. Klárko, kdo je u vás v rodině nejlepší řidič?
5: Samozřejmě, že já.
1: A jeden. Stejně tak můžete odpovědět i vy na naši dnešní anketu. Kde jste dělali autoškolu, máte nějakou veselou nebo smutnou historku z autoškoly? Prostě jednoduše ozvěte se, i za kolik jste autoškolu udělali. Myslím, finance, peněz.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Hello, tady Imbluzovi, nádherné ráno. Dneska hledáme ty nejlepší příběhy z autoškoly. Za kolik jste ji dělali, kde jste ji dělali. Prostě příběhy nestárnou, že autoškola to bylo jako zásadní mezník v mnoho životech mnoho z nás. Jak to bylo u vás v autoškole, Zuzanko Bubílková? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zdravím Impulzovi, já jsem si řidičák dělala v Martině a zkoušky jsem dělala v den, kdy jsem souběžně maturovala, takže jsem byla první studentka, co přišla na maturitu pozdě a po vstupu do třídy radostně zvolala, právě jsem udělala řidičák a třídní bez náznaku úsměvu zkonstatovala, tak aby to nebylo jediné, co dnes uděláte.
2: Takže pro vás byl řidičák tak moc důležitý?
1: No, důležitější než maturita. Tehdy žena za volantem nebyla samozřejmost, ale jev, který dotyčné dodával punc výjimečnosti, rovnoprávnosti a jisté rebelie. A já jsem měla představu, jak přijedu do školy naší škodovkou, zaparkuji, otevřu dveře a s výrazem dámy ze západního filmu vyhodím nožku na proklatě vysokém podpatku a pak se z auta v krátkých šatičkách a v klobouku ladně vysoukám celá. Představa to byla krásná, výsledek asi jako když něco podobného zrealizovala v Hošticích Petra Pišová v troškově filmu Slunce, seno, erotika. Bylo to ono, ale čouhala z toho sláma.
0: No a zbalila jste třeba díky tomu řidičáku někoho, nebo já nevím, jak se zeptat.
1: Ano, spolužáka s mandlovýma očima, ale jak to dopadlo, to vám řeknu, až dorazím do rádia osobně.
0: Dobře.
1: Vaše Zuzana Bubílková.
0: Těšíme se, Zuzanko.
2: No jo.
0: Co píšou posluchači?
2: To je pravda, hele, jako chlapi balej ženský na to, že mají řidičák a jezdí autem. A proč by vlastně jako ženský nebalili chlapi na to, že jako jezdí autem?
0: Chtěli jste rovnoprávnost, máte jí mít, tak už někoho zbalila na toho tvýho...
2: Já tě varuju. To, že bylo autíčko chvilku nemocný, neznamená, že je nemocný na věky, jo? Prostě ne. Anička nám napsala. Autoškolu jsem dělala u paní Marešové, kupovala nám nanuky, ale taky nás uměla pěkně sprdnout.
0: Tak to byla skvělá, tak to má být. Posluchačka Petra volá.
3: Autoškolu mám, řídím, jezdím. Myslím si, že jezdím dobře. Hodně nadávám. Autoškolu jsem dělala z první výplaty, kdy jsem brala asi 5000 a autoškola stála 4500. Na poprvé jsem udělala jízdy i přesto, že jsem měla odježděnou jednu celou hodinu s panem učitelem a testy jsem na poprvé neudělala. Udělala jsem je až na podruhé.
0: Tak dobře, že jste to aspoň přiznala. Přiznejte barvu na poprvé nebo na podruhé. Dnešní ranní téma o autoškolách.

0: sledujeme dopravní situaci, sledujeme vaše příběhy z autoškol, které můžete nahrát do ranního tématu. Klára s Honzou vysílají Halo tady Impulzovi a vy můžete pořád sledovat, jestli náhodou nevoláme v oblíbené ranní hře. Včera petl Betano jackpot, krásných 100 000 korun. A teďka by mohla, ještě než spustím dopravní znělku, zatočit zkušebně Klárka. Tak už ano.
1: Ale ty jsi říkal, přesně jak jsi řekl, že včera padl ten jackpot, tak já jsem si říkala, takže by si to Honzík zkusil a jako roztočil to.
0: To by se nechce vážně vstávat, dobře, no už jdeš. Takže Klárka do toho uhodila Leonce jenom dneska a padl jí tam okamžitě Betano jackpot. Ona si to totiž vymyslela, ona ví, že to je pár políček a normálně to vyměřila dobře. Takže
1: Klára, bych to uměla.
0: Lidi, Klára to má teďka vyměřený.
1: Počkej, já si to jdu naučit.
0: Protože by moc chtěla, aby padal Betano jackpot. Zkus to ještě jednou, dej to na tu výchozí pozici. 3, 2, 1, teď. Vidíš, holka, ale ty jsi do toho uhodila víc a máš tam dvojnásobek.
1: Nejde to naučit,
0: bohužel. Každopádně Klára má, zdá se, dneska šťastnou ruku.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Koho zvolíte, aby vám zatočil výherním kolem, Kláru nebo Honzu? Zemýšlejte a hlídejte si mobily. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Raněk. Kvůli vyprošťování kamionu po nehodě je stále uzavřená D5 na 122. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova. Policisté odklání dopravu u sjezdu číslo 119. Profíci z Global Assistance upozorňují na nákladní auto po požáru na trase z Uherského Hradiště do Brna a ucpává se příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Ozvěte se taky z cesty a nahlaste případnou komplikaci přes aplikaci Rádia Impuls.
1: A za chvilinku se bude zkoušet. Představte si, že bude čejina, jako český jazyk, rozumějme si.
0: Pan profesor na Impulzu už za okamžik.

0: Co vy a čeština? Podměty, přísudky, příslovce, trpné rody. Byli jste v tom dobří? Vyzkouší si váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes máme češtinu a probereme slovní druhy. Mám pro vás jednoduchou větu. Tak dobře poslouchejte a zkuste si ji zapamatovat. Malý chlapec rychle běžel domů. Asi vás zajímá, na co se budu ptát. Tak vězte, že na příslovce. Kolik jich v té větě je? Malý chlapec rychle běžel domů. Pokud jste typovali, že příslovce jsou ve větě dvě, tak to máte správně. První příslovce je rychle, příslovce způsobu, a to druhé domů, příslovce místa. Tak teď rychle běžte do práce nebo do vaší školy a úspěšný den. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Sandra celá rozverná v žáru noci, in the heat of the night. Posloucháte Impuls, hezká vzpomínka na osmdesátky, teď realita a dnešní počasí.
1: Tak žár noci to nebude, podíváme se, jak bude během dne, a to bude polojasno. A ráno s mlhami, během dne výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 21 a 26 stupňů.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10.

0: Vy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Při nedělních bouřkách se objevila dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to večer uvedl na síti X s tím, že vzniku tornád nahrávala vyšší vlhkost přízemní vrstvě a hlavně výraznější tzv. Střih větru. Místní evidují řadu škod podle meteorologů, ale nelze 100% určit, zda je způsobilo tornádo. Na Přerovsku našli včera dělníci dělostřelecký granát. Nacházel se v železniční stanici Kojetín. Pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná, vlaky ale kvůli výluce dočasně nejezdily. K platnosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% voličů. Dohodli se na tom zástupci vládní koalice. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh nyní koalice pošle do legislativního procesu. K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Prezident Petr Pavel míří na návštěvu Zlínského kraje. Bude dvoudenní. Čeká ho Valašsko, Haná i Slovácko.
2: Prezident v doprovodu choti Evy začíná na Slovácku. Nejdříve školy a školáci, střední škola letecká v Konovicích a pak základka v Boršicích. Na dohled hradu, tentokrát Buchlova. Potom setkání s hejtmanem Zlínského kraje i primátorem Zlína a odpoledne na Zlínský filmový festival. První den návštěvy zakončí na Valašsku. Navštíví valašské klobouky, podiskutuje s občany a už teď to vypadá, že neodjede bez stylového valašského klobouku, když tedy valašské klobouky a nejlepšího švestkového nápoje. Jan Čada a Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Pod německým kancléřem se kýve židle. Z čela vlády chtějí Friedricha Merce sesadit někteří členové jeho křesťansko-demokratické unie. Mezi veřejností je totiž čím dál míň oblíbený kvůli sporům s jeho koaličními partnery z konzervativní unie.
3: Představitelé CDU spekulace rezolutně odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. Merce podpořil i premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Hendrik Wüst. Právě o něm se přitom nejčastěji spekuluje jako o možném Mercově nástupci. Podle aktuálního průzkumu si ale většina Němců myslí, že by výměna kancléře vládě ani CDU nijak nepomohla. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Sport.
0: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s jeho Africkou republikou a skupinové boje zakončí v Mexico City proti domácímu výběru.
4: Kačenko, předpokládám, že jsi dělal papíry v 90. Kolik to ano. stálo tenkrát, vzpomeneš si ještě?
5: Nějaký 2,5 tisíce.
4: Do dvojky, že jo? 2,5 tisíce. Kolik tě stály papíry?
5: 20, jako.
4: Fakt?
5: 20 tisíc, no.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Tak nezapomeň, že ona je mladá holka, už a to už všechno jako podražilo a bylo jinak. No, rozebíráme to dneska v ranním tématu už za chvilku. Krásné ráno do celého Česka. Ozvat se můžete i vy, nejen scénou.

0: Posloucháte Impulzovi, dobré ráno. Já si dělám teďka papír na velkou motorku a protože v rádiu nic neutajíte, dnes ráno z toho máme téma pro celé Česko. Autoškola je jedna z mála věcí v životě, na kterou si každý pamatuje. Nervózní jízdy, přísný instruktor, zkoušky, které se někdy nepovedly na poprvé a pak ten moment, kdy vám dali papíry do ruky. Jak to bylo u vás s autoškolou? Na jaký zážitek si pamatujete dodnes? Ptáme se vás dneska s Klárkou. Ondra?
1: No, já jsem dělal autoškolu v Holicích v Čechách, kdy v 82. Dělal jsem vlastně před vojenskou. No a můj instruktor autoškoly po první jízdě mě říká: "Člověče, chlape, vy jste už někdy jezdil s kamionem?" Říkám, no, nejezdil, ale jezdil jsem s traktorem po poli. Prosím vás, a kolik vám bylo? No, asi 12.
0: Jejda, na černo předpokládám. No, další reakce.
2: Já jsem autoškolu dělala v roce 2012 a stála mě 8 tisíc. Jelikož otec zemřel, tak jsem získala auto v dědictví. Byl to automat a pak jsem se musela učit řadit manuálně. Bylo to hrůza. Můj učitel se mě vždycky ptal, kam pojedeme, takže pro něj to byla a zároveň i pro mě taková vyhlídková jízda po Praze.
0: Já si myslím, že to je pro každého instruktora v autoškole, to jsou to vyhlídkovky prostě.
3: Vyhlídkovky jsou to ve chvíli, kdy jedeš s řidičem nebo s tím studentem, který jako je v pohodě a jede, jo?
0: Jo.
3: Že pak si dokážu představit, jak tam chudáci na těch pomocných pákách bude dělat.
0: Tak. Naši posluchači píšou hodně příběhů taky na WhatsApp.
3: Honza napsal, v autoškole jsem měl nepříjemnou zkušenost hned třetí jízdu, kdy jsem byl uprostřed řetězové bouračky. Honzo, jo, i tohle to se stává, bohužel, a můžete jezdit jako pambu, ale zrovna tyhle ty věci člověk nedokáže ovlivnit. Laďka napsala, já dělala řidičák v roce 1986 za 1240 korun. V roce 2015 jsem si dělala skupinu D za 58 tisíc a to byl řidičák plus profesák, takže to byl buď autobus nebo kamion, jedno jo. Z toho asi.
0: Jo, jako některé ty ceny jsou úplně astronomický. Ozvěte se taky se svojí zkušeností, nahrajte to přes Radio WhatsApp 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou jízdu všem! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Jaký zážitek za volantem, princezno, kromě toho, že ti to tvoje auto dělalo tak v poslední době ještě něco hezkýho, třeba že jsi svezla nějakého hezkýho chlapa a tak dál.
1: Já ti říkám, že tohle to ukončíme. To, že autíčko bylo chvilku nemocný, neznamená, že o tom budeme mluvit na věky. Jo? Tak dělalo. A už je zdravoučký.
0: Tak odpovíš mi na otázku, nebo až příští
1: vstupu třeba? No a co
0: třeba?
1: Jako prostě?
0: No jestli jako... jsi měla nějaký hezký zážitek teďka.
1: Jakýho hezkýho chlapa?
0: Autem.
1: Prostě jako mám manžela,
0: může.
1: Že jo?
0: No, on je šikovnej docela.
1: No, tak a já nesnáším, když řídím moje auto. Úplně jsem z toho úplně jako na nervy.
0: To je ale dobrý téma, to je pod téma.
1: Jo.
0: Proto, jako když řídíte s manželkou nebo s manželem, chytáte nervy? A ne, pozor.
1: Mně je jedno, když řídí svoje auto, ale ať nesedá do mýho a neřudilo.
0: Jo.
1: To musím jen já.
0: Pojďte taky odpovědět i na tuhle otázku do dnešního ranního tématu. Budeme rádi, když se přidáte do diskuze a napíšete svůj zážitek z autoškoly i to, za kolik jste ji třeba dělali.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ahoj, impulsáci za volant. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Teď řídí Honza Daněk. Uzavřená zůstává D5 na 122. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova. Vyprošťuje se tam kamion po nehodě. Před odklonem na sjezdu číslo 119 je asi 2-kilometrová kolona. Počítejte s mírným zdržením asi tak 15 minut. Pomalu to jede na D1 ve směru do Prahy. Před omezením na 24. kilometru u Šmejkalky. Před Brnem směrem z Vyškova se zdržíte mezi 210. a 205. Jedeme dál. Hodně plný je příjezd do Brna po bratislavské D2 a stojí se na trase ze Svitav do Brna před Lipůvkou. A taky u nehody osobního auta zasahují záchranáři před Březinou, je to směrem z Brna. Kolem jihomoravské metropole se toho děje taky dost, koukám. Ozvěte se, pokud byste měli doplňující informace k naší dopravě, můžete to nahrát přes aplikaci Impulzu.
2: Richard měl včera narozeniny. No krajče, Richard,
1: no,
2: včera narozeniny,
1: no, jasný. Že jo?
2: No, no a Zuřivec s ním dneska ráno snídá, takže se máte na co těšit.
1: My vlastně Richardovi narozky slavíme celý tento týden víc než ostatní a za chvilku už se na něj těšíme. Vlastně už teď, inzerát, Krištof, úterý 2. června, 3 minuty po čtvrt, dobré ráno.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Rádia Impuls.
1: Zuřivý reportér a Richard Krajčo, to je náplň dnešního rána. No a my máme Richarda strašně rádi. Slyšeli jste to, když jsme si hráli jo, písničku, včera jsme přáli k narozeninám. No a já ještě jako k Richardovi mám o to větší vztah, že Richard má chalupu v Chotěvicích, což je nedaleko Trutnova a občas jako obrážíme stejné...
2: Hospody.
1: No, já jsem chtěla říct stejná restaurační zařízení, ale máš pravdu, prostě chodíme do stejných hospod.
3: Tak už nás propoj, Klárinko.
1: Dobré ráno, kluci.
3: Ahoj.
4: Impulzovi, ano, krásné, dobré ráno. Potvrzuji to. Richard Krajčo, jsem u ní na zahradě. Richarde, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Tak, úplně první věc, prosím tě zpětně, o jeden den ti přeju vše nejlepší k narozeninám.
3: Děkuju.
4: I za Impulzovi samozřejmě, jo. Oslavuješ tyhle ty věci vůbec nějak?
3: Řekl bych, že mírně. V neděli jsme měli takový rodinný oběd, taková tradice, že chodím s dětma a se ženou, vždycky si vyberu nějakou restauraci a strávíme spolu vlastně ten den. A přímo včera jsem absolvoval takovou tradiční procházku, to asi lidi, co mě sledují na sítích, tak to ví, že vždycky chodíme se ženou, vezmeme si láhev a jdeme od hradu přes celou Prahu a užíváme si prostě takový jako narozeninový den a narozeninovou procházku. To mám hrozně rád.
4: Já si jenom říkám, že zaplať pánbůh, že jsem v České republice a ne třeba v Americe. Kdybys musel tu láhev schovat do pytlíku.
3: To je pravda, no, ale já ji většinou mám v takovém chladícím boxíku, aha, taky to má takové ouško.
4: A to bylo asi jaký bubliny teda pravděpodobně.
3: Jo, jsou to bubliny, no. Ano, takže je to takové podobné.
4: Jo, takže se to schováváš. Ale já tady nejsem úplně náhodou a ani ne kvůli tvým už den starým narozeninám, ale kvůli tomu, že ty budeš velmi speciálním hostem na našem dalším českém Mejdanu s Impulzem, tedy 2026 v O2 aréně.
3: Je to tak.
4: To je bomba.
3: No tak já děkuju za pozvání. A je pravda, že to bude speciální v tom, že tam budeme vlastně ve dvou, možná ve třech, ano, to se ještě uvidí. A já mám vždycky takový jako set, takzvaně na kopák, kytaru a trumpetu. Ale musím vám říct, že jsem hrál třeba na několika plných náměstích a dá se i takhle vykouzlit pořádná show, tak doufám, že ty lidi potěším.
4: Ale asi úplně neoddělujeme Krištof od Richarda Krajča, protože ti kolegové tví budou asi z Krištofa, ne?
3: Ti, co tam budou se mnou, tak ano. A možná, že přijde i jeden takový special guest, ale to uvidíme podle času.
4: My se těšíme 17. října v O2 aréně s Richardem Krajčem Impulzovi zase za hodinu naslyšenou.
1: No a my se těšíme na Richarda, ale strašně moc.
2: Yeah.
1: To je takových hezkých zpráv najednou, že jo, Richard měl narozeniny, nebudu už pívat, a to, že bude na českém Mejdanu s Impulzem, no tak to je super bonus, strašně se těším.
2: Já jsem mám taky velkou radost, já tam budu taky určitě, si to budu užívat, mocinky moc, a vy ostatní si můžete vstupenky koupit už teď na Ticketmasteru a Ticketportálu pro celou rodinu, určitě se uvidíme.

0: To je jako kdyby ta Aba zpívala o tobě, ale bohužel to tak není, protože Klára nerada tančí, ano. A tak si ze mě dělá prostě legraci s tím, že Aba zpívá o mně, protože já rád tančím, ale přiznám se, že už se nekroutím, protože přeci jenom koukat se na kroutícího se 50-letýho chlapa není úplně hezký. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Děkujeme Martinovi, který píše, že autoškolu dělal v roce 2013 v Plzni za 6 tisíc. Za kolik vy to nám můžete nahrát, případně dát svůj zážitek do placu a zapojit se do dnešního ranního tématu?
1: Prosím vás, trsá, ale strašně trsá. A můžete to vidět na našich Instagramech, protože já jsem to vlastně jako nechala natočit, jak ty tady trsáš. Jede Aba a Honzík tady ruce nahoru a boky.
0: Nevždy.
1: To byste viděli, jako
0: nevždy.
1: To byste viděli.
0: Nevždy.
1: Ne, podívejte se, myslím, že to je u nás jako na Impulzu, je to...
0: Rádio se 4, ale tak
1: no,
0: nás najdou.
1: No, tak no, tam no, to
0: tam je
1: jako
0: strašně
1: můžete
0: moc příspěvku, než by to našli, tak je úterý.
1: No tak Honza Dram, anebo Klára.Šedová, tam to je taky.
0: Občas
1: jako
0: je to nazdílený.
1: Uvidíte,
0: ale nechtěla prostě říct počasí, miláčku.
1: Jo, už počasí?
0: Jo, už jede znělka asi minutu.
1: Jo, tak dobře. Tak já vám prozradím, jak dneska bude. Co se tedy počasí týká, tak nás čeká docela teplý den, protože teploty vystoupí na až 26 stupňů a má být jasno až polejasno, ráno akorát mlhy, možná odpoledne sprchne. A třeba v Letohradu aktuálně máme 10 stupňů a napsala to Helena. Díky, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: 7. začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Premiér Babiš a ministr obrany Zuna dnes projednají armádní koncepci a mandát na summit NATO. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. V Keni protestovali proti plánům na americké karanténní centrum pro ebolu. A tenistu Jakuba Menčíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu.
0: Holky, Katko, máte rád, když někdo jiný řídí vaše auto?
15: Ale jo. Jako
0: půjčíš
15: já
0: a nemáš s tím problém?
15: Ne.
0: Klárko.
1: Roztrhám ze života.
0: V žádném případě je vyloučeno. Milí posluchači, máte rádi nebo půjčujete rádi své auto manželce? Máte radost, když manželka řídí? Pošlete nám vaši příhodu. Vaše zkušenost. Váš pohled na věc, nebo milé dámy, máte radost, když řídí vaše auto váš manžel, přítel nebo milenec? Ozvěte se do ranního tématu, které má jeden název: Autoškola.
16: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
17: Halo, tady Impulzovi.
0: Hned jak dospívají Miraj, se k tomu vrátíme.

0: Volám, volám, volám celou rodinu. Kdo u vás v rodině řídí nejlíp? Šup sem s tím. A pochlupte se, za kolik a kde jste dělali autoškolu a jestli máte nějaký veselý příhody zjíst.
1: Tak teďka pro mě vyhrál příběh Markéty, jo? Dobře, poslouchejte. Autoškolu jsem dělala v roce 1997. Bylo mi 22 let. Na prvních jízdách jsem se zamilovala do svého instruktora. Za rok jsme se brali. Máme 3 děti a příští měsíc oslavíme 28. výročí svatby.
0: Miluji tyhle příběhy, to je jak z hollywoodského filmu. Volá nám Vláďa z Ostravy, dobré ráno.
2: Řidičák jsem dělal předvojenský, v té době za 300 korun a 200 korun stála motorka vlastně na všechny kubatury. A jinak veselý příběh, tak to mám. Měli jsme tam při jízdách osobním jednu paní, která přišla v kozačkách, převlekla se do tenisek, kozačky strčila. Nechtít pod auto, jak se rozjela, tak si je přejela a ulomila podpatky.
1: Je.
0: Klára trpěla za všechny ženy.
1: za všechny boty, i za tu paní.
0: Volá Romča.
3: Já jsem dělala řidičák v roce 1987, stál mě 1200 korun. A ještě když jsem ho udělala na první dobrou, mi 200 korun vrátili a byla jsem v balíku. Takže šťastnou cestu všem, tisíce kilometrů bez nehod a mějte se rádi, ahoj.
0: Ahoj, do rádiové rodiny volá Tomáš.
4: Dobré ráno. Pozor, já jsem dělal řidičák někde začátkem 80. let a byl to takovej, se tenkrát dělal rychlokurs, že to bylo za 14 dní a stálo mě to kolem 5000 korun. Tak hezký den.
0: Volá Jirka, zdravíme.
5: Tak autoškolu jsem dělal v roce 97, stála mě 2000 korun, bylo to na vojenské škole, pak jsem si dělal k tomu motorku a tam mě stála jako příplatek 500 korun a dělal jsem to ve starým Rapidovi. Mějte se krásně, hezký den.
0: Dobrá vzpomínka. Jirko, že já jsem si tu motorku neudělal tenkrát s tím autem, nemusel bych dneska vypláznout takových peněz. Ach jo.
1: Slyšíte tu hudbu pod náma? Tomu se říká podkres, jo, milí posluchači. A prosím vás, on tančí i na tohle.
0: Ty proč? Proč na mě musíš?
1: Ne, normálně, on tady stojí, pouští ty vaše zprávy a u toho trsa a mezi tím troubil i na trumpetu.
0: Máme tady
1: opravdu
0: pod téma. Je dobrý, že Šedová napráská do vysílání úplně všechno, co ví i to, co neví. Nebo to, co vidí.
1: No to tak, i to, co hlásit nevidí. Se to musí.
0: Posloucháte,
1: to musí.
0: Halo, tady impulzový hraje Robbie Williams.

0: Kolikrát jste museli na zkoušky do autoškoly, teorie jízdy, nebo jste to trefili na poprvé a dodnes se tím chlubíte? Měli jste instruktora, instruktorku, na kterého se nedá zapomenout? Jaký byl váš nejhorší moment za volantem v autoškole? I na tyto otázky můžete reagovat přes Radio WhatsApp, můžete nahrát hlasovku nebo také přes aplikaci Rádia Impuls s tisknutím tlačítka.
1: A taky pro vás chystáme písničku Na cestu. Jedete někam, kamkoliv, čímkoliv. A vlastně čím bizarnější vůz, tak o to víc nás to zajímá. Napište na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my pro vás chystáme písničku Na cestu. Takže jestli chcete, jak říkám, napište jedu 605 222 007.
0: Nelekejte se, voláme zpátky potom a vstoupíme spolu do vysílání a hlavně voláme ze skrytého čísla, takže to zvedněte, není to berňák ani finančák, jsme to my.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk. Uzavřená je stále D5 na 122. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova. Hasiči tady vyprští kamion po nehodě a před odklonem na sjezdu 119 je 3-kilometrová řada, takže počítejte s mírným držením. V obou směrech se stojí na příjezdu do Plzně cestou z Písku. Profici z Global Assistance hlásí teď zdržení. Ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy a v Liberecké směrem do centra, to už jsme v hlavním městě. Pomalu to jede na Pražském okruhu směrem na letiště před Ořechem. Na jih Moravy míříme právě teď, popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 213. a 204. kilometrem. Hodně plný je příjezd do jihomoravské metropole po bratislavské D2. A víc než kilometrová kolona je před Hodkovicemi nad Mohelkou cestou z Liberce do Turnova. Jeďte opatrně, prosím. A dobrá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i spolujezdce 2 za 109, a to exkluzivně pro zákazníky OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a My Station.

0: Haló, tady Impulzovi, posloucháte Kláru, Honzu a teď s náma ve vysílání Jakub. Dobrý den, Jakube.
1: Dobrý den.
2: Jakube, mě úplně vlastně jako blbý ptát se, kam jedete, protože já vím, čím jedete, takže na to nebude žádný.

0: A velká štreka, co?
1: No, není to velká štreka, jezdím tady jenom zhruba 500 metrů, přejíždím mezi budoucím záchytnou stanicí pro psy a pro kočky, tady stavíme.
0: Jakoby, já to prozradím, jako, jo? Vy jedete bagrem!
1: Ano,
0: to miluju, to je boží. Dobrý svezení.
1: No, tak trochu to drncá, že se pije kafe, ale jo, dobrý.
2: Podívejte, holka je tak rozverná a já mám takový pocit, že ona by tím bagrem chtěla svíst.
0: Jo, strašně.
1: Já ji povozím, ale budu muset sedět na klíně, ono tady moc místa není.
0: To je nějaký mini bagr, jo?
2: Počkejte,
1: no,
2: ona,
1: malinký,
2: počkejte ona vám bude muset sedět na klíně?
1: No bude, no, protože
0: jinam si nesednu. A tak já si klidně sednu i na tu lopatu, mě to jedno.
2: Jsi normální, to
0: na lopatu, proč ne?
2: To bychom porušili bezpečnostní předpisy, prosím tě, kdyby Pavla i tebe, teda Pavla, Jakuba i tebe zavřeli.
0: Kubo, že byste mě šli na ty lopatu.
1: No, byda,
0: aha, jo.
1: Kontrolní dny jsou ve středu, takže nejde.
2: Jak se jinak máte, Kubo?
1: Ale jo, v rámci možností.
2: Jo, je to
1: dneska je pěkně, včera to bylo na prd, tam tady pořád pršelo, dneska je krásně.
2: Jo, a kde paste, ve kterým kraji?
1: Jeho český, Jindřichohradecko.
2: Jindřichohradecko. A posloucháte jim bolest takhle i v bagru, jo, na sluchátkách nebo
1: vrátě? Tak, ale jo. Ne, musím vás mít úplně na plný kule, jo. Pak zase neslyším, když na sebe hýkáme tamhle, ale...
2: A cítím z vás, že máte velmi dobrou náladu.
1: No vlastně to musí být, ne?
2: To je vaše...
1: Ta parta se musí nějak držet.
2: Jo, to je vaše životní nastavení? Je to na denní bázi, tahle skvělá nálada?
1: Já si myslím, že jo, ale ostatní by řekli asi, že ne, že umím zařívat a být zůstný, ale tak... To je stavba, ne? Tak to prostě je na těch stavbách.
0: Já se tak těším, já už to vidím. Kuba přijíždí bagrem tady po Radlický. Zastavuje pod impulzem.
2: Nepojede do Prahy, holka.
0: Nepojede. Já nasedám na tu lopatu a jedem vstříc prostě tomu krásnému dni. Pak uděláme někde nějakou díru. To bude pecka, Kubo.
1: V Praze taky občas, jako jsem bagroval, tak já se vozvu.
2: Podívejte se, moderátorka, jak je celá říčná, že pojede na lopatě bagru. Prostě, hele, aby se to nestalo nakonec.
0: Ne, já se strašně těším.
2: No, Kubin, autoškolu teda máte, předpokládám, jako úplně na všechno, když řídíte i bagr.
1: Já mám autoškolu na všechno, jako a úplně upřímně řečeno momentálně se mi čistí i papíry, takže...
2: Oh, fakt jo, tak to nebudeme rozbírat. Mám tady Alvaro Soler, je tady hezká písnička od BJ Tomase. Co máte rád za muziku vlastně?
1: Ježiš, já si postaknu všechno asi, jako se přiznám, kromě dechovky a country.
2: A co byste teďka chtěl slyšet? Tak country je americká dechovka. Co pa byste chtěl slyšet?
1: Ježiš, mě to se přizná úplně jedno. Mně je to fakt úplně jedno.
2: Další písnička bude...
1: Poslouchám ty zprávy, asi vždycky se dozvím.
2: Přesně, rozumím. Další písnička bude pro vás.
1: Tak jo.
2: Ať se dobře bagruje.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Těším se, Kubo. Papa.
1: Mějte se.
2: Prosím vás, Jakube, už si uložila vaše číslo do paměti, do mobilu, jo?
1: Jasný.
2: Ahoj.
1: Tak jo, mějte se.
3: Písnička na cestu.
2: No a když, jak Kubík říkal, že včera pršelo, že to nebylo nic moc, tahle písnička je o dešti, ale je optimistická, veselá a vlastně strašně pohodová.

0: Právě ladíte impulzovi, kolikrát jste museli na zkoušky do autoškoly teorie jízdy a trefili jste to na poprvé, nebo až na potřetí. Ozvěte se i to, za kolik jste autoškolu dělali, kolik vás stála, v jakém roce. Ozvat se můžete do našeho dnešního ranního tématu, vysílají Honza s Klárou. Dobré ráno.
1: Hele, možná tomu neuvěříš, ale já jsem měla na poprvé jízdy a ty testy jsem měla na plný počet, taky na poprvý.
0: To měl někdo štěstí, veď, to byla náhoda, Klárko. Rozebereme to po 7 hodině, jaký bude počasí.
1: Jasno, až polojasno. Ráno místy s mlhami, během dne výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
0: Chce se mi říct, tak šikovná holka a nakonec jezdí v autě, který dělalo... To rozebereme taky po 7 hodině.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18, vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Meteorologové potvrdili tornáda na jihu Čech. Inspekce opět zavřela pekařství Vyškov. Ukrajině vyhrožuje další země. Je 7 hodin, čas na zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Českem se prohnala dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru z nedělních bouřek to včera večer potvrdili meteorologové. Reportér Vítek Zábranský zjišťuje, kde přesně se tornáda objevila. Vítku, dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Obě na jihu Čech jedno tornádo meteorologové potvrdili u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Obě kolem nedělních 15 hodin. Místní evidují po bouřkách řadu škod. Nelze ale určit, jestli za ně můžou právě tornáda. K jejich vzniku přispěla vyšší vlhkost a hlavně výraznější takzvaný střih větru. Meteorologové od neděle hledali případné svědky tohoto úkazu, za data a záběry děkovali veřejnosti a amatérským lovcům bouří. V Česku se tornáda objevují poměrně často, v naprosté většině případů jsou slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo z června 2021, které mělo na jihu Moravy na svědomí 6 lidských životů a poničilo 1200 domů. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Zemědělská a potravinářská inspekce si opět došlápla na pekařství Vyškov, uzavřela výrobu firmy v Brněnské ulici. Důvodem jsou hlodavci, plísně, zanedbaný úklid a další závady. Výrobu na stejné adrese inspekce uzavřela už loni v září, také kvůli hlodavcům, plísni a nepořádku. Tehdy opatření trvalo 10 dní. Náčelnice armádních záchranářů z Líní u Plzně ve funkci končí. Jana Piskačová údajně šikanovala podřízené. Její jednání nyní prověřuje vojenská policie. Vedením záchranné služby je dočasně pověřený podplukovník a lékař Jiří Kašný. Mluvčí generálního štábu armády uvedla, že Piskačovou armáda odvelela na jiný post. O jaké místo se jedná, neupřesnila. Už na podzim roku 2024 se 10 pracovníků záchranné služby obrátilo na vojenského ombudsmana a stěžovalo si na šikanu a bossing. Ombudsman sdělil, že Piskačová skutečně podřízené urážela a zastrašovala. Dostala kázeňský trest, ale problémy se pak ještě zhoršovaly. Proto ombudsman doporučil Piskačovou odvolat. To ale odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ukrajina stojí před další překážkou. S hrozbou dalšího válečného konfliktu tentokrát přišel běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Prohlásil, že má na Ukrajině jasný cíl. Svými slovy reagoval na výrok Kyjeva o tom, že v Bělorusku identifikoval 500 potenciálních cílů. Mezi ostrými slovními přestřelkami čelí Ukrajina pokračujícím ruským útokům. Podle nejnovějších zpráv vzdušný úder na ukrajinské město Dnipro v noci na dnešek zabil nejméně 5 lidí. Další 25 zranil. Rozsáhlému úderu čelil i Kyjev. Starosta Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabily 4 lidi a zranili jich dalších 58. V metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Brzy ráno se podle agentury Reuters v Kyjevě znovu ozývaly výbuchy.
2: Sport.
3: Českou biatlonistkou číslo 1 je Tereza Voborníková, bronzová medailistka z únorových olympijských her v Miláně. V hlasování o titul biatlonista roku zvítězila už po druhé a vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. 26-letá Voborníková hodnotí letošní zimní sezónu jako vydařenou.
5: Já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjí. A samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě. Já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
3: Voborníková se v Anterselvě postarala v závodě s hromadným startem o největší úspěch českého biatlonu na letošní olympiádě. Nejúspěšnější reprezentantkou byla i v sezóně světového poháru, ve které obsadila celkově 12. místo. Rodačku z Vrchlabí poprvé zvolili biatlonistkou roku před 2 lety.
0: Nebude to také ľahké, drahá, kdo zpívá tu písničku?
3: Žbirka? Ne.
0: Richard Miller?
3: Ne.
0: A já si myslím, ano, Richard Miller, ne. A já si myslím, že by to měla být hymna všech instruktorů autoškoly, když tam sedete a sednete do auta na první. Nebude to také ľahké, drahá, no
1: se
0: nic.
1: Nezbavíš.
0: Ano. No, Richarda Millera si pustíme hned za chvilku a vlastně jsem i naznačil, o čem je dnešní ranní téma, Kláry.
1: No, o autoškole.
0: Tak se přihlaste taky, tady show vaši ranní průvodčí, Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Úterý 2. června, 5 minut po 7.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Je to tak prostě. Som tvoj muž. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, rádiový muž, rádio manžel, rádio rodina, Klára a Honza.
1: No jo, znáte ho. A Honza Daněk si dělá papíry na motorku, že jo? A páč se prostě jako tady v rádiu vůbec nic neutají. A on to sdílí a se mnou jako mi posílá ty fotky, třeba jako když jde na tu jízdu a já mu držím palce. Tak jsme si řekli, že to bude dobré téma, protože autoškola je prostě vždycky dobré téma.
0: Jak to bylo u vás v autoškole, ať už šlo o auto nebo motorku nebo cokoliv, bagr? Kolikrát jste museli na zkoušky, měli jste instruktora, na kterého se nedá zapomenout, jaký byl váš nejhorší moment a kolik vás třeba autoškola stála? Na to všechno se dneska ptáme. Můžete reagovat třeba aplikací Rádia Impuls, kam právě volá posluchačka Váša.
2: Tak já si moc dobře pamatuju, že jsem dělala řidičák v roce 82, ještě na střední škole. Bylo to v rámci vyučování, což pro nás bylo super, když jsme měli jízdy. A stál nás řidičák 1100. A když jsme udělali papíry na poprvé, tak nám ještě 300 vrátili, takže mě řidičák vyšel 800.
0: Tuhle smojinku má spousta posluchačů, že když to zvládli hned na poprvé, tak jim 200 ještě vraceli. To byl ten přelom konec 80. let, přelom 80. a 90. Ještě nám volá posluchačka Lenka.
3: Ahoj, Impulzáci, já jsem dělala autoškolu v roce 2006 za celých 6000 korun. Vtipná historka, do dneška neumím levá, pravá, instruktor už byl zvyklý. A při závěrečných zkouškách mi hlavní komisař říká, jeďte doprava, tak jsem jela doleva. Ale vyšlo to, řidičák na poprvý.
1: Jupi, vás chci potkat na silnicích. Strašně se těším. Míra píše, jo, a to mě fakt jako roztykalo. Je to takový jako hluboký lidský příběh, ale strašně souvisí s autoškolou. Píše, že má řidičák na všechno. A minulý rok, že svoji lásku přihlásil do autoškoly a tam, že tu lásku mu přebral ten instruktor. Takže chlapi, co z toho plyne, nepřihlašujte svoje ženy do autoškoly.
0: Další reakce.
4: Já jsem dělal na Pioníra řidičák v roce 1976 a potom od vojáků v roce 1979 jsem si dělal řidičák na nákladák a na osobák. Měli jsme tam jednoho pana instruktora na jízdy s V3S-kou, který nosil klínový řemen do auta a běda, jak vám škrtly zuby při řazení.
0: To jsou hustý vzpomínky.
5: Když jsem dělala zkoušky a pan policajt seděl vzadu, tak jsem ho povozila po všech kanálech v Uherském Brodě. Až jsme skončili, tak se zeptal, jestli jsem to dělala schválně. Řekla jsem, že ne, že jsem se jim snažila vyhnout a on říká, to asi ne, vy jste věděla, že mě bolí záda, tak proto jste po nich jezdila.
0: Tak jste mu je opravila.
6: Mám kompletní řidičský průkaz za 300 korun. Doplácal jsem akorát velký motocykl. Auto od vojáků, autobus od ČSAD.

0: krásné, když zní Mandy od Kláry a Jendy úterý 2. června.
1: Jezdím s úsměvem.
2: Dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Petr dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc, třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV a kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
1: Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, zdraví Honza Raněk. Po nehodě kamionu zůstává uzavřená D5 na 122. kilometru. Je to ve směru z Plzně do Rozvadova, před odklonem na sjezdu 119 už je 5-kilometrová kolona. Přerušovaná řada je na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. Popouští se také na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v hlavním městě už vrcholí ranní dopravní špička. Včera to byla naprostá apokalypsa, i dnes počítejte s výraznou časovou rezervou. Bouralo se na D1 na 194. na příjezdu do Brna z Prahy. Cestou z Vyškova vázne provoz mezi 216. a 207. Kolony vidím taky na příjezdech do Pardubic s Chrudimi a Kuté hory a na trase Liberec Turnov, klasicky před Hodkovicemi. Jeďte opatrně, jak kdybyste měli doplňující informaci. Sem s ní nahrajte to přes aplikaci Impulzu.
2: Já mám vždycky strašnou radost, když můžu vyzradit nějaké tajemství. Jo, že prostě já jsem ta, co to píchne. Ale už není tajemství, že Richard Krajčo vystoupí na českém mejdanu s Impulzem. A Zuřivec s ním dneska snídá a řekne k tomu za chvilku víc.
1: A Richard, zdá se, je v dobré náladě. Zuřivec taky. No tak

0: Rádia Impuls.
1: Už je to tak, Richard Kračo patří do rodiny.
2: Ano, a je náš speciální host a Zuřivec si to užívá s ním dneska ráno. Kluci, krásný den.
3: Ráno. Impulzovi znovu krásné dobré ráno tady z Prahy, z krásné zahrady Richarda Krajča. Richarde, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno.
3: Tak já to jenom řeknu úplně na začátku znova. Dnes to oznamujeme u nás v rádiu, seš speciální host českého Mejdanu s Impulzem 2026 v říjnu v pražské autoaréně. Těšíš se?
4: Těším se moc.
3: Jo. My jsme teďka dosnídali s Richardem. Ano. Richard, to je nějaká kaše tady?
4: Ano, to je nízkosacharidová vanilkovo-banánová kaše. Já mám 4 druhy a zrovna dneska padla volba na tohle, ale nejvíc mám asi jablečno s kořicovou.
3: Jo, já jenom banán Impulzovi dneska a úplně to stačí. Jinak, Richarde, takováhle nízkosacharidová kaše, to asi bude, aby se zdržel v kondici, nebo jako proč?
4: No právě, já jsem prostě zjistil, že samozřejmě čím jsem starší, tak to tělo prostě určité látky zpracovává hůř a hůř. No a tak jsem najel takový svůj režim, už to mám trošku déle, že se snažím těm cukrům, pokud to jde, vyhýbat.
3: Hodně lidí to vidí tak, že vy, umělci, bohémové, prostě kytara, ženský, alkohol, večírky, ale aby si zvládnul koncert třeba v O2 aréně, tak to přece je velký výdej a je potřeba na to mít trošku fyzičku, ne?
4: Ano, jako v nějaké kondici se člověk musí udržovat, takže já tady mám posilovnu, hodně jsem skákal přes švihadlo, to bylo výborný, dokud vlastně mi nezačaly problémy s krční páteří, ale koupil jsem si tady takový inteligentní stroj, se kterým se snažím spolupracovat a trošku jakoby to tělo udržovat. No.
3: Tak Impulzovi, to je Richard Krajčo, jak jsme říkali, speciální host, kterého dnes oznamujeme na Impulzu. Na českém Mejdanu s Impulzem bude v O2 aréně letos na podzim.
4: A protože těch koncertů opravdu teďka nemáme moc, to je vlastně pouze tenhle, když to tak vezmu. Já pak budu mít teda na konci května svůj narozeninový koncert v O2 aréně, ale to je v podstatě za rok. A už, jestli se nepletu, je téměř vyprodaný, tam snad zbývá 200 nebo 300 lístků, tak nic jiného není. Krištof sice vydává novou desku, ale my se vrátíme koncertně až v roce 2028.
3: A my si toho moc vážíme, že tě tam budeme mít, těšíme se a ještě jednou všechny zveme na český Mejdan s Impulzem 2026. Díky, Richarde, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
1: Ticketmaster a Ticketportal prodává vstupenky na český Mejdan s Impulzem, takže celá rodina si je právě teď můžete pořídit. Třeba to bude hezký dárek.

0: que te hace llorar.
1: Haló, tady Implosovi, krásné dobré ráno, dneska jsme ještě nikomu nevolali, takže výherní heslo pořád procvičujte. Pozor, když voláme, tak tam většinou bývá skrytá identifikace. V tom případě kdykoliv to máte na telefonu, zvedněte telefon a zakřičte haló, tady Implosovi.
0: Jak to s tebou
1: vypadá? No, jasně, Kláro, jak to s tebou vypadá? Málem jsem se tě zapomněl zeptat.
2: Mám hlad.
1: Pořád?
2: Pořád mám hlad, protože muž, jak má teďka dovolenou, jo, skončila liga, tak je prostě jako pauza, kluci mají dovolenou, tak je jako doma, jo. A já jsem zjistila, že strašný, ale úplně jako strašně, strašně. A já tam mám věci připravený sem, na snídaní do rádia, otevřu lednici ráno a vím, tam nejsou, protože oni to všechno sní. Včera jsem šla cvičit, nebo šla. Cvičila jsem doma, cvičím doma. Šla jsem se vysprchovat, když jsem se vrátila ze sprchy, on snědl půlku chleba, jako půl bochníku chleba za tu dobu, co jsem se sprchovala. Když jsem se otočila, tak už tam tlačil normálně jako Thermix, co máme jako pro dítě, dítě i Thermix, že jo? A on to tam prostě jako tlačí. Já nechápu, jak se stravuje na tom staďáku. Já se divím, že ten, jako, ten tým jako je celý, že jako nesnit spoluhráče nebo tak,
1: holka,
2: rozumíš?
1: Holka, řeknu ti jednu věc, on má naběháno na dva životy dopředu, takže ten může jíst, jak chce.
2: Jo, tak je jako malíček, že jo, no. Můj třeba, ale prostě já to nechápu, kam to dává. A já mám hlad, protože mi všechno sní.
1: Smutný příběh. Pozor, hashtag, nakrmte Kláru. Posloucháte halo, tady Implosovi, nádherné ráno. Dneska bude jasný až polojasný den ráno. Místy s mlhami během dne výjimečně může sprchnout. Teploty přes den 21 až 26 stupňů Celsia.
2: Krasová v Moravském Krasu aktuálně 12 stupňů. Zdraví Ivona a František, i my vás zdravíme. No a my v Praze máme obdobně nádherně slunečno. A děkujeme za všechny vaše zprávy, ať už se týkají autoškoly a nebo toho, jak je u vás. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Tip dne. Potkají se dvě kamarádky a první říká, já mám super manžela, nepije, nekouří, nenadává, nepodvádí mě, dokonce nemá rád ani fotbal. Je to mi líto a jak dlouho je v komatu?
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Karel Poborský desá. Krásně to zkusil 1-0.
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Pět minut po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách na jihu Čech dvě slabší tornáda. Zástupci vládní koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Noční ruský vzdušný úder na ukrajinské Dnipro a Kyjev si vyžádal 9 mrtvých a desítky raněných. Pentagon nemůže podle rozhodnutí soudu vyhodit z armády transgenderové americké vojáky. A americká tenisová hvězda Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí ve svých 44 letech na WTA Tour.
1: Pan posluchač Jirka Pospíšil píše, že veze svého syna zrovna dneska na závěrečky do autoškoly a doufá, že to ten kluk dá hned na poprvé. Držíme palce vašemu Davidovi.
14: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: A co vy v autoškole, trefili jste to na poprvé? Kolik vás stála autoškola? Kde jste ji dělali? Ptájí se dneska Klára Šedová.
2: A Honza Daněk.
1: No a tak to rozebereme s dalšími posluchači hned po kabátech. Krásné dobré ráno.

0: Hosti, Impuls, dobré ráno a také parádní příběhy, které nám dneska posíláte z autoškoly. Každý má nějaký, někdo vzpomíná na instruktora, někdo na první jízdu, někdo na to, až to uděláš na potřetí a tak dál a tak dál. Dál můžete nahrávat zkazy přes Radio WhatsApp, máme 605 222 007, klidně si nás uložte paměti.
1: Posluchačka napsala skvělý příběh, která není její, ale její kamarádky, která dělala tu autoškolu v zimě a měli jízdy a instruktor s učitelem si přidali bundy do kufru a ona stála vzadu u auta, pak že všichni nasedli a že jako zkontrolujte si to všechno a můžeme vyrazit. No a po chvilce jízdy, že prý kamarádka říká, tady je nějaká zima a za chvilku se ozvalo, okamžitě zastavte! A Jenička, jak si dávali ty bundy do kufru, tak nezavřela kufr. A ty bundy jim z toho vylítaly. A samozřejmě teda tu autoškolu na poprvé neudělala, no.
0: Jasně, to bylo rázem konec praktických jíst, no, nedá se nic dělat. Martin nám volá, dobré ráno.
2: Při autobusu při zkoušce závěreční jsem s panem instruktorem se rozjel a on mi položil hnědý hrneček s kávou na palubku v karose a řekl, musíš jet tak, abys to nerozlil.
0: No tak ale to je hodně hustý.
1: No tak ale jako, já nevím, ale ty instruktoři autoškoly, to nejsou páni bozy, jako aby to, si to taky uvědomili.
0: Já si myslím, že to je diagnoza, ty lidi, co to dělají. No. Upřímně, jako jo, nic proti, já si vás vážím, jste skvělí.
1: Jo, ale tak některý samozřejmě, jako jsou boží, že jo,
0: všichni. Ale i tak je to diagnoza, prostě. Mirek volá.
3: Ahoj, já jsem dělal autoškolu v Brně a měl jsem instruktora, který měl i hospodu a vždycky jsem jezdíval do velkoskladu a po Brně mě tahal uličkama a naváděl jsem mu pivo přitom do hospody, takže jsme se pobavili. Když nás dostavili policajti, tak se divili, jestli jsou žák, anebo zásobování.
0: To je neskutečná kombinace, mít hospodu a k tomu autoškolu.
1: No, ty už ješ to do mrtě, rozumíš?
0: Rozhodně, ideální kombinace vlastně, životní kombinace. Hanka volá, dobré ráno.
4: Řidičák jsem si dělala v roce 1975, stál mě 900 korun. Měla jsem super pana učitele, když večer přebral, tak já ho ráno po škole na lavici zbudila a jeli jsme na jízdu. Bylo to nejkrásnější období, které jsem si prožila. Přeji hezký den.
0: Haničko, šťastná to žena v podstatě. Tam to bylo jasný, že ty papíry máte v ruce. Úterý 2. června a co váš zážitek z autoškoly? Ozvěte se k Impulzovi.

0: Ty a tahle písnička, Klárko, taky zazněla v nějakém filmu ze školního prostředí. Michala Pepřová tam hrála.
1: Ano, tenkrát... Michelle Pfeiffer.
0: No. Jak se to jmenovalo? Zeptáme se posluchačů. 605 220, negoogluj, nechyme. 605 222 007, až radio WhatsApp, jak se jmenoval film, ve kterém zazněla tahle písnička a hlavní roli tam hrála Michala Pepřová.
1: Přesně, já vás nechám.
0: Dobře.
1: A teďka přemýšlím ještě, jak toho využít, ty

0: rychle a pohodlně.
1: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den 007. Po nehodě kamionu stále neprojedete na D5 na 122. kilometru. A to ve směru z Plzně do Rozvadova. Pětikilometrová kolona je navíc před odklonem na výjezdu 119 a ucpaná je i objízdná trasa, kdybyste to chtěli vzít přes Novou Hospodu. Nenaděláte nic, budete muset počkat. Přerušovaná kolona je na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. Na příjezdu do Prahy to pak jede pomalu mezi Průhonicemi a Chodovem. Když jsme v hlavním městě, klasika nám stojí východní část okruhu mezi Černákem a Štěrboholi, příjezdy z D8 v Liberecké a Kbelské. Plné jsou i příjezdy k Barandáku a to ve směru do centra na Smíchov. Dvoukilometrová kolona je na silnici 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Ucpaný je příjezd do Brna po Bratislavské. A teď vážná nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na trase Jičín Hradec Králové před Všestary. Kolony se táhne osobou směru. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno. Kdybyste měli doplňující informace, můžete je klidně přidat k nám přes aplikaci Rádia Impuls a pomoci tak ostatním šoférům.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový, co vy a čeština? Podněty. Kláry, podněty. Přísudky. Přísudky? Příslovce?
1: Ne.
0: Trpné rody?
1: Trpné rody.
0: Byla jsi v tom dobrá?
1: Jo, v trpných rodech ano.
0: Jako jediný? Trpný rody?
1: No a ještě podstatný jména.
0: Dobře.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls. Dobré ráno, studenti. Dnes máme češtinu a probereme slovní druhy. Mám pro vás jednoduchou větu, tak dobře poslouchejte a zkuste si ji zapamatovat. Malý chlapec rychle běžel domů. Asi vás zajímá, na co se budu ptát, tak vězte, že na příslovce. Kolik jich v té větě je? Malý chlapec rychle běžel domů. Pokud jste typovali, že příslovce jsou ve větě dvě, tak to máte správně. První příslovce je rychle, příslovce způsobu, a to druhé domů, příslovce místa. Tak teď rychle běžte do práce nebo do vaší školy a úspěšný den. Váš pan profesor.
3: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Rychle domů, až za hodinku, Klárinko.
1: Já nevím, tak buďme rádi, že to ten chlapec doběhl, jako, že to stačí, ne?
0: Přesně. 6 minutky do 8 hodiny, to byl pan profesor.

0: Jak se vám povedla autoškola? Ptají se ranní impulzovi. Do ranního tématu se vracíme zase po 8 hodině. Svoji historku s instruktorem a s papíry můžete klidně nahrát přes aplikaci. A za chvilku k nám přijde legenda českého motorismu, i když se to nezdá, protože Bubu pracovala v jednom velmi populárním magazínu a pro naše ročníku to bylo signifikantní. Bubu, pozor, zákruta už za malou chvíli v našem vysílání. Teď ale Klárka Šedová.
1: A jak dneska bude? Jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dne oblačno a výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Gips prověřuje úmrtí vězně na Borech. Lékaře i pacienty čeká digitální éra. Teniska Williamsová se vrací na kurt. Je 8 hodin, zprávy se připravila Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policie šetří okolnosti úmrtí vězně v Plzni. Vychovatel na úklid druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z Ukrajiny dezinfekční roztok do plastových lahví, který vypili. Všichni skončili v nemocnici. Zhruba 40-letý muž po několika dnech zemřel. Podle serveru novinky.cz měli údajně vězni pít dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě etanolu obsahuje také peroxid vodíku. Vyšetřování případu převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Papírování v českém zdravotnictví brzy odzvoní. Chystá se novela zákona, která má celý systém převést do digitálního světa. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítko, dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Připravovaná novela počítá s tím, že se všichni poskytovatelé péče napojí na registrované sítě pro bezpečné sdílení zdravotnických dat. Ty budou dostupná online. Zpravodajskému portálu iDnes.cz to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Fungování systému řeší Národní centrum elektronického zdravotnictví. První zásadní posun pro pacienty má přijít v polovině příštího roku. Většinu žádanek na vyšetření by měli zdravotníci vystavovat elektronicky. Pacienti si už tak nebudou muset vyzvedávat papír osobně v ordinaci. I dnes popisuje pozitivní zkušenosti Čechů žijících v zahraničí, třeba ve Spojených státech nebo Británii, kde digitalizace zdravotnictví funguje. Pacienti tam používají mobilní aplikace k objednávání návštěv nebo očkování. Lékaři si zase pochvalují úbytek administrativy. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by se měl od ledna příštího roku zvýšit z 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do 3 let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat nebo vícerčat. Zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna roku 2027. Změna zákona si podle návrhu v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun. V roce 2028 přibližně 1 620 milionů. Slováci se vrhli na hypotéky. Ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
6: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Sport.
4: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na kurty. 4 roky po ukončení kariéry odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nazbírala rekordních 73 titulů ve 2 hře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve 2 hře i 4 hře.
0: A která je to ta... Jo. To je ona, jak heká na tom kurtu, jo, holky? No, jo, je to jo. Ona. Zuzanko, vy to sledujete, takže?
7: Já sleduju tenis, no, je to taková ta, když poskočí to. V New Yorku, tak je zemětřesení u nás, jo.
0: Přesně.
7: Ale ona teď zhubla, pozor, přiznala o zemi.
0: A já nenarášel na její váhu, já jenom jako vím, že, že heká to, prostě.
7: Prosím vás, vy jste vošklivý. Heká kde kdo?
0: No to máte pravdu, já hekám taky. No. Poslechněte, Zuzanka Bubílková s náma za mikrofonem. Já když vás vždycky vidím, tak mě napadne jedna věc. Víte, jaká mě napadne? Ne. Jedna písnička mě napadne.
7: No. Až se večer
0: Pan Zuzano. Zuzano. Víte, kdo to je?
1: No, Matuška.
0: No jasně.
1: Matuška, to
0: je přece vaše životní láska.
1: Jasně,
0: váš první imaginární kluk přece.
1: No, samozřejmě.
0: Nebo jste spolu něco měli?
1: Ne, ale on to nevěděl, já jo.
0: Halo, tady Impulzovi, Zuzanka Bubílková. Přesně, to bylo André pro našeho hosta, vlastně naše komentátorka, glosátorka vždycky v úterý chodí. A dneska se připojí k rannímu tématu autoškola. Pokud máte taky svůj příběh s instruktorem, nahrajte ho.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Hi.

0: Ledecký?
1: Miláčku, je to Ledecký, já jsem už vyjel mikrofon. Tak
0: právě teď. Jo? Právě tak teď jenom... to vyjela, právě teď se jmenuje ta písnička.
1: Prosím vás, máte, Zuzanko, vlastně holky, když jsme se před malou chviličkou bavili o těch teniskách, na které jsem narážel v našem zpravodajství, že Sirina se vrací a tak dále. Tak vlastně heká kde kdo a náš servisman Marek nám našel... paní Šarapovovou, jo? Takže heká, jak jste Zuzanko vlastně řekla, že ty holky si v tom tenise pomáhají, takže když do toho udeřej, tak si prostě
2: heknou. Mohu říct jednu příhodu? Jako je to i s hekáním, jo? Mohu říct jednu příhodu?
1: A čeho se to týká?
2: My jsme vysílali z Politiky netančí, jsme vysílali společně s Frekvencí 1, ano. Jo? A jednou jako se to odvysílalo a nějaký zvukař zapomněl to vypnout, jo, když to skončilo a byl tam nějaký přenos tenisu, kde nebylo vůbec nic, jenom tohle hekání a to tam bylo 2 hodiny, jo. Takže to bylo něco strašného. Tam psali nám, já nevím, proč nám psali, tam prostě se udělala chyba a propojilo se to s tenisem, kde prostě bylo jenom hekání a údery míčku.
1: Neskutečný. Zuzanko, dneska máme ranní téma o autoškola.
2: Ano, ano.
1: A vy už jste měla ranní komentář brzy v časných ranních hodinách, ano. Ale já vím, že vy se spíš necháváte vozit v posledních letech.
2: Já se v poslední době nechávám vozit a z toho, co vidím, tak jsem si udělala takovou poučku, jo. Volant, kapota, rychlá kola udělají chytráka i z vola.
1: Vy jste drsná dneska, řeknu vám popravdě. A naši posluchači mají taky zážitky. Hned vás zase pustím ke slovu. Petra nám volá.
3: Já jsem dělala v roce 2000 a můj pan učitel v autoškole byl tatínek mé žačky. Učila jsem druhou třídu a bylo mi 20. A naše jízdy byly vožení jeho známostí z místa A na místo B. A nebyla to známost jedna, bylo jich spoustu.
1: No, byl to záletník, Petro. Tak jste to viděla, jaká je realita všech dní už od prvopočátku.
0: Dobrý biznes.
1: Přesně tak, Milan.
4: Autoškolu jsem dělal v roce 1983. Byla to předvojenská skupina C. Stála mě pozor. 200 korun.
1: My tady máme ty ceny přesně tak, hlavně ty, navodně, když jste si to dělali, tak tam byly ceny 350, 220 korun a když jste ty papíry ještě složili na poprvý, tak vám, pokud jste měli komerční provoz, tak jste platili třeba 1200 a 200 vám vrátili, nebo 800 a 200 vám vrátili za to, že jste to zvládli na poprvé.
0: No a já dělala za 20, že jo? No.
1: Neskutečný, já teďka na motorku si dodělávám za 26. Zuzanko, jak se papíry povedly vám na poprvé?
2: Ano, na poprvé a já jsem to dělala v roce, 69. Takže to bylo opravdu, to ještě byla opravdu autoškola, kde nebylo nic, to jsme seděli ve třídě a vlastně nebyly ještě ani trenažery, absolutně nic. A můžu vám říct, že na jízdách tehdy nám omakávali, jako nám sahali na ruce a na kolena, když chtěli, abychom stiskli správný jako ten a měli jsme a učili nás, víte, co nás učili, že nejlepší je držet v podstatě tu šaltpáku pořád, jo, abyste ji měl po ruce. A já jsem teďka asi před, já nevím, 2 lety mě vzal jako pokus takový jako instruktor autoškoly, že po 8 letech, když si sednu za volant, že co to se mnou udělá, jo, jestli vůbec ještě umím jako řídit a tak. A teďka jako řídit jsem uměla, to prostě bylo zažitý, ale teďka všechny ty voloviny, co nás učili tehdy, jo, tak jsem přenesla do současnosti a ten normálně u toho šílel, jo. Jako to bylo hrozný, tam jsem uvědomila jsem si, že jako jaký je ten rozdíl. Jo.
1: A víte, co to platí do dneška úplně všude? Když jdete dělat autoškolu, tak každý ten instruktor, jak jsem dneska říkal, to je vlastně diagnóza, vás něco učí, jo?
2: No.
1: A pak přijdete někam jinam, nebo se setkáte s nějakým člověkem, který to dělá u někoho jiného, a oni řeknou, co tě to učil?
2: No,
1: proč tě učili takovýmhle způsobem?
2: No nás například učili ekonomickou jízdu, že teda jsme vyhazovali a jeli jsme na neutrál.
1: Na neutrál.
2: Ano.
1: Jasně.
2: A tento mě normálně prostě říká, co to děláte, prosím vás, jako proč jdete na neutrál, kdy to auto nemůžete jako řídit,
1: ovládat,
2: jako ovládat,
1: správně.
2: Jo? Mm-hmm. A já říkám, no já šetřím benzín, jo? On se začal strašně řechtat, jo, takže...
1: No ano, starýho psa novým kouskem nenaučíš, jako
2: no,
1: to taky
2: jasný.
1: Platí. Ano, Klarinko, chceš něco říct?
0: Ne, pořídíme si koloběžku a bude klid.
1: Tak jak se povedly papíry vám hned na poprvé, máte zážitek s instruktorem, klidně to můžete nahrát přes WhatsApp nebo taky přes naši aplikaci. K rannímu tématu se vrátíme zase za chvilku. Krásné dobré ráno vám přeji Impulzovi.

0: živě na našem Facebooku, je to tak? Přenášíme voláním Halo tady Impulzovi, je to ranní adrenalin, který trvá už snad 20 sezon tady na Impulzu a je to něco, co vám žádné rádio v českém éteru prostě nedá. Nikdo nehraje v tomto kole každý den, ale není to seřízený to kolo, není seřízený. Honého se říct. Každý den můžete vyhrát až 100 000 korun, takže je to neskutečný a proto volá se ze skrytého čísla. Hlídejte si mobily, prosím vás, a zvedejte to, jo?
1: Centimetr, jsem to narovnala, no centimetr tam byl, no.
0: No, víš jak, jako jo.
1: No, ale zrovna by mi padl jackpot.
0: Hele, a počítáme. Jo, padl, jo.
1: Druhé.
0: Musím to vypnout a dát pryč. A nám to paní Helenka nezvedla. Helenka, teda Hana, pardon. Jsem se překouk. Hana nezvedla, nedá se nic dělat. Co se v tuto chvíli bude dít? No nic, zavřem to, pustíme reklamy, dáme dopravu, ale musím ještě předtím říct, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Hrajeme zase zítra až o 100 000.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk. Uzavřená zůstává D5 na 122. kilometru na Plzeň. A to po nehodě kamionu. Před odklonem na sjezdu 119 je 5-kilometrová kolona. Vážná nehoda dvou osobáků komplikuje provoz na 35. z Jíčína do Hradce před Všestary. Zdržíte se v obou směrech. Plné jsou příjezdy do Brna po D1 a to s obou směnou od Prahy i Vyškova. Ve směru do Prahy je pak přerušovaná kolona mezi 41. a 24. kilometrem a také mezi Průhonicemi a Chodovem. Víc než 3-kilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Ucpaný je Pražský okruh ve směru na letiště a proti směru vázne provoz mezi Zličínem a Jinočany. A v obou směrech jsou kolony také na 16. mezi Slaným a Mělníkem před Novou Vsí. A to je všechno. Kdybyste náhodou měli doplňující info, tak sem s ním. Budeme moc rádi.
2: A za chvilku náš zuřivec s Richardem Krajčem mají překvápko.

0: Richard tento týden prostě patří do rodiny.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: A to by bylo, aby Zuřivec nezajel k Richardovi na snídani. No a mají pro nás důležité sdělení. Pánové, dobré
3: Jasné,
2: ráno.
3: Ty to ukážu. Tak to je na tři, víš? Jako valčík.
4: Jo.
3: Raz, dva, tři, dva, dva, tři, raz, dva, tři, dva, dva, tři,
4: jo.
3: Ale když to nedáš na tři, jo, takhle.

0: Shodidlám se pod němi lžou.
1: A jenom posuneš o dva.
2: Tak jo, promiň jenom, Richarde, ahoj impulzáci, zdravím vás tady ze zahrady Richarda Krajča, jsme v Praze. Richarde, je mi ctí, že s tebou můžu dneska ráno být, že tě můžu oznámit jako našeho speciálního hosta na českém Mejdanu s impulzem pro rok 2026, tedy pro letošek, na podzim se uvidíme. A že si s tebou můžu zabrnkát, já jsem, abys rozuměl, já jsem takový ten táborákový hráč.
1: Já taky.
2: Ale máš to trošku víc v ruce teda, jo. To je jedna z těch naprosto jednoduchých, vlastně C-čko, že jo, A-mol, G-mol.
1: A já jsem ji nechtěl dát na desku, já jsem ji měl schovanou, to bylo na desce inzerát, já jsem měl schovanou a pořád chyběla jedna skladba, já jsem za klukama přišel, měl jsem ji v šuplíku, přišel jsem za klukama, jsem říkal, já tady mám ještě jednu takovou jednu věc, ale ona je taková country.
2: Ano.
1: Tak nevím, jestli se to hodí. Tak oni říkali, taky zahraj. Tak jsem mi zároveň říkal, ne, blázni, to je dobrá, tu dáme na desku. No. Takže já jsem s tím takhle ani moc jako nepočítal na to album. No.
2: V jednoduchosti je síla, prostě.

0: Dobrý.
1: Děkuju. No,
0: dobrý.
1: Tak budu makat, budu trénovat.
0: Zarejženě.
1: Děkuju. Tak ještě jednou, Richard Krajčo, který bude vlastně, dá se říct, soulově v Outu aréně na Českém Mejdanu v Pulze. Těším se. Slyšíme.
0: Taky.
1: Tak ahoj. Díky moc, Richard, ahoj.
2: A vy si nezapomeňte, celá rodina, koupit vstupenky na 17. říjen. Dejte to do kalendáře, protože na Ticketmasteru a Ticketportálu je určitě ještě seženete a uvidíme se na 10. jubilejním ročníku Českého Mejdanu s Impulzem, kde bude exkluzivním hostem taky Richard Krajčo.

0: dál tady Impulzové vaše radiorodina. Do rodiny patří Zuzka Bubílková a každé úterý se zastaví živě. Minule jsem o vás říkal, že jste vlastně jako naše tetička, ale já nevím, jestli se vám to líbilo, nelíbilo.
1: Teta mě. Bubu.
0: Nebyla jste z toho úplně
2: Ano,
0: nadšená.
2: Tetička do Slovenska.
1: No. A nebo babi Bubu ještě můžete být. Můžete si vybrat, buď budete lepší? Teta nebo babi.
0: Je lepší teti Bubu nebo babi Bubu?
2: No, asi babi Bubu.
1: Babi Bubu. Babi Bubu je boží.
0: Takže babi Bubu je s náma.
2: Je i B, od B všecko.
0: Všecko. Jako babi Bubu je s náma ve studiu. A pozor, babi Bubu bude taky letos na českém Maidenu s Impulzem.
2: No, objeví se
0: na pódiu, ale zpívat
2: jako
0: nebude.
2: Legenda, ne, zpívat nebudu. Bude se mnou rozhovor s Hemalou, máme být představeni jako legendy.
0: Neprozradila jste tajemství, vy taky co nevíte, dneska nepovíte.
2: No asi ne, však mě už volali z Impulzem.
1: No to, že oni vám volali, neznamená,
0: já jsem řekl, že budete, no, ale ne, že tam budete s Hemalou a že budete představeni jako legendy.
2: No jako
0: to už jste vypalila vy.
2: Moderátorské prej legendy. Jo,
0: no, a proč ne, máte pravdu, teď to tak je prostě, proč se za to stydíte?
2: Já tento rok dostanu ještě jedno vyznamenání za celoživotní dílo.
0: Od pana prezidenta?
2: Ne, od pana prezidenta, ne, z Artesu.
0: To nevím, co je.
1: A chcete od nás taky něco? Počkej. Jak jste na tom s očima, babi, na dálku?
2: Na dálku blbě, ale na blízko vidím.
1: A že byste přečetla počasí, jakože bych vám pak dala ocenění rosnička roku?
0: Pojďte.
2: Bude jasno až polojasno ráno, místy s mlhami, během dne oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až nádherných 26 stupňů.
1: Hezky to umí.
2: Že jo? Jo.
0: Dostáváte metal.
1: Dostává ocenění rosnička babi roku.
2: Ano.
0: Babi bubu rosnička roku.
2: Já vám řeknu jednu věc, jako jak jste se na ty oči ptal a tak někdo si vyfotil, jak jsem jela s takovýma taškama v tom v metru, jo, jsem vesla oci nákup, jo, a vyfotili mě a volali mi z bulváru večer, že asi 5 lidí si mě vyfotilo, dalo si to na sítě a je velká jako taková soutěž, že jestli to jsem já, nejsem já, ale že je by zajímalo něco jiného.
0: Co?
2: Že tam čtu z mobilu a bez brýlí, jestli nosím čočky. To bylo jediné, co je zajímalo. Jak je možné, že ve svým věku čtu bez brýlí?
1: Mě by spíš zajímalo, jestli jako rozjíte s nějakou firmou a rozvážíte nákupy, že bych se vás objednala.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Karel Poborský desá. Krásně to skutil 1-0.
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
11: 4 minuty po 8:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Odstraňování havarovaného kamionu na uzavřené dálnici D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov bude probíhat dopoledne. Dvě podezření na ebolu u dvou mužů v Brazílii se nepotvrdila. Zaměstnanci londýnského metra vyhlásili na dnešek a čtvrtek stávku. A Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu biatlonista roku.
12: No a
0: My budeme hrát zase v Halo tady Implozovi zítra. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano, proto se nezapomeňte přihlásit a hrát zítra.
12: Implozovi, jsme vaše rádiová rodina.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Je skvělé. Vaše příběhy z autoškoly se nesmírně chytly a ty vzpomínky těch našich posluchačů jsou naprosto neskuteční. V našem vysílání už zazněli prostě i instruktoři, ze kterých se stali životní partneři. Klárka to tam měla hned několikrát. A já tady mám příběh dvou kamarádek po úspěšném složení zkoušek z autoškoly. Manžel jedné z nich rovnou půjčil auto, aby se mohli dostat po zkouškách domů.
1: No tak jsme byli šťastní, že máme nový řidičáky, sedli jsme do auta a ona říká, kde je řadící páka. A já říkám, aha, to má řazení pod volantem, to jsme se neučili. Tak jsme z bokínka oslovili nějakého pána, aby nám vysvětlil, jak se řadí pod volantem. A ona mi říká, ty tomu rozumím? A já říkám, no, docela jo. A ona, já vůbec. Takže já budu řídit volantem a ty budeš řadit.
2: A dojeli, hele, dojeli. Holky šikovný.
0: Přesně tak, neuvěřitelný. Nebo zážitek posluchače při jízdách na vojně.
3: Musel jsem najít přibližně 500 kilometrů, takhle jsem jel a ten instruktor vždycky, jaká tam byla značka, nevíš? Jdeš jim třít. Kůrň po desáté značce, už jsem si to celkem pamatoval. A jeho druhá přítávka byla, když jsme se učili znovu rozjíždět do kopce, ale to z kopce, vytáhli cigarety a běžet pěkně podloží pod kolo. Ani o gram jsem něco, ani o milimetr.
0: Neskutečný, vy jste utíral dopravní značky při jízdách, to byl teda přízné. Já říkám, že ti instruktoři...
2: Ne, to je diagnóza, opravdu.
0: Je to diagnóza, definitivně. A Zuzanka ale narážela, když jsme se před chviličkou bavili. Dobré ráno, krásný den vám všem, kteří jste naladili právě teďka i Zuzance. Na to, že jak je ten provoz teďka hustší, jak je planeta se zdvojnásobila za poslední 50 let, že jo, tak vlastně, že jsou lidi hodně agresivní.
2: No jsou agresivní, ale já jsem vlastně to zjistila, že i na sobě, jo, protože jak jsem říkala, že se mnou dělají ten experiment po 8 letech, jakože instruktor si mě vzal a teď jako zkoušel, že jestli ještě to umím a tak dále. To jsem všecko uměla, ale ta agresivita, já jsem vám v životě tak sprostě nemluvila a tak vykřikovala na všecko, jo, někdo tam šel s nějakou holí po
0: přechodě. Neříkejte sprostý slova do vysílání.
2: Ne, jako říkaj, dětku, nemůžeš rychlejc, jo, a tak, jo, a nebo jeď, zelenější nebude, jo, a prostě takové. To jsem jako vykřikovala. A to jsem si říkala, bože můj, že vlastně na jedné straně mě to ovlivňuje. Jo.
4: Ale já jsem o tom přemýšlela, to je tím, že vlastně jako auto je náš prostor, ale ve výsledku, kdybychom stáhli okýnka všichni, anebo vystoupili z toho auta, tak budeme jako ti psi, že jo, že oni na sebe štěkají, když jsou za brankou, ve chvíli, kdy se ta branka otevře, tak oba dva stáhnou ocas a jdou si po svým. Jo. Tak takhle si myslím, že by to dopadlo, kdyby všichni řidiči vystoupili z auta nebo otevřeli okýnka.
2: No, ale všichni asi ne, jo, protože my teďka jsme opravdu jako na cestách byli v jednom kuse a zejména v nočních hodinách se honí hodně lidí mezi sebou, jo, na těch silných autech a normálně prostě vás kličkují a je to opravdu to zavání.
0: No,
2: zavání to jako, a já jsem si na to vzpomněla, že vlastně, když jsem dělala tehdy ještě v Pozor zákruta v motoristickém pořadu dávno, v 70. letech, jo, už tehdy to byl problém a tehdy stále jsme diskutovali o tom, že jestli psychotesty a ne psychotesty a jestli teda je to dobré, že nárok na ten řidič tak má každý, kdo je svéprávný a tak dále. A vždycky nám to nakonec odborníci vysvětlili, že to je blbost, protože ta psychologie vlastně neodhalí nic. Psycholog odhalí to, co chcete odhalit vy, jo, ale to, jak se ten člověk zachová, jako to. A já si pamatuju, že já jsem chodila s jedním psychologem a ten se strašně smál. A strašně se mu líbila písnička Elánu, kde Jožo Ráš zpívá o lásce, jakože když byl Van Gogh, přišel o ucho, byla to
0: přišel
2: láska,
0: Van Gogh, dál, bola to láska.
2: A tam je verš, jo. Psycholog sa v něj nevyzná, vedně je hlupa.
0: Ano.
2: A to je přesně ono, jo.
0: Tím to můžeme všechno uzavřít. Zuzanko, díky, že jste přišla, krásný den vám přeju.
2: Já vám také.
0: Ahoj. A zase někdy
2: naslyšenou.
0: Ahoj.
5: Náš učitel ve favoritu nás učil vždycky jet. Kolem takového kanálu mezi obrubníkem a kanálem byla tam taková mezírka na kolo. Vždycky nám to vycházelo. Akorát, že když zrovna jsem jel s policajtem, tak mě to nevyšlo. A já jsem zadním kolem na obrubník v pohodě, že jo. Pak jsme se vystřídali. Druhý kolega ten projel stopku.
6: Autoškolu jsem dělala v roce 71 v Holešovicích u Uranie a autoškola v té době stála 1860 korun. Neudělala jsem testy, jízdy mi šly perfektně, testy mi nešly, tak jsem to dělala na podruh.
7: Řidičák jsem dělala v roce 89 a druhý řidičák na tramvaj jsem dělala v roce 2005. Oba jsem udělala s hvězdičkou, to je bez nějakých problémů a do dneška řídím obojí.

0: Sárka s Honzou. Miláčku, co je, tak koukáš mutňoučce, už se těšíš do postýlky, vy?
1: Já už to uteklo dneska.
0: A jo, tak.
1: Já se těším na zítra.
0: Jo, a to nám on domů naprosto rozumím. Náš ranní adrenalin, třeba zítra padne i Beckáno jackpot, necháme se překvapit. Každopádně impulzovi tady budou i zítra, ale ještě neodkázíme. Shrneme si ráno, pustíme Láďu Jarošek mikrofonu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno do celého Česka, nejrychlejší dopravní informace z celého území republiky. Neprůjezdná zůstává D5 na 122. kilometru ve směru z Plzně do Rozvadova. Přerušovaná kolona je na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 41. a 24. Proficis Global Assistance hlásí bouračku v Praze na magistrále směrem do centra před jižní spojkou. Pomalu to jede od Modletic. Na Pražském okruhu směrem na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. V opačném směru je kolona mezi Zličinem a Jinočany. Skoro 3-kilometrová kolona je na 35. z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Tradičně popojíždí D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. A nehodu dvou osobních aut došetřují policisté na trase Jičín-Hradec před Všestary. Zpomaluji to v obou směrech. Kdybyste měli doplňující info Vládíkovi, ho můžete klidně zavolat přes aplikaci Impulzu.
2: Vláďa ve studiu, ahoj.
3: Ahoj, zdravím Impulzovi, dobré ráno.
2: Jaká byla cesta dneska?
3: Dneska už to bylo lepší, jakmile hned neprší, znát je to, takže to včerejší drama se zlepšilo asi o 40% a dneska už to byla taková ta vlastně běžná Praha, méně naštvávací.
1: Podívejte se na statistiky, jak on to má vypočítaný. Doprava v Praze je dnes lepší až o 40%. Teď vtip Vládě Jaroše.
3: Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého velkého krasavce, ale aby prostitutky při pohledu na mě začaly předstírat, že čekají na autobus, tak to už je vážně moc.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
1: Impuls. To je zážitek cestou z Plzně do Prahy?
3: Jo, samozřejmě. Realita.
1: Jasný jako facka.

0: doporučuju tuhle písničku Leška Samelky pustit dneska vaší paní. Jsi prostě nejlepší a máte opravdu... O, příjemný večer postaráno, ale pozor, tady v našem ránu vznikla nová výzva. Ano, je to opravdová výzva. Stane se to, nebo se to nestane? Klára si dneska s naším posluchačem, kterému jsme hráli písničku na cestu, domluvila, že ji povozí na bagru.
1: Vy jedete bagrem!
2: Ano,
1: to miluju, to je boží.
0: Já mám takový pocit, že ona by tím bagrem chtěla sníst.
1: Jo, strašně.
2: Já ji povozím, ale budu muset sedět na klíně, ono tady moc místa není.
1: A tak já si klidně sednu i na tu lopatu, mě to jedno. Já se tak těším, já už to vidím. Kuba přijíždí bagrem tady po Radlický. Zastavuje pod impulzem.
0: Nepojede do Prahy holka.
1: Nepojede. Já nasedám na tu lopatu a jedem vstříc prostě tomu krásnému dni. Pak uděláme někde nějakou díru. To bude pecka, Kubo.
0: Bude Klára sedět Kubovi na klíně. Povozí ji na lžíci. Nebo jak se to jmenuje?
1: Lopata. A já ti ukážu, jak se na lopatu sedá.
0: No, sledujte dál ranní vysílání, protože... Pravděpodobně budete svědky neuvěřitelných věcí. Halo, tady Impulzovi, vaše rádiová rodina, zase zítra. Ahoj!
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Za pár vteřin začne úterní dopoledne, posloucháte Radio Impuls. Sledujeme dnešní počasí, když už se nám ty mlhy rozplynuly, hlavně na silnicích, tak dneska jasno, polojasno, ale pozor, potom v jeho západní polovině Čech se k večeru zatáhne, ojediněle se vyskytne déšť nebo bouřky. Teploty okolo 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Doprava na D5 kvůli nehodě kamionu stále stojí, kritické sucho ustupuje. Dětský ombudsman chce složit poradní tým z dětí. S 9 hodinou jsou tu další zprávy s Katkou Palajovou.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Dálnice D5 na Tachovsku zůstává stále uzavřená. Za exitem 119 ve směru na Rozvadov probíhá odstraňování havarovaného kamionu. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Omezení potrvá asi dopoledne. Policie upozorňuje, aby řidiči počítali se zdržením, pamatovali na dostatek tekutin a pohonných hmot. Objízdná trasa vede přes exit 119, 5 se najíždí na exitu 128. Deštivější dny výrazně pomáhají přírodě. Kritická situace se suchem se minimálně dočasně na většině území zlepšila. Srážkové bohatší dny mají navíc pokračovat. Detaily doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
11: Pěkné dopoledne. Česko zažilo v sobotu další vrchol půdního sucha. Nedělní a včerejší deště tuto situace výrazně zmírnily. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. Další vláhy by se mohla půda dočkat v následujících dnech. Deštivější dny by podle meteorologů měli totiž vydržet až do konce tohoto týdne. Do neděle může spadnout nadprůměrné množství srážek. Nejdeštivějším dnem bude zřejmě zítřek. Ve zbytku června ale bude srážek pravděpodobně znovu méně oproti normálu. Sucho trápí především zemědělce. Už v minulých týdnech hlásili, že kvůli nedostatku vody se nedaří některým plodinám. Sucho zasahuje i do živočišné výroby, protože na loukách neroste dostatek potravy pro zvířata. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
9: Mladá Boleslav usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Dá odborně změřit naklonění šikmé věže z říceniny hradu Michalovice. Podle geodetů má věž sklon 6,5 stupně. Tím zřejmě překonává současný světový rekord v kategorii neumyslně nakloněných staveb. Možnosti zápisu projednala minulý týden rada města. Náklady na odborné zaměření věže jsou přes 40 000 korun. Cena profesionálního balíčku k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů může vystoupat až na 900 000 korun. U zápisu do České knihy rekordů jde o jednodušší administrativní proces a výrazně nižší náklady. Základní balíček stojí 20 000. Dětský ombudsman naslouchá i dětem samotným. Za necelý rok jeho působnosti dostal téměř 200 podnětů právě od těch nejmenších. Často se týkaly rodičovských sporů nebo poměrů v dětských zařízeních. Dětský ombudsman Martin Beneš chce s ratolestmi složit také nový poradní tým.
12: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny. Budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Ono to není úplně jednoduché vymyslet a nastavit tak, aby jsme třeba ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
9: Martin Beneš se úřadu dětského ombudsmana ujal na začátku dubna. Dohlíží především na dodržování práv v dětských zařízeních, chrání je před diskriminací a zprostředkovává názory nejmladších dalším institucím. Nepovedená sezóna fotbalového druholigového Artisu má první oběť. Vedení klubu odvolalo sportovního ředitele Vlastimila Chytrýho. Stalo se tak poté, co brněnský tým jasně podlehl v baráži Slovácku. Po výsledcích 1-4 a 0-3 klub to uvedl na svém webu s tím, že nového sportovního ředitele bude Artis hledat a jeho úkolem bude v nadcházející sezóně sestavit s trenérem nádvorníkem tým, který postoupí mezi elitu.
0: To byla Katka Palejová, zprávy. Víš, jak jsi tam mluvila o těch neumyslně nakloněných stavbách.
3: Ano, ano.
0: Já mám spoustu kamarádů, co se neumyslně naklonění vracejí v pátek z restaurace. A taky pak mají doma problémy.
3: A je to taky na zápis.
0: No, určitě jo. Naštěstí nechodím s nima. Máme taky milionové kolegy, budeme jim hrát už za chviličku do práce. 7 pecek, začneme tu první a pak už se někam dovoláme. Helena Vondráčková, Dlouhá noc, krásné dopoledne, Impuls.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Miltonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Máme úterý dopoledne, posloucháte rádio Impuls. Milionové kolegy budeme zdravit teď ze strany Veroniky. Veroniko, hezké dopoledne přejeme.
2: Hezké dopoledne přeji.
1: Nás spojuje ta žlutá barva, že máte ráda stejně jako já rádio Impuls, ale můžu říct i vaše příjmení?
2: No, můžete.
1: Nevadí to. Veronika Jarošová, prosím pěkně, já jsem Vláďa Jaroš a nemáme spolu nic společného, kromě toho příjmení a toho, že máme rádi žlutou barvu, jinak tam není žádný vztah, jenom to mi můžete potvrdit, že jo? Potvrďte to, prosím, před celým
2: ano,
1: národem. Skvěle. Tak a teď už se pojďme věnovat té vaší práci. Veroniko, můžete nám říct, kde pracujete?
2: V Praze pracuji.
1: V Praze?
2: Na jednom úřadě.
1: Na jednom úřadě a více už asi nebudeme.
2: Ne, budu tajemný.
1: Nebudeme, dobře, budeme tajemní, ale nebudeme tajemní, co se týče kolegů. Můžete nám prozradit vaše milionové kolegy, kdo si zaslouží, aby jsme jim zahráli těch 7 pecek, jednu jsme odehráli. Bude jich ještě 6?
2: Určitě, tak v první řadě Pavlínka, Anička, Monika, Lenka, Ivanka. No, Janička, Jaruška, Lída, no, asi myslím, že jsem doufám na nikoho nezapomněla.
1: No tak to je ale dlouhý seznam, tak to je vidět, že na tom úřadě máte určitě dobrou partu a veselo. Jenom se tam děláte radost i lidem, když tam k vám přijdou, anebo je to nějaký...
2: Jsme hodní, určitě.
1: Jste hodní, strašně rádi, no tak o to víc. Tak pozdravujte všechny vaše milionové kolegy. Veroniko, teď hrajeme 7 pecek pro vás. Užívejte si a poslouchejte Radio Impuls, ať vám to uteče, anebo naopak, pokud máte takový dobrý tým v práci, tak ať vám to neutíká.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Radio Impuls. Hrajeme 7 pecek. V kuse a bez reklam.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: úterních 7 pecek bez reklam máme odehraných a posílali jsme je opět dneska milionovým kolegům. Může to být zítra také pro vás, pro vaše parťáky v práci. Stačí se objednat na www.impuls.cz. A teď už hrá halo tady Impulzovi dneska ráno, když se vrátíme v čase. Hanka nezvedla bohužel telefon, tudíž přišla o možnost říct si, že by třeba si chtěla vytočit na našem kole Betano jackpot za 100 000 korun. Byla by tam i základní částka, no prostě spoustu peněz. Ty máme pro vás taktéž zítra ráno, každý všední den ráno u Impulzových přihlášky, třeba přes žlutou mobilní aplikaci a držíme palce, zvedejte telefon a to s výherním heslem halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Radio Impuls, hezké dopoledne. Karel Gott z Impulzovic krabičky, za pár chvil kávu si osladím. Sledujeme taky náš kalendář, dneska je 2. června a právě 2. června před 60 lety první americká sonda Surveyor 1 přistála na měsíci. 485 let uplynulo také od začátku obřího požáru v Praze, popelem téměř lehly malá strana Pražský hrad i Hradčany. A na dnešek, teď už veseleji, připadá i jedno fotbalové výročí, právě dnes totiž slaví 135. narozeniny pokutový kop a pozor, teď nás čeká něco velkolepého. Pokutový kop známe od 2. června roku 1891. A tohle bude rozhovor, který ještě v rádiu nikdy nezazněl. Představte si, že já mám tohoto vzácného hosta na návštěvě u nás ve studiu. Dobré dopoledne, Pokutový kope.
1: Dobrý den všem příznivcům sportu a fotbalu zvlášť.
0: Jaké jméno je vlastně lepší? Pokutový kop, penalta, penalta.
1: Víte, mně je to vlastně úplně jedno. Tak jako tak zůstanu u části fanoušků neoblíbený. Můžete mi říkat penalta, desítka, jedenáctka, pentle, zkrátka jak chcete.
0: Tak zůstaneme u toho pokutového kopu. Vy dneska slavíte významné jubileum, jestli můžu vykat nebo musím vykat. Jaký je váš největší fotbalový zážitek za těch 135 let, co existujete?
1: Přesně na tuto otázku čekám celou věčnost. Cítím, že jste naprosto fundovaný. Při odpovědi nikdy nezaváhám. Psal se rok 1976 a já si nesmírně užil Antonína Panenku ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě. Ta jeho přehazovačka byla geniální a já na něj byl tak hrozně pyšnej.
0: Ano, ano, vrcholná chvíle našeho fotbalu. Já připomínám, prosím vás pěkně, kdo jste si teď zapli Radio Impuls, že mluvím s pokutovým kopem, který je mým hostem.
1: Ale pozor, já si užívám každou pentli. Třeba ten penaltový rozstřel v sobotním finále Ligy mistrů byl naprosto parádní. Hráči Saint-Germain ten Arsenal úplně vymazali. Klasik by řekl, pokutový klobouk dolů.
0: Mám poslední otázku, koho kromě Antonína Panenky ještě ve fotbalu uznáváte?
1: Klidně bych mohl zmínit Láďu Víska, ale já teď musím vzdát hold zejména všem amatérským nadšencům, kteří se kolem fotbalu motají. Jsou to trenéři, rozhodčí, kustodi, všichni, kdo se starají o hřiště, ale taky tátové, mámy, zkrátka všichni, kdo těm klukům a holkám plní jejich sny. To jsou mý hrdinové všedního dne.
0: Bylo to hodně milé, ale už to bylo dlouhé. Mým hostem byl pokutový kop, který právě teď slaví 135. narozeniny. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Nemáte zač, tento rozhovor si dám do životopisu.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Dobré dopoledne, Radio Impuls, Alice Springs už za chvíli a taky sledujeme silnice. Uzavřená zůstává bohužel D5, 122. kilometr ve směru z Plzně do Rozvadova kvůli nehodě kamionu. Za chvíli získáte podrobnosti.
1: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Global Assistant Kuba Tilšar připojen, vítáme tě.
6: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. Po noční nehodě nákladňáku zůstává blokovaný provoz na D5 od Plzně do Německa mezi exity 119 a 128. Před odklonem dopravy je téměř 6-kilometrová přerušovaná kolona a ucpaná je také náhradní cesta přes Novou Hospodu. Pražský okruh je ucpaný v úseku od D1 po exit na Ořech směr letiště. Navíc v koloně došlo k několika nehodám. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna od Průhonic. Přerušované fronty čekejte na východní a štěrbohovské spojce od D10 kolem Běchovic po Štěrboholi. Kvůli zúžení čekejte 1,5 km dlouhou kolonu na devítce před Mělníkem z Prahy. A na D10 u Mladé Boleslavy do Prahy se zdržíte v téměř 2 km před 44. kilometrem. Z Globásy stán z Kuba.
0: Jen se pochlubte, jak moc velké nervy nebo naopak pohodu máte za volantem před 10. hodinou. Žlutá mobilní aplikace, vysílejte s námi.
7: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: musíš to cítit, buch, buch. Za chvíli, za minutu 10. hodina, hezké dopoledne. My taky cítíme společně s vámi, jaké bude počasí, aby jsme se podle toho oblíkli, tak mlhy už se po ránu většinou rozplynuly, to většinou všude jasno, polojasno, takový bude den, potom se později večer, hlavně na jihozápadě, zatáhne ojedinělé, taky nás čeká nějaký ten déšť, přehánky, bouřky, tak buďte připraveni, 26 stupňů dnešní maxima, na horách bude kolem 17.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Policie obžalovala dva lidi kvůli požáru restaurace v Mostě. Spolku SK Slavia Praha hrozí bankrot. Fanoušky fotbalovým šampionátem provede manuál. Je 10 hodin, zprávy Impuls a Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V souvislosti s požárem restaurace v Mostě padla obvinění. Policie chce poslat před soud dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci vyžádal 7 obětí. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestního činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim trest odnětí svobody do 10 let. Slavistický spolek i s fotbalovým klubem čelí tlaku věřitelů. Ten největší, pražská plynárenská, už hrozí žalobou. Po případném krachu by zřejmě následoval rozprodej majetku v dražbě. Čas na odvrácení krachu se krátí. Rozhodujícím termínem je 15. červen. Do té doby musí zadlužený spolek najít řešení, jak splatit dluhy. Jinak mimo jiné nebude moci čerpat více než 100 milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Předseda představenstva členského fotbalového klubu SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík je podle serveru Seznam zprávy přesvědčený, že se Slavie z kritické situace dostane. Fotbalová asociace připravila fanouškovský servis pro mistrovství světa. Cílem je, aby příznivci naší reprezentace měli ve Spojených státech a Mexiku potřebné informace, podporu a pomoc v případě jakýchkoliv problémů. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Speciální průvodce je pro všechny tři hostitelská města naší reprezentace: Guadalajaru, Atlantu a Mexico City. Manuál obsahuje praktické informace o dopravě, vstupech na stadion, bezpečnostních doporučeních nebo místních pravidlech. Průvodce vznikal ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Česká diplomacie posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů našich fotbalistů. Fungovat budou i krizové linky. Ministr pro sport Boris Šťastný fanoušky upozorňuje třeba na vysokou nadmořskou výšku v Mexiku a ještě na jedno specifikum této jihoamerické země.
3: Mexiko patří k zemím s nejpřísnější regulací kouření. Mexiko je zakázáno prakticky kouřit všude, ať už venku nebo uvnitř, s výjimkou nějakých označených míst třeba v hotelích, a upozorní na to, že to platí i pro elektronické cigarety.
2: Mistrovství světa ve fotbale začíná v USA, Kanadě a Mexiku 11. června. Naši fotbalisté do turnaje vstoupí o den později zápasem proti Jihokorejcům. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Na silnicích přibývá vážných nehod motorkářů. V květnu jich přišlo o život 11, tedy téměř tolik, co za předchozí 4 měsíce dohromady. Nejtragičtějšími dny byly podle deníku Právo 4. a 22. květen, oba se 4 oběťmi. Podle ředitele dopravní policie se jedná o extrémní číslo. Dodal, že na vině není jen dřívější zahájení motorkářské sezóny v rámci příznivého počasí. Problém je i na straně ostatních řidičů. Podle statistik mohou za 40% nehod s motorkáři. Výroba takzvaných cibuláků pod Krušnými horami je v ohrožení. Provoz v Dubí je totiž energeticky náročný. Majitelé proto podle našeho zpravodaje Dušana Valenty zvažují, co s továrnou dál. Dobré dopoledne, Dušane.
4: Zdravím spod Krušnohoří. Jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140letá. V novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná, ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
5: Cestovatelský majstrštyk nás čeká v této 60-minutovce. S Jirkou Kolbabou vyrazíme do Norska a můj kolega Petr Berka je dneska na cestách. V rámci projektu Jezdím s úsměvem po Česku. Se všemi se spojíme.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: vydáme signál.
1: Na Impulsu žijeme i slovenskou muzikou, vydáme se za chvíli směrem slovenské devadesátky. MC Jirka Barbara, keď príde láska, a bude třeba i vzpomínka na film Flashdance, to všechno za chviličku společně s dopravou 007, ale na cesty už vyjíždíme právě teď.
2: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, i dnes náš bezpečnostně dopravní projekt je v aktivní, a to díky mému kolegovi Petr Berka je dneska na cestách. Petře, slyšíme se, seš na cestě, ahoj.
3: Ahoj Vláďo, ano, dnes projekt Jezdíme s úsměvem vyráží zase s odměnami za vámi. Dnes mám v hledáčku jihočeské město, což je pro tuto chvíli hodně široký pojem, ale nemohu být ještě konkrétnější. Snad ještě jedna nápověda, v tomto městě se narodil Otakar Ševčík, houslista a pedagog. Teď už ale koukám do pytle na odměny a vidím tady tankování na rok zdarma, tankování na měsíc, nebo je tam káva Viva na měsíc a další parádní odměny. A vaším úkolem bude dnes odpoledne přijet na danou čerpačku OMV jako první. Přesnou adresu povím po druhé hodině odpolední, ale do té doby ještě krátce popolední v našem vysílání. Řekněme malá soutěž o 500 na cokoliv. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku formou zprávy a být první a 500 je vaše. Už teď je ale nápověda v aplikaci OMV My Station, tak poslouchejte Impuls na každém kroku, tyhle odměny za to určitě stojí. Za tým Jezdíme s úsměvem se prozatím loučím a těším se po obědě na Impulzu.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte v dopoledni na Impulzu. Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád je bohužel uzavřená D5 mezi exity 119 a 128 ve směru od Plzně na Rozvadov. Důvodem je odklízení následků noční nehody kamionu. Před uzavírkou na D5C je 5-kilometrová kolona, teď ještě objízdná trasa, ať to máme kompletní. Ta vede přes exit 119, řidiči potom pokračují na Holostřevy zpět na D5, tak se najíždí na exitu 128. A to ve směru od Plzně na Rozvadov. A krokem to jede také na Pražském okruhu, typicky mezi Modleticemi a tunelem Komořany, směr Ruzyně. Jak jste na tom vy, kdekoliv z České republiky, hlaste se nám a používejte k tomu žlutou mobilní aplikaci. My vám přejeme šťastnou cestu.

Hezké dopoledne, posloucháte Radio Impuls, je to konečně venku, Richard Krajčo bude speciálním hostem letošního českého mejdanu s Impulzem 10. jubilejního ročníku. Tohle velké překvapení prozradil dneska ráno u Impulzových během snídaně s naším zuřivcem Alešem Růžičkou a nezůstalo jenom u povídání, dokonce si spolu zaspívali, poznáte co?

0: sobotně milžou.
1: Takže jestli se Richard Krajčo byl sám za sebe, náš Aleš Růžička dělal Tomáše Kluse. 10. český Mejdan s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně. Pokud chcete být u toho, vstupenky už teď v síti Ticketportal Ticketmaster, a nebo pozor, zítra ráno si je taky můžete vyhrát u našich, u Impulzových.

0: Tesla zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, hezké dopoledne. Vyrážíme na cesty, konkrétně do Norska.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Ahoj Jirko, minule jsi stoupal do kopce, slíbil si nám, že řekneš, zda jsi byl úspěšný a fotil papuchálky.
2: Ahoj Váďo. Především představím Runde. Runde je v regionu Sunmore, v provincii More over Roxdale, proslulý ptačí ostrov. Každoročně zde hnízdí 100 000 mořských ptáků, takže ta vesnice Runde je populární, jezdí se mnoho lidí z celého světa. Na rozdíl od minulosti je zde vše organizované, zájem je neskutečně veliký, takže oni musí nastavit ta pravidla, zejména parkování a podobně. Nedá se parkovat tak, jak to šlo v minulosti, téměř kdekoliv. Já jsem přijel už odpoledne a papuchálci přiletají v noci, to já už dávno vím, protože je fotím už mnoho let. Takže jsem ten čas využil a dal jsem si na prudkých svazích takový pěkný, příjemný, středně těžký trek. Ta první část je tedy vyasfaltovaná teď nově a je neskutečně, je velmi strmá, je to makačka, ale dá se to zvládnout. Pak už jsem viděl, jak se všichni ti fotografové stahují k tomu slavnému útesu, kde ti papuchálkové běžně jsou. Ti fotografové byli z celého světa, ale byly tam zajímavé skupiny, třeba norky v důchodovém věku, dámy, kterých přišlo třeba 10 a měli opravdu velkou profesionální techniku. Tady můžeme vidět racky, orly, tereje, chaluhy, kormorány, alky, racky, tříprsté a tak podobně, ale většina lidí se míří právě za těmi papuchálky a ti jsou tady většinou v červnu až do poloviny července. Teď si většinou opravují nory, hnízda a později to bude zajímavější, protože budou přiletat s těmi ptáčky v zobáčku.
0: Za chvíli se uslyšíme.

0: Hezké dopoledne, posuneme naše dopolední cestování po Norsku.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Pokračujeme, netrpělivě čekáme, jak to tedy dopadlo. Fotil si papuchálky, nebo ne?
2: Ano, nakonec ano, mořský papoušek, velký jako holub, přibližně do 30 cm, rozpětí křídel má do 50 cm, je slavný oranžovo-žluto-šedým zobákem a to je něco jako svatební šat. Na konci léta potom odlétá a ty barvy zobáku, představte si, se ztratí. A já jsem byl nadšený, protože přiletěli tak, jak měli, kolem té 21. 20. hodiny a do těch vyhrabaných podzemních nor přiletali a tam tak zvláštním způsobem přistávali. Představte si, že rodiče jsou si celý život věrní, každý rok se vracejí do té stejné nory a ten ponor, kterého oni jsou schopni, tak to je až 60 metrů hluboko do moře a přináší potom později v létě, to bude až v červenci, možná už v červnu, přináší právě těm mladým v zobáku ty nachytané malé rybičky, to je velký zážitek. Tak nakonec to vyšlo, přiletlo jich několik set a byl jsem nadšený, protože jsem měl kolem sebe velmi blízko. Bylo tam mnoho fotografů, což v minulosti nebývalo, ale všichni jsme byli spokojeni, protože jsme si ty papuchalky nakonec vyfotili. Ta místa, kde jsou papuchalci, musí být chráněná, protože oni to dnes nemají jednoduché, mění se klima, oteplování oceánu, průmyslový rybolov, problémy s krmením mláďat, tím pádem to přináší a je problém ta místa, kde oni jízdí, zachránit. Tak přeji každému, kdo se v létě podívá na sever Evropy, aby měl to štěstí. A papuchalky viděl a osobně si je mohl vyfotit. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar dostává slovo. Pozdrav do globálu. Kubo, vítej.
2: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. D5 z Plzně do Německa zůstává uzavřená mezi exity 119 a 128 po noční nehodě náklaďáku. Likvidují se tam následky a před odklonem je víc než 6-kilometrová kolona. V Praze v tunelovém komplexu Blanka před Strojou na cestě ze Smíchova blokuje pravý pruh auto s poruchou, postojíte si od Davids a ucpává se proto i do Břízká ulice. Pomalu se jede po Pražském okruhu mezi D1 a Baranovem směr letiště. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směr Praha má kolona přes 2 kilometry před 44. kilometrem kvůli zužení. Z Brna na Uherské Hradiště u Malínek se srazila dodávka s osobním autem a silný provoz čekejte na dálnici D1 mezi Rousínovem a 196. kilometrem mezi Vyškovem a Brnem. Z globa asistán z Kuba.
1: Ještě nekončíme, teď váš postřeh o zmíněné nehodě na tahu z Brna do Uherského Hradiště. Zdravíme našeho dopravního agenta, jak pak to tam vypadá?
3: Ahoj Impulzáci,
1: ahoj.
3: E50 ve směru Slavko v Uherské Hradiště před obcí Kožušice je havárie, řídí to tam hasiči, takže pozor, ať do toho nevletíte.
1: Tak třeba nějaký jiný dopravní prostředek, teď by se to hodilo na snowboardu, ale samozřejmě to narážím na muziku, která bude. Jakkoliv jedete kdekoliv, tak se nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci Šťastnou cestu Impuls.

0: Za minutu 11, hezké dopoledne přejeme, posloucháte Impuls. Chystáme nejnovější zprávy, doplníme taky informace o počasí. Z počátku dne jasno, polojasno, postupně ale potom tak bude více oblačno, později večer v jihozápadní polovině Čech se zatáhne a čekají nás nějaké deště, přehánky, bouřky, ale tak intenzivní deště, jako tomu bylo včera, to nebude. 26 stupňů, to jsou dnešní maxima.
1: Slunce ve vlasech přináší kapila. Sponzor počasí Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
8: Policie kvůli OnlyFans vyšetřuje influencera. Vlaky v Kojetíně opět zastavila nalezená munice. D5 u Boru je po noční nehodě otevřená. U zprávy v 11 je s vámi Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policie vyšetřuje zneužívání dívek na OnlyFans. Stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Obvinění se podle vyšetřovatelů lstí a manipulacemi zaměřovaly na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté a bez zázemí. Navedli je k vytváření erotických fotografií a videí. Následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení. K založeným profilům na OnlyFans pak už mladé ženy neměly přístup. Organizovaná skupina erotické fotky a videa prodávala předplatitelům na platformě a vydíráním dívky postupně nutila k odvážnějšímu erotickému obsahu. Podle médií je jedním z pachatelů internetový influencer Adam Kajumim. Národní centrála proti organizovanému zločinu se obrací na další poškozené a svědky, aby se přihlásili policii. V případě prokázání viny hrozí všem 5 až 12 let vězení. Do Kojetína na Přerovsku opět mířil pyrotechnik. Vlaky na zdejším koridoru dnes na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté včera odpoledne. To našli stavbaři v zemi před ukončením výluky provozu dělostřelecký granát. Stanice je součástí velké modernizace tratě mezi Přerovem a Brnem. Současné nálezy munice odkrývají 81 let starou historii, kdy bylo nádraží ostřelované při přechodu fronty na konci druhé světové války. Ceny bytů na Slovensku přepisují rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražilo bydlení u našich východních sousedů v průměru o 14%.
9: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
8: Plzeň nabídne zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu v západočeském městě proběhne 6. ročník Bezva Festu. Akce v obchodním centru Plaza začne v 10 dopoledne. Adéla Marková za pořadatele říká, že nachystané jsou různé atrakce, dětská vystoupení i youtubeři.
10: Čeká nás spoustu atrakcí, neomezená zábava, vlastně všechno je v ceně vstupenky. Veškeré informace najdou posluchači na www.bezvafest.cz. A co je určitě potřeba zdůraznit, že vstupenky jsou v předprodeji levnější než na místě.
8: Bezva Fest v Plzni nabídne třeba nejdelší nafukovací překážkovou dráhu v Česku, tvořivé dílny nebo sportovní zónu. Z hudebních interpretů pak Pokáče, Michala Horáka, z youtuberu třeba Taryho. Dobrá zpráva přichází z hlavního tahu Plzeň Rozvadov. Dálnice D5 je po noční nehodě na 122. kilometru opět volně průjezdná. Kolony u Benešovic se rozjíždějí. Tolik zprávy. Na Impulzu je s vámi dnes dopoledne Vláďa.
0: Děkujeme Jiřince za zprávy. Víte, kde dneska ráno byl náš zuřivý reportér, u které osobnosti? U té, která bude dalším hostem Českého Mejdanu s Impulzem za 35 minut, si všechno připomeneme.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Tak ale tohle je úžasné hudební dílo, česká scéna, Eva Farná a taky Miraj dohromady, vzpomeneš si. Já jsem ještě viděl, to doporučuji, podívejte se třeba na Instagram kapely Opět a Radeček, našich milionových moderátorů. Kluci to tam zahráli se svojí dcerou, tak je to taky hezky na kytaru a právě za Evu Farnou zpívá dcera hlavního frontmana kapely Opět a Radeček, to musíte vidět. Sledujte i naše sociální sítě, my pro vás máme také Dopravu 007. Už za chvíli dobrou zprávu z D5.
1: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
7: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
8: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
1: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Ranní káva, naše porady, náš humor.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
0: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Velký pozdrav na dopolední silnice posíláme právě teď. Máme ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává omezený provoz na trase z Brna do Uherského Hradiště v úseku Malínky Kožušice. Dopravu na místě usměrňují hasiči, tvoří se kilometrová kolona směr Uherské Hradiště. Zhruba 2 kilometry potom měří kolona na D10 u Mladé Boleslavy směr Praha. Na dálnici se totiž pracuje a abychom dopravní okénko uzavřeli pozitivně, připomenu jednu dobrou zprávu. A ta je z D5. Dálnice z Plzně do Rozvadova je po noční nehodě na 122. kilometru už znovu průjezdná, kolony jsou pryč. Tak s dalšími dobrými zprávami sem, ale sneseme cokoliv, potřebujeme to vědět dokonce, že řekl bych, přes žlutou mobilní aplikaci. Hlaste se nám do vysílání, přejeme šťastnou cestu.

0: Dopolední impuls, druhý červnový den, aktuálně společně prožíváme. Za chvíli třeba divokej byl, to bude živák z hudebního klubu Doupě z roku 2023, uslyšíme Čmeláka živě a pozvu vás taky na ráno za naším profesorem. Každý všední den prověří vaše znalosti přísně, ale spravedlivě. Pochvalu pravda nedává jenom tak, ale nakonec si ho stejně oblíbíte. Zpátky do lavic, to je novinka, kterou můžete slyšet každé všední ráno u Impulzových.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74x118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
7: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
8: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: jak se máte před pravým polednem? Zdravíme naši impulzáckou rodinu. Za chvíli pokračujeme s českou muzikou Rosa na kolejích z Impulzovic krabičky. A teď pohled do letošního českého mejdanu s Impulzem. Ten bude mít speciálního hosta, všechno bylo odhaleno. Bude jím Richard Krajčo, dneska ráno jeho jméno oznámil náš zuřivý reportér.
1: Ano, Richard Krajčo mě pozval k sobě domů a tam odtud jsme to všem řekli. 17. října v pražské O2 aréně na českém mejdanu s Impulzem bude i on sám. Richard se samozřejmě těší.
2: Mě teda čeká ještě jedna O2 aréna v červnu, to bude na mé 50. narozeniny, ale tady vlastně to bude speciální tím, že samozřejmě kromě toho, že zahraju takový výběr opravdu největších hitů, tak by jsem taky poprvé živě měl zahrát úplně ten nový hit, který je teďka vlastně předevšema, protože startuje 4. června. Já doufám, že se bude lidem líbit a že tam si to vyzkoušíme.
1: A také jsme si zahráli a zaspívali. Mě ale zajímalo, co by si se mnou Richard zahrál a zaspíval, kdyby to neměla být písnička právě od něj. A tohle nám z toho vylezlo.
3: Jen zahlíli svět, maj na duši vrázky, tak málo je. Tak málo je lásky, ztracená víra, hrozný zvěr nic nepozbírá.
1: Tak ještě jednou, 17. října na českém mejdanu s Impulzem v pražské O2 aréně. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Ono to platí i na ty silnice, my s Honzou často řídíme, pořád jezdíme, tak když do toho šlápneš, vidíš prostě kousek toho D5-kového světa.
1: Je to tak, vidíš, obzvlášť když Pajda dobře hlídá po cestný, co se nosí tohle.
0: Takže takhle to máme. Takže ty silnice dál bude hlídat Honza Benešovský, ano, to už je náznak toho, co se bude dít po 12. hodině. My jsme ráno odtajnili Richarda Krajča, že bude s námi na Českém Mejdanu s Impulzem. Co neseš ty?
1: No, nebudu sám hlídat ty silnice, budeme na to dva minimálně s kolegou Petrem Berkou, který je dnešním ambasadorem úsměvu a dobré nálady na cestách. Čímž říkám, pokračuje projekt Jezdím s úsměvem, odměny, možná, že ty to znáš ostatně velmi dobře.
0: Ano, ano.
1: Ta největší odměna je, pokud se nepletu, tankování zdarma na celý rok.
0: Na rok.
1: No tak třeba dnes odpoledne uvidíme, těším se na to.
0: Držíme palce, my se za chvíli vydáme ještě na D10, tam nám to drhne, je to u Mladé Boleslavy směrem na Prahu.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
4: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezeme dopolední nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar vysílá s námi.
5: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. Na Pražském okruhu na cestě k letišti u Jesenice probíhá došetřování dopravní nehody. Přerušované kolony se táhnou od D1. V obou směrech vázne doprava na východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi. D10 u Mladé Boleslavy do Prahy je ucpaná kvůli zúžení mezi exity 46 a 44. Před Bruntálem si postojíte kvůli zúžení pár minut směrem od Krnova a také od Opavy na silnici 11. Převážně kamiony jedou pomalu po dálnici D1 u Brna v obou směrech před zúžením u kilometru 196. A silnější provoz zůstává také u exitu 210 mezi Vyškovem a Brnem. Zlobá si stán z Kuba.
0: Jakmile sednete za volant, tak jste naším komunikátorem, spolupracovníkem přes žlutou mobilní aplikaci. Buďte u toho s námi doprava 007. Díky za vysílání.
6: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Tahle muzika od Roxette mi teď udělala velkou radost, vzpomínka na moje první album od Roxetáků. Měl jsem takovou tu rádiovou kazetu, jak jste přetáčeli propiskou, když jste potřebovali šetřit baterky. Pokonem Roxette letos na festivalu Benátska s Impulzem. A teď další radosti. Připomeneme si, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dneska je to Michal Ransdorf, který se zajímal o to, jak umíte předat pozitivní náladu druhým.
1: Kdy jste naposled někomu udělal radost a čím?
2: Svojí ženě. Vyřídil jsem nějakou reklamaci elektroniky.
3: Teďka jsem se seznámil s jednou dámou. Ona roznáší letáky, tak se mi to pomohlo rozvážet po těch různých barákách.
1: Kdy jste naposled někomu udělal radost a čím?
4: Dělám radost mojí rodině díky tomu, že mám dobrý známky docela a dobře se učím.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Udělejte radost také někomu, poslouchejte dál Impuls. A teď další ještě dopolední písnička, než nastoupí Honza Benešovský, kapela Krištof. Máme týden s Krištofem. Richard Krajčo potvrzen do O2 Areny. No co víc si přát?

0: Rádio Impuls, krásné poledne, za chvilku další zprávy a každé zprávy u nás začínají u počasí. Bude to tak i teď, máme předpověď na zítřek, čekejme zataženou až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačností ubývat, teploty od 15 do 20 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Po 9 hodinách jede. Děti v Ústí dnes mají sportovní den. Menšík se utká o pařížské semifinále. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Soudková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Dálnice D5 9 hodin komplikovala život řidičům. Nyní už je za exitem 119 ve směru na Rozvadov na Tachovsku průjezdná. Dálnici uzavřel havarovaný kamion mezi exity 119 Benešovice a 128 Bor. Nehoda se stala na 122,5 kilometru. Kamion skončil mimo vozovku. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvořily kolony. Provoz je plně obnovený už hodinu. Kvůli tragickému požáru v Mostě padla obvinění. Policie viní dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci vyžádal 7 životů. Příčinou požáru restaurace byl pád plynového topidla. To převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim 10leté vězení. Řidičům ve Zlíně začala prověrka pevných nervů. Náš zpravodaj Jan Čada už ví, co začínající oprava hlavního tahu městem na víc než kilometrovém úseku přináší. Dobré poledne, Honzo.
9: Hezký den přeji. Ve Zlíně to bude docela horké léto. Oprava hlavního tahu od Vizovic průběžně v jednom pruhu, zdržení hlavně z rána značné. Přesná trefa od jednoho řidiče z Vizovic je už dvakrát, jednou zdržení pětiminutové, po druhé ale trojnásobné. 14 dnů oprava jedním směrem, 14 opačně. A až dojdou školáci pro vysvědčení, dáme si to na měsíc a půl na silnici 1/49 pro změnu na druhém konci města znovu. Jan Čada, Radio Impuls. Zlín.
7: Děti v Ústí nad Labem dnes sportují ve velkém. Na tamním městském stadionu probíhá atletický den, na kterém stovky žáků okolních základních škol absolvují spoustu pohybových disciplín. Na místě je i náš reportér Michal Ransdorf. Hezké poledne.
10: Pěknou dobu oběda, radost dětí z pohybu je tady slyšet úplně všude. Já doplním, že na dohled od zimáku hokejových Ústeckých Lvů tu děti na místním fotbalovém stadionu s umělou trávou zkouší svůj běh, skok i hod. Někteří kluci a holky říkají, že rádi zmizeli spoza lavic, někteří se vyloženě těší na pohyb. Po absolvování každé z celkem 6 disciplín dostanou potvrzení na speciální kartičku a když ji vyplní kompletně, dostanou za to bohatou sportovní odměnu. To nadšení je tu opravdu všudy přítomné. Já zkusím odchytit pár žáčků na rozhovor a uslyšíme se zhruba za půl hodiny tady na Impulzu. Hezký den z Ústí nad Labem vám přeje Michael Ransdorf.
7: Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení, mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, jak píší agentury. Epicentrum zemětřesení bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Podle agentur otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, vedle Kalábrie i na Sicílii a v Apulii. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20letý český tenista zabojuje o postup mezi 4 nejlepší na Roland Garros v duelu s o rok mladším Brazilcem Fonsecou. Zápas v rámci tzv. Night Session začne nejdřív ve 20:15. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut.
0: Posloucháte Radio Impuls, co teď v nejbližších minutách? No tak za chvilku vyhlásí kolega Petr Berka otázku, do pořadu jezdím s úsměvem. Ve hře bude nejvíc 500 poukáz, to v té první části, a odpoledne potom klidně tankování zdarma na celý rok.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Si stáhněte patřičné aplikace, za chvilku řekneme detaily. Honza Benešovský u mikrofonu, teď Činasky, potom Bonnie Tyler, Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Miley, Aleše Brichty. Za chvilku Miley Cyrus a světový superhit. Hned potom český superhit od Dalibora Jandy. Ovšem teď se z terénu hlásí jezdec s dobrou náladou a hlavně náš parťák Petr Berka. Ahoj.
1: Hezké odpoledne tobě i všem našim posluchačům. Projekt Jezdíme s úsměvem jede za vámi. Už jsem říkal, že dnes to budou jižní Čechy, ale teď říkám 500 na ruku na cokoliv. Soutěžní otázka pro ty, kteří se s námi nemají šanci dneska odpoledne potkat nebo pracují, a to je příležitost pro všechny posluchače. Odpovědět jako první zprávou na náš WhatsApp. Dneska probereme kontrolu osvětlení automobilu. Soutěžní otázka tedy zní, jak jednoduše zjistit, že vám fungují všechna světla. Pište a buďte jako první na čísle 605 222 007. Nápověda je také tradičně v aplikaci MyStation. Těším se za pár minut ve vysílání, možná třeba s vámi.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
10: Naša láska letí jak splašené koně.
7: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
11: Jasaď mi na chvíli.
7: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou.
12: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů zdržují provoz na D10 u Mladé Boleslavy. Směrem z Turnova na Prahu řidiči popojíždí v úseku mezi sjezdy 46 a 44 a krokem to jede také na pražském okruhu mezi Moudleticemi a Jesenicí směr Ruzině. Můžete nás doplnit, my budeme rádi, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Hlavně opatrně, šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzika, tentokrát slovenská, zpívat budou otec a syn Žbirkovi. Taky budeme vyhodnocovat první odpolední fázi, jezdím s úsměvem, ve hře je 500-kový poukáz, jeho držitele poznáme zhruba za čtvrt hodinky, no a abychom těch zajíců nehonili po poli málo, tak ještě ozvěna halo tady Impulzovi. Ráno měla šanci posluchačka Hanka, která ale nebrala telefon, takže smolík a zítra jedeme na novo mezi 5. a 9. Zapojit se můžete na www.impuls.cz v naší žluté rádiové aplikaci anebo prémiovou SMS-kou za 9 korun na čísle 906 11 09. Registrujte se opakovaně, pořád dokola, každá další registrace zvedá šanci. No a do telefonu se hlaste výherním pozdravem, jediné správné heslo zní halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip dne. Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého velkého krasavce, ale aby prostitutky při pohledu na mě začaly předstírat, že čekají na autobus, tak to už je vážně moc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
16: Už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli bude zpívat Helena Vondráčková, klasiku z Impulsovic krabičky, ale teď ještě znovu míříme do Ústí nad Labem, kde se děti dali do pohybu. Žáci tamních základních škol obsadili fotbalové hřiště poblíž městského stadionu, kde mají svůj atletický den a obklopují i mikrofon našeho reportéra Michaela Ransdorfa. Tak jsem zvědav, snad bude čas i na živý vstup, živé vysílání.
1: Hezký den, je to ahoj. Tak, mikrofon Radia Impuls tady slouží jako takový magnet na děti. Já jdu teď ale vyspovídat kluci ze základní školy Vinařská. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Tak ukažte mi, že i děti se umí hýbat. Řekněte mi jméno jenom a co děláte za sport.
2: Tady Dominik Sládek. Hraju fotbal a hokej.
3: Tady Sebastian Pova, hraju hokej a trochu fotbal.
4: Tady Alex Parašiv, hraju hokej a inline hokej.
5: Tady je David Krištof a hraju hokej.
6: Tady je Tomáš Macka a hraju hokej.
1: Vidím tady, že máte v rukách kartičky, na které máte napsané disciplíny, je jich celkem 6. Je tam slalomový běh, překážkový běh, boční přeskoky, skok z místa, hod oštěpem, hod na cíl, je to celkem vyčerpávající výčet. Ale co vás tady nejvíc bavilo, nebo na co se třeba ještě těšíte? Vidím, že to nemáte vyplněné celé.
7: Hod oštěpem.
3: Hod oštěpem.
4: Hod, taky hod oštěpem.
6: Slalomový běh. Hod oštěpem.
1: A máme tady jednoho rekordmana v hodu oštěpem. Kolik si hodil, říkali organizátoři, že to byl jeden z největších výkonů, co to byl, tak kolik si hodil metrů?
6: 14,5 metrů.
1: Teda, to je výkon. No a ještě jedna taková otázka. Byli byste radši dneska ve škole nebo tady? A co vás třeba bolí víc? Je to sezení v lavici anebo ten pohyb, běhání a sportování?
6: Sezení v lavici.
3: Mě myslím, že ten běh mě bolí víc.
1: Jo.
4: Mě sedění lavici, že mě to nebaví.
6: Mě taky nebaví.
1: Jo.
6: Baví mě to tady, ale asi mě baví spíš to sportování.
1: To byli kluci ze základní školy Vinařská, tak děkuju moc za to, že jste tady byli se mnou na Impulzu. Ahoj!
0: Ahoj!
1: A já ještě doplním, že celkem jsou tady asi stovky žáků. Počasí je tu, jak kdyby ho objednali, obloha je tu vymetená a sluníčko za stolik nepraží. Zkrátka ideální den na to vyrazit na atletický den. Michael Ransdorf, Radio Impuls, Ústí nad Labem.
8: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: posloucháte Rádio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku doprava 007, ale ještě předtím jezdím s úsměvem. Dnešní otázka zněla, jak jednoduše zjistit, že vám fungují všechna světla. Patriku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám, je posluchačům. Tak no. Ideální je rozsvítit všechna světla a obejít si auto a zkontrolovat to. A v případě brzdových světel třeba poprosit někoho, nějakého kolem jdoucího.
0: Tak to jsem chtěl zrovna říct, že je to dobré udělat jako ve vrchní prchni. Že máte někoho, kdo to hlásí, že jo? Stírače stírají, ostřikovače ostřikují, klakson troubí. To by jako šlo.
1: Přesně tak.
0: Takže toto byla vaše odpověď, slyšeli jsme ji zřetelně, výborně. Ještě to ale musíme nechat projít přes kolegu Petra Berku, který je dnešním rozhodčím, jezdím s úsměvem. Tak co říkáš na Patrikovu odpověď? Jsi tam?
2: Ahoj, jsem tady a společně to pojďme rozseknout. Prostě stačí jednoduchá kontrola, třeba když stojíte na OMV, tak obejdete auto, že jo? A hned asi víte, na čem jste. Zabere to jen pár vteřin a může vám to hodně pomoci protáhnout a pokračovat v jízdě, takže je to jasné, tady není o čem a nápověda ta zněla, obejdi auto, odměna v podobě 500 na cokoliv, je vaše.
0: Patriku, ano, posíláme, naložte s poukázkou dle vlastního uvážení, přejeme šťastné kilometry, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuji, nashledanou.
0: Petře, co dál?
2: Jezdíme s úsměvem a chceme odměnit zodpovědné řidiče, kteří jezdí bezpečně a s úsměvem. A já doufám, že se dnes s vámi uvidím v jihočeském regionu. Nápověda, která mluví sama za sebe. Městem protéká řeka, kdysi se v ní dokonce rýžovalo zlato. Ano, tak zde budu po 14. hodině s odměnami, jako třeba plná nádrž na rok nebo na měsíc, káva Viva na měsíc, kupony domečky, něco z gastronabídky OMV nebo body do aplikace MyStation a další. Vezeme toho opravdu hodně, ale na odměnu má nárok jeden z vás, který přijede na čerpačku jako první. A jakáže to čerpačka bude v tom jihočeském kraji dnes? Tak úplně tu nejpřesnější polohu otajníme na Impulzu dnes po 14. hodině. Možná se bázen, ale čekám dál.
3: Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
4: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: Doktoři. Jenom na Impulzu. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se připojuje za profíky z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr nad

0: Asistent Lenka.
1: Děkujeme, Lenku, můžete klidně doplnit, upřesnit, ozvěte se z terénu na 605 222 007, telefonát, klasika, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu a dobré odpoledne, Radio Impuls.

0: posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Jdeme na zprávy a začínáme u počasí. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Ojediněle bouřky, během dne bude od západu srážek a oblačností ubývat. Teploty zítra od 15 do 20 stupňů Celsia.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
3: Halo tady Impulzovi.
2: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
4: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Siňaková má semifinále 4 hry v Paříži v kapse. Pokutový kop slaví jubileum. U zprávy v jednu vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních sněmovních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Vojákovi z Plzeňska hrozí vězení za držení zbraní. Kriminalisté ho obvinili z nelegálního držení zbraní a střeliva. Za to muži hrozí až 5 let vězení. Jak informuje veřejnoprávní rozhlas, vojenská policie ho stíhá na svobodě. Není jasné, v jakém útvaru slouží. Podle vojenské policie stíhaný voják v letech 2019 až 2025 scháněl znehodnocené zbraně na aukčních portálech. Potom je podle vyšetřovatelů upravoval do provozu schopného stavu. Současně z nich odstraňoval identifikační označení. U vojáků jde o výjimečné delikty. Výletní loď na přehradě Hracholůzky odpočítává dny do startu sezóny. Letos poprvé vypluje už tuto sobotu. Jak zjistila Klára Fajstová, loď vyrazí s novým názvem i na trasy. Dobré odpoledne, Kláro.
5: Hezký den, legendární výletní loď ponese název dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Nový provozovatel dokončil opravy strojovny a teď pracuje na úpravách interiéru i kormidelny. V přední části budou vyměněné sedačky. Chystají se také změny v plavebních trasách. Kromě tradičních linek z Transcampu přes Radost a Bútov přibudou okružní plavby směrem k železničnímu a novému mostu. Novinkou je možnost online rezervací přes web. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholůzky.
4: Rusko v noci na dnešek opět brutálně zautočilo na civilisty. Při úderech na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města zemřelo nejméně 17 lidí, včetně dětí. Stovky dalších jsou raněných. Obytné budovy a další civilní infrastruktura je poškozená v 8 čtvrtích ukrajinské metropole. Kateřina Siňaková má semifinále 4 hry v Paříži v kapse. Ve dvojici s americkou tenistkou Townsendovou na Roland Garros porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempnová-Klepačová hladce po setech 6-1 a 6-3. Fotbalové penaltě je dnes 135 let. Pokutový kop se do mezinárodních pravidel zapsal 2. června roku 1891. Z 5 penalt průměrně padnou 4 góly.
6: Míč leží 11 metrů daleko od branky, široké přes 7 metrů. Zásah ale komplikuje brankář a hlavně obrovské nervy, které ani většina nejlepších hráčů světa neumí odfiltrovat. Často jde totiž o všechno.
7: Jsme majstři Evropy na rok 76.
6: Možná nejslavnější penaltu historie proměnil před 40 lety Antonín Panenka a rozhodl tak finále mistrovství Evropy se západním Německem. Nejvíc penalt v historii proměnil Cristiano Ronaldo, který si pro apetit v téhle disciplíně vysloužil i jednu z hanlivých přezdívek Penaldo. Nic si z toho ale nedělá a pokutové kopy slaví svým ikonickým výkřikem. Zatím takových gólů nasázel 183. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Mladá holka, taková penalta. Pokračujeme dál. Přichází zásadní změna v obalech a odpadech a nejde jenom o ona pověstná brčka, začne to nabíhat už v létě. Podrobně to rozebereme v rozhovoru krátce po 1:30. Teď zvukový obal naší stanice.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Skvělá muzika následuje, začne kapela Tým, připraví se pan Marek Ztracený.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví.

0: posloucháte Radio Impuls. Zatím úterý, Marku, no, nevím, jak to zvládneš. Za chvilku další muzika, Vašo Patejl bude zpívat, teď míříme na silnice do provozu, na D10 jsou problémy u Mladé Boleslavy, podrobnosti za 3 minuty.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava na Mladoboleslavské D10 je komplikovaná, problémy jsou ve zúžení u Mladé Boleslavy, směr Praha, vidíme zhruba 2-kilometrovou kolonu, zdržení přibližně 10 minut. Kvůli zúžení se uspává i D11 v úseku od 13. po 18. kilometr. Na tahu Praha Hradec Králové po nehodě je omezený provoz na plzeňské D5 na 22. kilometru směrem do Prahy. Tvoří se kolona, tak se z ní případně ozvěte, budeme rádi. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls, tak je to konečně venku. Richard Krajčo bude letos speciálním hostem českého Mejdanu s Impulzem. Tohle velké překvapení prozradil dnes ráno během snídaně se zuřivým reportérem Alešem Růžičkou a nezůstalo jenom u slov. Oba pánové si spolu dokonce zaspívali.
1: Jo, takhle.

0: No, český Mejdan s Impulzem 17. října v pražské autoaréně na starém známém místě, já říkám největší kulturák ve střední Evropě. Pokud tam chcete být, vstupenky si naklikejte včas, ideálně už teď v sítích Ticketportál nebo Ticketmaster. Případně můžete vyhrát zítra ráno ve vysílání u Impulzových. Žijeme českou muzikou, to všechno jsou důkazy, za chvilku nakráčí komplet skupina Opět a Radeček s Moravskou filharmonií.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 1 za 8 999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Blíží se výrazná změna v přístupu k obalům. Už letos v létě začne nabíhat nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech. Jeho součástí je celá řada nových povinností, které teď probereme s ředitelkou obalového institutu SIBA Ivou Verbinskou. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Ty nové povinnosti mají začít nabíhat v polovině letošního srpna. Tak nám na začátek rozhovoru prosím vysvětlete, co všechno se změní, co nás čeká.
2: Tak od poloviny letošního srpna přicházejí první povinnosti, které se týkají primárně vlastně celého dodavatelského řetězce. Samotní spotřebitelé jako takový je v tuto chvíli nepocítí. Jedná se o zákaz z těch chemických látek v obalech, jedná se o nový typ označování obalů, o takzvanou identifikaci hospodářského subjektu, kde v tuto chvíli bohužel stále panují nejasnosti ohledně tohoto značení, ohledně toho, kdo je takzvaným výrobcem daného obalu, konkrétně třeba u privátních značek produktů.
1: No a vy jako šéfka obalového institutu s tím souhlasíte nebo máte nějaké výhrady?
2: Co se týká toho samotného nařízení, tak víte co, ta ambice je rozhodně správná. Nicméně to provedení samotného nařízení je bohužel v tuhle chvíli nešťastné, protože my se v tuhle chvíli připravujeme na legislativu, která prostě a jednoduše není dopsaná. A to se tak celý průmysl prostě střílíme do nohy a nevíme, jak se vlastně detailně máme na co připravit. Nejsou metodiky, to znamená, že my nevíme třeba, jak ty dané látky měřit, kontrolovat, podle čeho. A když je to platné od 12. srpna, tak je to prostě těžká situace.
1: No a vidíte tam takovou nějakou mediálně chytlavou věc, nějaký z vašeho pohledu totální nesmysl. Mě teď naskočila vzpomínka, nevím, 25 let stará, kdy taky přicházely nějaké obalové novinky. A tenkrát to vypadalo, že budou muset v obchodech balit zvlášť každou koblihu. Možná si na to taky vzpomínáte. Tak něco takového, co je vyložený nesmysl na první dobrou, jestli tam vidíte.
2: Tak na první dobrou je tam těch nesmyslů celá řada.
1: Tak co, povídejte třeba, povídejte konkrétně.
2: Tak jako první, co nás průmysl trápí, tak je opakovaná použitelnost ze 40% strečových fólií a stahovacích pásek na palety. To jsou prostě, když máte ty palety s tím zbožím obalené strečovou fólií, tak my bychom je si měli postupně v rámci toho celého dodavatelského řetězce navzájem od sebe 40% z nich vyzvednout, roztáhnout je znovu a pak je opakovaně stejně použít, tak jaké bylo jejich zamýšlené použití. Ale kdo jenom jednou v životě prostě držel v ruce tu strečovou fólii, tak ví, že to není možné, že tohle neexistuje. Takže to je třeba hned první nesmysl, který se nás týká.
1: A něco ještě dalšího, ať máme z čeho potom vybírat?
2: Těch nesmyslů, víte co, je nás tam třeba jakoby trápí různé pak označování těch obalů. Povinné označování všech sáčků na pečivo nebo krabic na pizzu, kdy prostě na každém sáčku na pečivo bude napsáno, kdo si zadal tu jeho výrobu, pro koho to bylo vyrobeno. Bude tam název té firmy, bude tam kontaktní adresa, bude tam třeba e-mail a bude označena i nějaká šarže toho sáčku přímo na tom sáčku. Ale my vlastně nevíme k čemu, protože podle vlastně technické dokumentace a podle všech doprovodných dokumentů my jsme schopni v případě jakéhokoliv problému ten sáček dohledat.
1: Ale počkejte, když řeknete sáček na pečivo, tak já si představím takový ten mikrotenový pytlík normálně v sámošce, do kterého si sám dávám rohlíky, tak toho se to snad nebude týkat, nebo taky nějakého?
2: No tak bude a nebude. On ten igelitový pytlík, který vy zmiňujete, tak ten už nebude možné prodávat nebo mít ho u pečiva.
1: Jo, ty už nebudou, aha.
2: Ty už nebudou, tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové, které vy zmiňujete, tak bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré síry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné, třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
1: Tak to podle mě teď říkáte docela zásadní novinku pro všechny nebo drtivou část našich posluchačů, takže můžeme udělat titulek Konec pytlíků v Čechách.
2: No on to nebude jenom v Čechách, ono to bude na trhu Evropě, celé Evropské
1: unie. Tak. No dobře, a když se podíváme tedy na ten ekologický rozměr, tak ten je nespochybnitelný nebo tam taky vidíte nějaké mezery?
2: Řekněme, že ta ambice je rozhodně správná. To provedení je horší a je horší to načasování, protože tam nejsou daná třeba delší přechodná období, vzhledem k tomu, že neznáme detaily té legislativy, abychom se na to mohli lépe připravit. Samotná ambice, myslím si, že tu celou jako průmysl chápeme. Ano, je potřeba další změny, je potřeba legislativa, ale tady je ta legislativa přísnější a náročnější vlastně než je i potřeba, protože celý průmysl neustále inovuje a přináší změny do celého dodavatelského řetězce.
1: A myslíte si, že se to tedy promítne, pokud to budete chtít, a asi zřejmě nebude zbytí, pokud to naběhne. Pokud to budete chtít dodržet, tak v konečném důsledku to asi zaplatí všechno stejně koncový zákazník, ne?
2: Tak my to budeme muset dodržet, protože se jedná o nařízení, což je nejvyšší právní forma, která je automaticky platná ve všech členských státech. Takže ano, my to budeme muset všichni dodržovat a ano, platí to, že to ve výsledku zaplatí vždycky koncový spotřebitel. A je potřeba mimochodem říci, že toto nařízení se netýká jenom obalů, které jsou vyrobeny na půdě Evropské unie, ale týká se to všech obalů. To znamená i ty, které budou dováženy na trh Evropské unie ze třetích zemí.
1: No tak uvidíme, co přinese praxe. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská byla naším dnešním odpoledním hostem a děkujeme za to. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

Radio Impuls, odpolední vysílání. Ve vzduchu visí Ahoda, skvělá písnička od Miraj, dáme si za chvíli. Ale ještě předtím do provozu vidíme kolony na několika místech, třeba na D10 u Mladé Boleslavy nebo na D5 u Berouna. Podrobnosti v dopravě 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková stále s námi, i když z Global Asistance od profíků. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 22. kilometru probíhá odklízení nehody. Řidiči dojedou do Kolony za sjezdem na Bavorině na 27. kilometru. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na 44. kilometru pracují silničáři a kolona má 2 kilometry. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Jirny se zdržíte mezi 13. a 18. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 211. a 196. kilometrem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Kade Radio Impuls, odpolední vysílání zrovna tady s Jiřinkou rozvíjíme pitlíkové téma. Objasníme ve zpravodajské relaci, já začnu u počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé bouřkami. Během dne od západu srážek i oblačnosti bude ubývat. Teploty od 15 do 20 stupňů Celsia.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Konec pitlíků v Čechách se blíží. Bruselské letiště právě vstupuje do stávky. Ministerstvo zahraničí se chystá na fotbalový šampionát. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Revoluce v obalech se blíží. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak třeba zmizí neekologické obaly, složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská v našich impulzech Honzy Benešovského řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správně. Zároveň ale zkritizovala nepřipravenost nařízení. V našem vysílání upozornila, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba i gelitovým pitlíkům.
3: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré síry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
2: Zástupci českého průmyslu i obchodu volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma přináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Letový provoz v Belgii se bez varování zastavil. Řídící letového provozu právě zahajují neohlášenou stávku. Protest podle bruselského letiště potrvá do 9 do večera. Žloutenka v Česku je na ústupu. V květnu zaznamenali zdravotníci 105 případů infekce, což je o 74 méně než v dubnu. Jak na webu informuje Státní zdravotní ústav, počty nemocných ubyly v květnu ve všech krajích, kromě Olomouckého a Zlínského. Odložení prověřování Macinkových zpráv poradci prezidenta je pravomocné. ČTK to zjistilo od Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policie o odložení případu informovala koncem dubna. Kancelář prezidenta republiky rozhodnutí respektuje. Zprávy Hrad zveřejnil koncem ledna. Šéf diplomacie v nich naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Petr Pavel v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání. Jeho kancelář se kvůli tomu proto obrátila na policii. Macinka zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání. Ministerstvo zahraničí pomůže českým fanouškům v nouzi. Kvůli světovému fotbalovému šampionátu posiluje Černínský palác, velvyslanectví i konzulát ve Spojených státech a v Mexiku. Před cestou za oceán radí návštěvníkům si hlavně zkontrolovat platnost dokladů a respektovat místní pravidla.
4: Zástupci z ministerstva zahraničí budou i osobně přítomní na zápasech českých fotbalistů. V případě nepříjemné situace můžou podle šéfa české diplomacie Petra Macinky pomoci.
5: My jsme připraveni pomoct občanům v krizových situacích, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
4: Jiří Šlajs z ministerstva zahraničí zase varuje před zvýšenou kriminalitou v místech konání fotbalového šampionátu.
6: Zápasy se hrají v Guadalajaře, v Atlantě a Mexico City. Guadalajara je kapacita stadionu 43 tisíc, Mexico City 73 tisíc, v Atlantě asi 67 tisíc. Dá se očekávat opravdu vysoká koncentrace lidí, kteří se budou chtít na fanoušcích přiživit a je potřeba být na to připraven.
4: Ve všech státech konání mistrovství se také podle Šlajse nesmí pít alkohol na veřejnosti. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Nová socha v Plané nad Lužnicí podle některých komentátorů připomíná pánské přirození. Je to teď celkem mediální téma, tak se na to taky podíváme krátce po půl třetí ve světě kolem nás.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A teď jedeme na vodu s Křidlem X. Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzika. Ozve se trio Baláš, Střihavka, Pavlíček a dáme si velký český hit Země vzdálená. Ovšem teď se hlásí z terénu kolega Petr Berka, zdravíme tě.
1: Ahoj Honzo, ahoj. Ještě jednou zdravím všechny z čerpací stanice v Písku. Aktuálně zde budu čekat půl hodiny na toho, kdo za mnou dorazí jako první na čerpačku OMV v Táborské v Písku. A mám pro vás odměnu. Jakou si vyberete pro dnešek? Plnou nádrž na celý rok, plnou nádrž na měsíc nebo kávu Viva na měsíc, body do aplikace nebo žolíkači, kupony do myčky? Je toho opravdu hodně a vše máte ve svých rukách vy, pokud jste poblíž Táborské v Písku, tak se prosím vás pěkně zastavte pro svou odměnu sem na OMV. A i když nepřijedete třeba jako první, tak i vás rád uvidím. Nezapomeňte mi však ukázat ověřenou aplikaci MyStation a tu žlutou Rádia Impuls. Čas běží a já se zase ozvu za půl hodiny. Díky Honzo.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na cestách stále s vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Silný provoz čekejte na D1 na příjezdu do Brna směrem od Prahy a současně od Vyškova. Ucpává se typicky pravý pruh kamiony. Se zdržením počítejte na D11 mezi sjezdy 8 a 18. Přímo z dálnice se hlásí jeden z našich parťáků. Haló, haló.
2: Ahoj přátelé silnějšího provozu. Kdo jedete z Prahy po Hradecké dálnici na Hradec, tak se upevněte si hodně oříšku a čokolády, aby si obalili nervy. Je tady tak 6 km dlouhá kolona, protože po cestě na Hradec je zúžení na dálnici. Mějte se.
1: Přesný popis, děkujeme moc. Porouchané auto komplikuje dopravu na pražském okruhu na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině. A tečka za touto relací bude pozitivní. Kolona na D10 u Mladé Boleslavy směr Praha už se rozjela. Můžete potvrdit, budeme rádi. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, hledáme 18tníky a 18tky z roku 2002. Pojďte s námi zavzpomínat na tento rok, když jste byli plnoletí. Co vám tehdy běželo hlavou, co jste dělali, s kým jste trávili čas, na co si z té doby pamatujete, filmy, písničky, kauzy. To všechno nás bude zajímat po 15:00 odpolední u Petra a Renaty v pořadu, když nám bylo 18. No a do té doby ještě stihneme hodně muziky, třeba kapelu Činasky za okamžik.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: A do Impuls odpolední vysílání za chvíli Karel Gott.
1: Svět kolem nás.
0: Divokou debatu rozproudila nová sucha. Hned vedle školy v Plané nad Lužnicí na Táborsku rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Jak píše zpravodajský portál iDnes.cz, některé místní sucha pobuřuje. Reportér Vítek Zábranský zjišťoval, proč vyvolává tolik kontroverzí. Vítku, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Sochy vybraných autorů odhalili v Plané o víkendu během kamenosochařského sympozia. Vzrušené diskuze na sociálních sítích vyvolalo právě Tománkovo dílo. Mnohým totiž připomíná Pánské přirození. Posoudit můžete sami ve fotogalerii u článku na webu iDnes.cz. Mezi komentáři na Facebooku Plané nad Lužnicí převažují ty posměšné, další požadují odstranění sochy. Její autor upřesnil, že se dílo jmenuje Zrození kapky. Tománek chtěl sochou vyjádřit poctu vodě a zrodu vody. Někteří místní ale dílo za umění nepovažují a litují utracených peněz. Mimochodem socha stála 25 000 korun.
0: No a je ve hře odstranění sochy?
2: Vedení Plané nad Lužnicí žádnou oficiální stížnost neeviduje, vyhrocená a velmi živá debata tak probíhá hlavně na sociálních sítích. Místostarostka města Jana Vorlová respektuje, že umění může vyvolávat různé názory a emoce. Za legitimní to považuje i sám autor Zdeněk Tománek. Zároveň dodal, že nikoho pobouřit nechtěl. Při odhalení sochy navíc podle něho žádná kritika nezazněla. Dílo Zrození kapky nedaleko školy v Plané nad Lužnicí tak zatím zřejmě zůstane.
0: Víc o tématu najdete na zpravodajském portálu iDnes.cz. O kontroverzní soše jsme teď mluvili s reportérem Vítkem Zábranským. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Radio Impuls, král všech klasiků, Impulzovic krabička, za malou chvíli kapela Turbo, ale teď se znovu spojujeme s Petrem Berkou.
1: Ahoj. Naposledy se hlásím z Písku z čerpací stanice OMV v Táborské ulici, kam jsme dneska zavítali v rámci projektu Jezdíme s úsměvem rozdávat odměny. Ano, dnes to jsou jižní Čechy, kam jsem odjel dělat radost a hlavně odměnit zodpovědné řidiče, a povedlo se. Sem ke mně do Písku po mé výzvě dorazil jako první posluchač Luděk, který dorazil spolu s dcerou Ivankou, spolu jeli z Budějic. Dcera udělala úspěšně státnice a právě ona se vytáhla odměnu v podobě 1 000 bodů do aplikace My Station. Tankování na rok zdarma to sice nebylo, ale vozíme tyhle odměny pořád sebou a je jenom na vás, jakou si vytáhnete z našeho odměňového pytle. Krom toho také musím pozdravit ostatní, kteří přijeli sem k nám čerpací stanici OMV. Jedna z posluchaček říkala, že drží sympozem takovou, řekněme, tradici a každým rokem se s námi ráda setkává. Tak moc děkujeme a doufejme, že tradice bude pokračovat i v příštím roce. Já se s vámi pro tento okamžik loučím. Podrobnější reportáž, včetně našich posluchačů, uslyšíte večer po 18. hodině na Impulzu. Mějte se.
0: Zdravím.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Jen kolala dolaj výmoly, pálí to lesem popoly. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Stále ve střehu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Teď se hlásí Lenka Roštuková.
6: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Po nehodě kamionu je neprůjezdný Pražský okruh z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 78. kilometru. Na Pražský okruh vůbec nesjíždějte a jděte přes jižní spojku. Ve směru na Ruzyň překáží také nehoda za sjezdem do ulice k Barandovu, kolona od Vesce. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 178. a 196. kilometrem. Ucpané silnice 33 na průtahu náchodem ve směru od Polska. A řidiči se zdrží také na silnici 16 z Mělníka do Velvaru u Nové Vsi. Z Global Assistance Lenka.
0: Hlídáme to, hlídejte se a sem tam se ozvěte přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Petr a Renata, odpolední jízda bude pokračovat dál a já se ptám, v jakém duchu. Ahoj.
7: Krásné
8: bude to
7: odpoledne?
8: Krásné odpoledne v poněkud vlhkém duchu, protože dneska...
7: No,
8: že myslím, že vlhkém není to správné slovo, spíš to bude velmi mokré, protože dneska se vydáme do roku 2002 za našimi osmnáctkami, což je povodňový rok, takže...
7: To je pravda, takhle si to myslel, jsem si oddechla. Kamže nás to bereš? Tak to má Petr pravdu, ano. Osmnáctileté z roku 2002 hledáme, takže jim bude nebo je 42. A samozřejmě i dnes soutěžíme o sekačku na trávu, takže tam to vlhko není na místě, tam potřebujeme pěkně suchou travičku.
0: Haleluja.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 15:00. Před námi jsou zprávy, které připravila Jiřinka Součková. Na pumpách to bude stejně jako s počasím trošku rozhoupané. Víc ve zprávách. Pak nás čeká Adam Ďurica a Mandolína. No a co nás čeká venku, teda hlavně zítra, tak to ví Renča.
1: No tak zítřek bude chladnější a zpočátku i deštivější. Naměříme 15 až 20 stupňů na horách, jen kolem 12, ale pak se to zase přehoupne a bude líp.
0: No pojďme připomenout, že my se vydáme za našimi 18 do roku, kdy toho deště bylo až,
1: no teda je.
0: Jednu chvíli. Bude to rok 2002, kdy nás postihly katastrofální povodně.
1: Tisíciletá voda to byla, ano. Ta. Rok 2002 budeme vzpomínat s vámi, nejen s vámi, kterým tehdy bylo 18, ale i s vámi ostatními, tak přemýšlejte.
0: Bez pochyby spousta věmů, už teď se můžeme těšit na to, takže napište na náš WhatsApp 605 222 007 nebo namluvte svoji hlasovku se vzpomínkami na rok 2002.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede poštovský pán.
3: Rodina umí podržet.
7: Mohli bychom vám pomoct my?
8: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: Pobavit se.
9: To není možný.
3: Máte rádi Kláru?
10: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
11: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
12: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
13: Je v izolaci kvůli ebole. Benzin zítra zlevní, nafta naopak. Havárie zavřela Pražský okruh u Modletic. U zpráv ve 3 vás vítá Jiřina Součková.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci kvůli ebole. Preventivně je ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickou-Ústecku. Příznaky infekce, která se v Kongu šíří, voják nemá. Informuje o tom na webu Deník N. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s ebolou hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Stát pro zítra zlevní benzín a lehce zdraží ropu. Maximální prodejní cena benzínu ve středu dál klesne o 21 haléřů na 42 koruny 25 za litr. U nafty se pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun 44 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Výrobce cibuláků tápe. Provoz v Dubí, kde tradiční porcelán vyrábějí, je energeticky velmi náročný. Majitelé podle zpravodaje Dušana Valenty řeší, co s továrnou dál. Hezké odpoledne, Dušane.
15: Zdravím spod Krušnohoří, jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140 letá. V novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná, ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde. Dušan Valenta, Radio Impuls.
13: Prezidentský pár tráví 2denní návštěvu na Zlínsku. Prezident Petr Pavel už s manželkou Evou navštívili střední školu leteckou v Kunovicích, kde hlava státu debatovala se studenty. Program prezidenta bude pokračovat odpoledním briefingem nebo návštěvou Valašských Klobouk a třeba setkáním se starostou a večerní debatou s občany. Plzeň nabídne zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu v západočeském městě proběhne 6. ročník Bezva Festu. Akce v obchodním centru Plaza začne v 10 dopoledne. Adéla Marková za pořadatele říká, že nachystané jsou různé atrakce, dětská vystoupení i youtubeři.
16: Čeká nás
9: spoustu atrakcí, neomezená zábava, vlastně všechno je v ceně vstupenky. Veškeré informace najdou posluchači na www.bezlase.cz. A co je určitě potřeba zdůraznit, že vstupenky jsou v předprodeji levnější než na místě.
13: Bezva Fest v Plzni konkrétně nabídne třeba nejdelší nafukovací překážkovou dráhu v Česku, tvořivé dílny nebo sportovní zónu. Z hudebních interpretů pak Pokáče nebo Michala Horáka, z youtuberů třeba Tariho. Nehoda 4 kamionů zastavila provoz na pražském okruhu u Modletic na 77. kilometru směrem od D1 k dálnici D5. Jezdí se oklikou přes Modletice, Průhonice nebo přes pražskou jižní spojku.
0: A necelé 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. S vámi od teď Petr Brožník.
1: Renata Kuková a chystá se vzpomínání tentokrát na rok 2002.
0: Adam Ďurica, Mandolína, to je muzika, kterou pro vás máme právě teď. Hezké odpoledne si Impulzem.
14: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Impuls 7 minut po 15. hodině.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Dnešní vzpomínání zamíříme v roce do roku 2002, kdy jste vy zrovna byli plnoletí. To znamená, že vám je nebo bude 42, ale i ostatní se přidejte, kteří s tím rokem 2002 máte cokoliv společného, nějaké zážitky, příběhy, na ty právě čekáme.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: No a my vzpomínáme na rok 2002, tehdy v srpnu zasáhly třetinu Česka ničivé povodně. 17 lidí při nich zemřelo. Zatopená byla i část Prahy, včetně metra a zoologické zahrady. Jeho české metly a středočeské záleznice voda zničila téměř kompletně.
2: Pak přišla taky velká novinka pro cestování. 12 zemí Evropské unie totiž zavedlo eurobankovky a euromince.
0: No a ty jsi měl v roce 2002 velkou radost,
2: no
0: že?
2: Ale velikou. Povídej.
0: Radost nám v roce 2002 na zimních olympijských hrách v Salt Lake City udělal akrobatický lyžař Aleš Valenta. Všechny uchvátil do té doby nevídaným trikem, trojným saltem z pěti vruty.
3: Je to tam! Aleš Valenta to skočil! To snad není možné! Pokud vám vyhrkly do očí slzy štěstí, pak je to v naprostém pořádku. Aleš Valenta tady vstoupil do dějin akrobatického lyžování a lyžování vůbec. To snad není pravda.
2: Já to vidím jako dneska. Fakt jsem to sledovala, počítala vruty. Ono se to nedá spočítat, protože v 4 vteřinách je to strašně rychlý. Tak jsem byla ráda, když to Petr Svěcený posvětil, že to opravdu byl tenhle ten legendární trik. A on sám jakoby tomu nevěřil, ale bylo to tak. Aleš Valenta se stal olympijským vítězem.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No a my se ten rok 2002, na který dnes vzpomínáme, připomeneme i muzikou. Tehdy například Black Milk zpívali Nechci tě trápit. Nechci tě trápit.
0: Já jsem je miloval, úžasné trio v podání Terezy Černochové, Terezy Kendlové a tehdy ještě taky Heleny Zeťové. Nechci tě trápit, skvělý projekt. Krásných dam zůstaneme, protože v roce 2002 přišla Avril Lavigne taky s písní Complicated.
2: Dneska se potvrzuje, že některé písničky mě minuly, to byla třeba tahle, ale pamatuju si třeba Karla Gotta z toho období jako James Bond. James Bond, jako James Bond,
0: chtěl bych si zkusit jednou takhle. Karel Gott v roce 2002 ještě skutečně řádil jako James Bond. A tak i vy nám dejte vědět, na co si pamatujete z roku 2002. Čekáme na vaše příběhy, pište nám na WhatsApp 605 222 007, nemusíte jenom psát, ale když otevřete WhatsApp a tam přidržíte ten mikrofonek, tak nějakou tu vzpomínku nám klidně můžete namluvit. Budeme za to rádi.
2: Je to tak, aby se vám líp vzpomínalo, tak si dáme další hit toho roku, Last Ketchup, The Ketchup Song.
0: No jo, jdeme si dát ketchup.

0: Rádio Impuls, za chvíli jsou tady jeleni, ještě jednu noc sledujeme i silnice, po nehodě 4 kamionů je zavřený Pražský okruh za Modleticemi směr od D1 na Ruzyni, doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě 4 kamionů je uzavřený pražský okruh za Modleticemi směrem od D1 na Ruzyni. Jednou z možných objížděk je trasa přes Modletice a Jesenici. Silný provoz pozorujeme na D1 u Brna směrem z Prahy a současně v protisměru od Vyškova. D1 se ucpává ještě u Větrného Jeníkova směrem z Brna na Prahu kvůli nehodě za exitem 104. Další bouračka komplikuje provoz v Praze ve Strakonické ulici směrem na Příbram. Provoz v Praze ale sílí na mnoha místech. Dávejte pozor, hlavně pevné nervy, buď zavolejte 605 222 007, jestli máte něco dalšího, anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: půl se 10 minut před půl čtvrtou a pojďme pokračovat ve vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tentokrát se s vámi vracíme do roku 2002 a už tady máme spoustu vzpomínek, které nám píšete nebo i namlouváte na náš WhatsApp. Pavel z Jižních Čech vzpomíná na povodně roku 2002. Hrál fotbal a protože jim velká voda vyplavila šatny hřiště, museli pak nějakou dobu trénovat na asfaltovém hřišti u školy. To
0: Michal
2: jsou
0: se přidává. Ano jo, tehdy mi bylo 19, byl jsem na základní vojenské službě na letišti v Praze v Gbelích a při povodních jsme jezdili četa na korbách nákladňáků klízet zatopený statistický úřad.
2: Každá ruka byla potřeba. A teď moje soukromá vzpomínka. V létě v roce 2002 se mi narodil syn Petr. Manžel mi volal do porodnice, ať si zapnu televizi, že ukazují po záplavách zatopené náměstí v Českých Budějovicích. Já měl úplně jiné starosti, než se dívat na televizi, ale to byly ty povodně letní, je to tak. A když jsme u těch porodů, narodila se i naše posluchačka Lucia a další impulzačce Mirce, syn Pepa, tak vás zdravíme.
0: No skvělý. Katka si z roku 2002 pamatuje, že si poprvé nechala udělat melír a o víkendu vždycky vstávala dřív, aby se mohla v televizi dívat na hitparádu ESO.
2: To si pamatuju, no, každou
0: terka,
2: sobotu.
0: Čágo, Bélo, šílenci,
2: jasně, každou sobotu, ESO. Největším hitem v českých kinech byl tehdy roku 2002, na který dnes vzpomínáme Pán prstenů, Společenstvo prstenů. První díl trilogie a návrat fantasy žánru, ze kterého byli diváci nadšení.
3: Co jsou zač? Bývali to lidé. Velcí králové lidí. Pak jim ale Sauron nabídl 9 prstenů moci. Lačnost je zaslepila a oni si je vzali. Jeden po druhém propadli temnotu. Nyní jsou otroky jeho vůle.
0: Bylo to skvělé, přímo. Já jsem fanoušek Pána prstenů, nejenom jeho, já čtu prakticky jenom horory sci-fi a fantasy. A takže Pána prstenů mám načteného a to, jak to Peter Jackson, režisér, zpracoval, to bylo teda úžasný.
2: Tak já...
0: A je do dneška, pochopitelně.
2: Dobře, tak já teda nepřiznám, že jsem ani Pána prstenů neviděl.
0: Tak, přidejte se i vy s nějakou vzpomínkou na rok 2002, jestli jste zažili povodně, sledovali jste Valentovi Salta a Vruty na olympiádě, nebo jste byli uvaření z Pána prstenů, nebo jaký máte příběh z roku 2002. Pište, namlouvejte, podělte se na našem WhatsAppu 605 222 007.
1: Když nám bylo 18.

se 2 minuty před 15:30, za chvíli zase česká muzika v podání Teresky Maškové, Hořko-sladký valčík, no a potom taky dokončíme vaše vzpomínání na roky 2002, když vám bylo 18. Dál na Impulzu. Tak.

0: 49 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls 15.36, aktuální čas, jdeme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 2002 a hledali jsme vás, kterým tehdy bylo 18, ale i vás ostatní, kterým se ten rok něčím vryl do paměti. Ať je to jak chce, povodně, to je velké téma.
0: No jo.
2: Máme ho tady v několika vzpomínkách, ale mimo povodňové téma nabízí Radek. Ten si vybavil, že v roce 2002 sledoval s tátou fotbalové mistrovství světa. U finále jsme se hecovali, táta totiž fandil Němcům a já Brazílii. Líbil se mi totiž Ronaldo, který dal nakonec ve finále 2 góly a Brazílie vyhrála.
0: Ozval se taky Valdíny.
3: Chtěl bych říct, že rok 2002 byl pro mě strašně příjemný, protože se mi narodil jako mojí manželce druhé dítě, Pepa. První dítě byla holčička a druhé dítě byl chlapeček. Toto jsem si přál, to se mi splnilo. Zdravím, Radio Impuls.
2: No byl to určitě plodný rok v tom roce 2002, protože spousta vás psalo, že se jim narodili děti. Vzpomínkou jsme se trefili třeba do data i u posluchače Marka. Stejně jako dnes bylo 2. června, jen právě ten rok 2002 do rodiny přibyla druhá dcera Natka. Jirkovi se zase narodili dvojčata, za týden dělají státnice a budou z nich inženýrky.
0: No krása, a tohle zdravotní sestra Dana.
4: Přijdu na polovku, první přiběhla, povídá, potřebuju honem, aby si šla pomoct. Říkám, kam? A ona říká, na rafty, budeš jezdit ze záchranářima na raftech. No, jelikož jsem na vodu jezdila, tak mě to ani tak nepřišlo, ale dobrý. No, ale plno důchodců nechtělo vůbec se evakuovat, že mají plný mrazák a podobně. To byly argumenty, no ale byl to teda zážitek. Děkuji, nashledanou, Daniela.
2: Spousta povodňových zážitků. Já ještě přidám tady jeden od Andrej, která napsala, že tehdy byla taky v porodnici v pražské Krči. A u okna bylo hnízdo sršní, tak nesměli otevírat okno, na to nikdy nezapomene. Most v pražských Holešovicích byl odpoledne už pod vodou a pamatuje si, že byla velká vedra. Tehdy se jí narodil syn Albert, takže i Alberta zdravíme.
0: Pojďme uzavřít vzpomínání na rok 2002, kdy slovenská skupina No Name přišla s velkým hitem Ně alebo Áno, tady je.
1: Když nám bylo 18, na rádi.

0: hudební impuls, za chvíli další česká muzika. Plán od skupiny Krištof, a to je důležité, to Krištof si zapamatujte, proč, to vám řekneme doslova. Za okamžik sledujeme aktuální silnice. Dobrá zpráva přichází z Pražského okruhu, ten už je po nehodě částečně průjezdní. Doprava 007 je tady za nějaké dvě minuty.
1: Už jste to slyšeli, Richard Krajčo, proto o něm taky Petr takhle tajemně trošku mluvil, bude letos speciálním hostem českého Mejdanu s Impulzem. Pokud si pamatuju to datum, 17. října v Pražské O2 aréně. Tohle to velké překvapení prozradil Richard dnes ráno během snídaně s naším zuřivým reportérem Alešem Růžičkou a nezůstalo jen u povídání. Společně si dokonce zaspívali.
2: Jo, takhle.

0: další hvězda do té velké řady, která tam vystoupí. Pojďme připomenout tedy 10. český Mejdan s Impulzem 17. října v pražské O2 aréně a novým překvapením tedy i Richard Krajčo jako účastník té oslavy a toho koncertu. Jestli chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster, a nebo si je vyhrajte třeba už zítra ráno ve vysílání u Impulzových.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
2: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
4: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
5: Halo, tady Impulzovi.
6: Tak, kdy je někdo připraven?
5: Chci dělat tu srandu.
6: Ne. Ahoj.
5: Dobré ráno.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo, tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Teď už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme pozitivní zprávou, a to z pražského okruhu z trasy Modletice-Ruzyně. Okruh Prahy je u nehody na 77. kilometru u Modletic už částečně průjezdní, ale pouze levým pruhem. Prosím, místem nehody u Modletic projíždějte maximálně opatrně. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na pražském okruhu mezi kilometry 23 až 18 ve směru od Ruzyně na Modletice. Nehoda dvou aut taky překáží na výpadu z Prahy na Strakonice u Lahoviček. Kolona se táhne od Barandovského mostu. Řidiči v Praze čekají ale zdlouhavé kolony na více místech. Odpolední špička je tady. Míříme na D1, taky pomalu to jede u Větrného Jeníkova směrem z Brna na Prahu kvůli bouračce u exitu 104. A krokem to jede na D1 u Brna v obou směrech. Cokoliv dalšího přidejte taky, budeme rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 A. Šťastnou cestu s Impulzem.
1: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Puls za minutu 4. Jiřinka Součková připravila zprávy, jsou tady co nevidět, pak Kabátě a Bára a venku bude co?
1: Zítra se trošku ochladí, zpočátku i sprchne a naměříme 15 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Studenti Jablonského gymnázia volají po konci ředitelky. U Temelína začaly průzkumy kvůli úložišti. Noční oblohu ovládnou Venuše s Jupiterem. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Studenti gymnázia u Balvanu se bouří. Dopoledne se ve velkém sešli před školou v Jablonci nad Nisou a vyzvali ředitelku školy Michaelu Mutl k odstoupení. Před dříve populární školou se sešla velká část studentů, ale také učitelé a rodiče. Podle studentů je situace ve škole neúnosná. Dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce nejen studenti, ale i pedagogové a rodiče studentů. Podle ředitelky podali výpověď 4 učitelé a v jednání jsou 3 snížené úvazky. Že je na místě komunikace ze strany vedení Jablonecké školy zlepšit, doporučila i školní inspekce. Ředitelka gymnázia u Balvanu k tomu nevidí důvod. Má v tom podporu i Libereckého kraje. U Temelína začal první geologický průzkum pro možné jaderné úložiště. V jihočeské lokalitě Janoch ho zahájila správa úložiště radioaktivního odpadu. Vrty o hloubce 30 a 100 metrů se zaměřují na spodní vodu. Oblast patří mezi 4 vytipovaná místa. Na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Ředitel správy úložiště Lukáš Vondrovic říká, že z jeho pohledu jde o velký průlom.
2: Je to poprvé, kdy se přímo díváme vrty pod povrch, kdy si vlastně uvěřil, jestli to, co jsme si mysleli z povrchu, jestli ta geologická stavba je tak dobrá, jak si myslíme. Takže je to pro nás naprosto zásadní krok a jsem moc rád, že teda jsme se k němu po bezmále 30 letech dostali.
1: Geologické průzkumy pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se nelíbí dotčeným obcím, jejich žaloby ale soudy zamítly. Krnovská nemocnice hlásí první letošní zmíjí uštknutí. V péči lékařů skončil muž, který si hada všiml na chodníku a chtěl si ho zblízka vyfotit. Podrobnosti už zná naše zpravodajka Eva Panošová. Dobré odpoledne, Evo.
3: Hezký den. Zmíje uštknula muže do hřbetu ruky, ta mu otekla a muž naštěstí zvládl sám vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři usoudili, že podání protijedu není nutné. Ošetřující lékař z Krnovské nemocnice v této souvislosti připomíná základní pravidlo. Pokud spatříte zmii, nepřibližujte se k ní. Obvykle útočí, jen pokud se cítí ohrožena nebo nemá možnost úniku. Ale když už vás uštkne, zachovejte klid, omezte pohyb a při uštknutí do ruky si ihned sundejte prsteny. Nedoporučuje se naopak přikládání škrtidla ani vysávání jedu z rány. Eva Panošová, Rádio Impuls Krnov.
1: Kateřina Siňaková je v semifinále 4 hry v Paříži. Ve dvojici s americkou tenistkou Taylor Townsendovou na Roland Garros porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempnová Klepačová hladce 6-1 a 6-3. Zlatým hřebem pro nás pak bude večerní čtvrtfinále dvouhry Jakuba Menšíka, který se střetne s Brazilcem Fonsecou. Utkání začne nejdříve ve 20:15. Dobrá zpráva z Pražského okruhu. Po nehodě u Modletic směrem na Ruzyni už je průjezdný jedním pruhem. Řidiči ale ještě popojíždějí v kolonách od sjezdu z brněnské D1.
4: Snad už to bude lepší. Teď 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Bruží.
5: Renata Kuková, i dnes pro vás máme sekačku od Fieldmanu. Za chvíli si o ně zahrajem.
4: No a mezi tím Kaváti a jejich Bára právě teď na Impulzu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, 4 minuty před 4:15. Další muzika bude česká, Odmiraj, bude to Lítej. Davidovi sledujeme taky silnice, stále z důvodu nehody omezený provoz na Pražském okruhu. Je to na cestě od D1 k D5, doprava 007, je tady už za 3 minuty.
1: No a dávejte dobrý pozor, protože už se to blíží. Celý tento týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý 4taktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
2: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
8: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
7: Je srdečný.
9: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
7: Je talentovaný.
8: Jo, to je moje první hra na fujaru.
10: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
7: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
12: Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Doprava 007.
0: 4:05 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se vleče klasicky na D1 na příjezdu do Brna směrem od Prahy i od Vyškova. Z důvodu nehody je omezený provoz na Pražském okruhu u Modletic směrem na Ruzyni. Je to na cestě od D1 k D5. Místem nehody se projíždí jenom levým pruhem opatrně tudy. Doprava se vleče taky na Pražském okruhu typicky mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. 5kilometrovou šňůru sledujeme v Praze ve Strakonické ulici směrem od Smíchova na Příbram. Může za to nehoda u lahoviček. Prahu ale sužuje hustá dopravní situace na mnoha místech. Odpolední špička je prostě tady. Zapojte se taky do dopravy, budeme za to rádi. Nejenom my, ale hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky se skupinou Mirai.

všichni, co ti chybí, jsou. Když někdo přejde přes trať, tak ho zase potkáš.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Dopolední impuls, za chvíli zase živá česká muzika. Marek Ztracený z klubu Doupě 2021. Živě tam zaspívá Ztrácíš. Dáme si to za chvilku, ale teď pro vás opět něco máme. My celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině, má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor. Ten zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: Tak a teď se soustřeďte, je tady dnešní soutěžní otázka. Vedle grilů na uhlí nabízí Fieldman širokou škálu plynových grilů. Nejlevnější plynový gril už stojí za A 5999 korun.
0: Nebo za B 4999.
1: A nebo za C 3999 korun. Odpovídejte teď hned na náš WhatsApp 605 222 007 a jako vždycky za chvíli už voláme vítěze.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Plus už za chvilku implozuje skrabička, tam je připravená Hana Zagorová s písní Zdá se. No a vám se určitě nezdá, že celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Všechno najdete na www.fieldman.cz.
1: My nabízíme samozřejmě jako odměnu sekačku, ale ta soutěžní otázka se týkala grilů. Vedle grilů na uhlí totiž nabízí Fieldman širokou škálu plynových grilů a ten nejlevnější plynový gril stojí buď, nabízeli jsme tři možnosti, 5999 nebo 4999 a nebo 3999 korun. Na telefonu už by měla být Klára, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, Kláro, tak povídejte, co jste typovala?
2: Odpověďce.
0: Ano, 3999.
1: Je to tak,
0: Klárko,
1: správně, gratulujeme.
0: Získáváte sekačku. Máte co sekat?
2: Ano, máme co sekat.
1: Jo. Tak se trošku rozpovídejte, jako jestli budete sekat doma, u sousedů, na chalupě.
2: No, rodiče mají zahradu 1200 metrů a na chalupě můžeme ještě sekat 400 metrů.
0: No jejda, tak to si zajezdíte hezky teda.
2: To teda.
0: No. A když jsme u toho, kdo u vás seká teda?
2: U nás seká buď přítel, někde já, tatínek, takže někde babička.
1: Celá rodina.
0: To máte.
2: Ano.
0: Celá sekající rodina,
1: no tak,
0: se sejde u nové sekačky.
1: Takové množství pozemku, tak to by bylo, aby nebyla celá rodina zapojená. Kláro,
0: bezvadný.
1: Kam budeme posílat sekačku?
2: Do Chrášťanů Českého Brodu.
0: A tak Povězte, co děláte, už ho vás výhra dneska zastihla.
2: Teď akorát odjíždíme od rodičů s přítelem.
1: No tak to ještě zastavte, brzděte a řekněte jim tu dobrou zprávu.
2: Oni stojí vedle nás.
0: Jo, a sekali jste dneska nebo ne?
2: Jo, dneska tatínek sekal zahradu.
0: No super, hele, příště s tou sekačkou to už poje úplně samo.
2: To teda.
0: Tak jo, bezvadný, dobře dojeďte, mějte se dobře.
2: Děkujeme,
0: a příště naslyšenou,
2: taky.
0: Jo?
2: Naschle, děkuju.
0: Tak to byla Klára, sekačka v dobrých rukou. Ta zítřejší může být třeba ve vašich rukou a tak s námi soutěžte. Znamená i zítra v tomhle čase, poslouchejte Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Odpolední impuls, za chvíli další česká muzika, Jiří Korn, Té, co snídá, zaspívá. My sledujeme i dopravu, houste nám to na D1 u Brna a jistý problém je taky na pražské jižní spojce. Doprava 007 je tady za 2 minuty, dokonce necelé. My jsme dneska se vydávali taky za vámi do dob, když vám bylo 18. Zítra stejný pořád ve stejném čase po 15. hodině je na programu, kam se vydáme. Mám pocit, že nějak hluboko.
1: Jo, budeme vzpomínat hodně, tak možná bude dobře, že jsme to začali už dneska, abyste se mohli do těch dávných let trošku ponořit. Zítra vzpomínáme na rok 1977.
0: Aha. Takže no, 18ky z roku 77.
1: No tak těm už je taky poměrně dost, i když samozřejmě doufám, že jste stále čilí, mladí a ve zdraví. Jsou to ti, kterým je nebo bude 67. Vzpomínek mají určitě dost. Jsem zvědavá, které to budou na ten rok 1977 zítra.
0: Do zítra máte prostor zalistovat v těch, jak dřív se psali ty...
1: Památníček,
0: ano. Takže prostě památníčky a zítra to všechno budeme chtít vědět tady na Impulzu. Možná jsem blázen, ale čekám
2: dál. Není to špatný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je pázen, ty vole, ať už je pázen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 4:45 právě teď a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava houstne na D1 u Brna směrem do Prahy, ale i v protisměru na Vyškov. Nehoda taky blokuje provoz na výjezdu z Mladé Boleslavy na Českou Lípu na silnici číslo 38. Kvůli nehodě zůstává omezený provoz na pražském okruhu u Modletic směrem na Ruzyni. Kolona se táhne od sjezdu z D1. V návaznosti na to vázne doprava i na D1 u Průhonic směrem z Prahy na Brno. A pražský okruh je zasekaný ještě mezi Zličínem a Ořechem cestou od Ruzyně na Modletice. Profíci z Global Assistance upozorňují na dopravní špunt na pražské jižní spojce před Barrandovským mostem. Dopravní špička v Praze vrcholí. Sledujeme další ucpané silnice na tradičních místech, takže nervy. A ještě jedna rychlá aktuální informace. Více jak 3 kilometry teď má kolona za Slaným směrem na Chomutov. Zapojte se taky z těch míst, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s rádiem Impuls. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a My Station.

0: 3 minuty před 17 hodinou. Před námi zprávy, které připravila Jiřinka Součková. Jedna z dobrých zpráv bude pro rodiče. Víc za chvilku, potom si dáme činasky, pohoda, klídek, tabáček. A venku nás v nejbližší době čeká co?
1: No, dočetla jsem se, že přichází okluzní fronta.
0: Okluzní fronta.
1: Z toho nejsem moc moudrá, ale v podstatě to bude tak, že bude chladněji a bude i deštivěji. Nejvíc by mělo zítra pršet ve východní části Čech, západní části Moravy. Naměříme 15 až 20, na horách jen kolem 12 stupňů.
0: Tak ono.

0: je ten déšť potřeba, protože je sucho pořád velikánský, až jako brutální přímo.
1: Vůbec to nekomentuju, jo? Vůbec jsem neřekla nic, takže jsem se smířila s tím, že prostě nosím deštník.
0: Zálivka je potřeba, ale taky doufujeme, že si ještě krásných letních dnů užijeme, protože je taky pravdou, že posledních 19 dlouhých dnů je před námi, protože už 21. června nastane letní slunovrat, začne se to zkracovat, prázdniny, to ulítne jako voda, za chvíli budou děti do školy a budou Vánoce.
1: No to jsem nechtěla slyšet, protože jsem si právě dneska zabukovala svoji první letní dovolenou. Děkuju.
0: Sláva, tak hlavně krásné počasí.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Capilan. Sponzor počasí. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Capilan.cz.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano jackpot.
4: Je to Betano jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
3: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
9: Sněmovna podpořila růst rodičovské. Ve Zlíně opravují hlavní tah městem. Fotbalové penaltě je 135. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součkova.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 000 korun na 400 000. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje přidat místo 700 800 000 korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu 2027. Státní rozpočet to podle ministerstva práce bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Nyní aktualita z Prahy. U pražského letiště Točná dnes spadlo soukromé letadlo. Dvě osoby na palubě zemřely, jak uvedla policie. Na místě zasahují i záchranáři a hasiči. Řidičům ve Zlíně začala prověrka pevných nervů. Náš zpravodaj Jan Čada už ví, co začínající oprava hlavního tahu městem na víc než kilometrovém úseku přináší. Dobré odpoledne, Honzo.
10: Hezký den přeji, ve Zlíně to bude docela horké léto. Oprava hlavního tahu od Vizovic průběžně v jednom pruhu, zdržení hlavně z rána značné. Přesná trefa od jednoho řidiče z Vizovic je už dvakrát, jednou zdržení pětiminutové, po druhé ale trojnásobné. 14 dnů oprava jedním směrem, 14 opačně. A až dojdou školáci pro vysvědčení, dáme si to na měsíc a půl na silnici 1/49 pro změnu na druhém konci města znovu. Jan Čada, Radio Impuls. Zlín.
9: Letový provoz v Belgii se dnes zastavil. Ve 14:00 řídící letového provozu vstoupili do neohlášené stávky. Zrušené byly stovky letů, některé ale můžou z bruselského letiště odlétat po 21. hodině, kdy stávka skončí. Letiště Václava Havla v Praze na svých stránkách informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět v 17:55, tedy zhruba za hodinu, a následně odletět do belgické metropole ve 6:45. Červen nabízí nebeskou podívanou. Na večerní obloze jsou vidět nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuše a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě za týden v úterý 9. června, kdy se jasná dvojice planet objeví za soumraku nad západním obzorem okolo 9:30 večer. Červen je také měsíc, kdy se můžou objevovat noční svítící oblaka. Pozorovatelné jsou jen za soumraku nebo za úsvitu. Díky jejich nasvětlení sluncem, které je v té chvíli hluboko pod obzorem, a mraky vynikají jako bělavé, stříbřité nebo elektricky modré závoje nízko nad severním obzorem. A to není jediná nebeská nabídka. V létě se ještě dočkáme třeba zatmění slunce, meteorického roje Perseid i zatmění měsíce. Fotbalové penaltě je dnes 135 let. Pokutový kop se do mezinárodních pravidel zapsal 2. června roku 1891. Z pěti penalt průměrně padnou 4 góly.
11: Míč leží 11 metrů daleko od branky, široké přes 7 metrů. Zásah ale komplikuje brankář a hlavně obrovské nervy, které ani většina nejlepších hráčů světa neumí odfiltrovat. Často jde totiž o všechno.
12: Gól! Jsme majstři!
11: Možná nejslavnější penaltu historie proměnil před 40 lety Antonín Panenka a rozhodl tak finále mistrovství Evropy se západním Německem. Nejvíc penalt v historii proměnil Cristiano Ronaldo, který si pro apetit v téhle disciplíně vysloužil i jednu z hanlivých přezdívek Penaldo. Nic si z toho ale nedělá a pokutové kopy slaví svým ikonickým výkřikem. Zatím takových gólů nasázel 183. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: A 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Radio Impuls. Petr Bružík s vámi.
1: Renata Kuková, teď to bylo o fotbale a za chvíli to bude o tenisu.
0: A do té doby činasky, pohoda, klídek, tabáček. Tak to máte na Impulsu.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: plus 5 minut před 17:45, za chvíli zase česká muzika, Xindl X a Puberťák, my sledujeme i silnice, Šňůru, čekejte třeba na tahu z Prahy do Chomutova, no a hustější provoz máme hlášený na tahu Praha-Vyškov, doprava 007, je tady asi za 4 minuty, Renata Kuková, sportěčka, je se mnou dneska tady celé odpoledne, koho dneska máš? Chlapa? Ženu.
1: Dneska mám ženskou.
0: Tým, ženskou,
1: no, ženskou mám dokonce dvě ženský, jedna lepší než druhá. Na Impulzu samozřejmě sledujeme tenisový turnej Roland Garros. Těší nás, že naše Kateřina Siniaková je společně s Američankou Taylor Townsendovou už v semifinále čtyřhry. Ale já chci mluvit o té atraktivní nabídce, kterou naše tenistka dostala. Čtyřhru, s ní chce totiž hrát Grand Slamová rekordmanka Serena Williamsová, která se ve 44 letech vrací na kurty.
0: Já už myslel, že dostala nějakou nabídku, nějaký velký prachy. No a co, Kateřina, vzala to?
1: No, bohužel nevzala. Jo, já to ale vysvětlím, ono to má takové jako racionální důvody. Pro naši tenistku to samozřejmě je velmi extrémně lákavá nabídka zahrát si na jedné straně kurtu právě se Serenou Williamsovou. Jenomže ona chce tedy Serena začít už týden po Roland Garros na trávě v Queen's Clubu. To se ale Kateřině Siniakové do programu moc nehodí. Tenhle ten turnaj hrát nechtěla, takže řešila, jestli legendě na tu nabídku kývne nebo si po náročném turnaji odpočine a chystá se na další část sezóny. Nakonec se tedy rozhodla nabídku odmítnout. Přesto Kateřina Siniaková věří, že třeba příště se to v tom jejím nabitém programu sejde o něco líp a ještě možná někdy v budoucnu pár Siniaková-Williamsová ve čtyřhře společně uvidíme.
0: No tak říkáš příště, ale Sereně 44. Myslíš, že by byla takovým jako jágrem tenisovým, že by...
1: No tak takhle, jestli se ve 44 letech vracíš, no tak se snad nevrátíš, abys odehrál v Queen's Clubu a zase pak jel někam na Havaj na dovolenou. Co?
0: Dobře, no, tak třeba...
1: Tak bylo to... by to krásný, tak budeme o tom snít, bylo by to hezký, takhle je vidět.
0: Třeba si to někdy holky spolu dají.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na šest právě teď a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3kilometrovou kolonu čekejte na tahu z Prahy do Chomutova za Slaným. Důvodem je zúžení na silnici číslo 7. Nehoda komplikuje provoz na okraji Mladé Boleslavy u městské části Depř. Kolony jsou tady ze všech stran. Kvůli nehodě je také omezený provoz na pražském okruhu u Modletic směr Plzeň. Tvoří se kolony v úseku od D1. 4kilometrová šňůra se sune na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. A další kolony vidíme třeba na průtahu Pražskou u Říněvsí nebo taky na pražské jižní spojce. Hustější provoz máme hlášený z D1 na tahu Praha-Vyškov v úseku Ostrovačice-Brno. A další problémy nebo kolony třeba vidíte vy nebo v nich stojíte přímo. A tak dejte vědět ostatním, s čím počítat, kde se zdrží. 605 222 007, to je telefonní číslo, anebo je to i naše žlutá mobilní aplikace, kam to můžete pohodlně nahrát. Šťastnou cestu s Impulzem a teď k Sindle X a Puberťák.

0: Dopolední impuls, další česká muzika hned po nás, opět a Radeček se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí. No, každý den za to stojí žít pro nějakou radost. Třeba na to my máme naše experty Martinu Kroa a Michaela Ransdorfa. Právě Michal Ransdorf dneska zjišťoval, kdy se naposledy potěšili někoho jiného, něco u něj, pro něj udělali hezkého.
1: Jo, takhle, tak nevím, jestli to je hezké, ale poslala jsem dětem na účet každému 500, protože včera byl Mezinárodní den dětí. To je hezký, ne?
0: Fakt?
1: No.
0: Nic nepřišlo od rodičů.
1: Tak vidíš, no.
0: Jo? Počkej, já jsem si koukal na účet rychle, teda možná to jenom přehlíd.
1: Takhle, přemýšlela jsem, že koupím lentilky, ale pak jsem si říkala, že jestli na ně nejsou velký, přišla jsem u synovi do pokoje a na stole mu stojí lentilky, takže lentilky pořád dobrý. Takže já ti zítra přinesu krabičku lentilek.
0: Tak, aspoň nějaká malá náplast. A ty vaše radosti za pár minut na Impulzu.

0: 49 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Polední impuls. Za chvíli už bude otevřena další impulzovec krabička, v ní připraven Václav Neckář a Křídla iluzí. No a teď jdeme na ty vaše radosti.
1: Jasně, radosti ze života nám dělají i maličkosti, třeba to, když potěšíme někoho jiného. My jsme proto mezi vás impulzáky vyslali našeho experta na radost Michala Ransdorfa, který zjišťoval, jak to máte vy.
2: Kdy jste naposled někomu udělal radost a čím?
3: Svojí ženě, vyřídil jsem nějakou reklamaci elektroniky.
4: Teďka jsem se seznámil s jednou dámou. Ona roznáší letáky, tak se mi to pomohlo rozvážet po těch různých barákách.
2: Kdy jste naposled někomu udělal radost a čím?
5: Dělám radost mojí rodině díky tomu, že mám dobrý známky docela a dobře se učím.
6: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Pulse. Za chvíli si dáme reklamu, ale bude to reklama na ticho. Skupiny Tým sledujeme taky aktuální dopravu. Opět je uzavřený Pražský okruh kvůli odtahu a zprůjezdnění té vozovky u Modletic. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty.
1: No, já bych řekla, že s naší hrou Halo, tedy Impulzovi, kterou hrajeme každé všední ráno, je to jako s počasím. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Teď jsme tady měli dokonce jackpot, takže velká radost ze 100 000ové výhry. Dneska Hanka nezvedla telefon.
0: No, jo? To nevyšlo, že by se něco stalo, nebo padl smolík, nebo něco takového, ale prostě přihlásím se, soutěžím, pak neberu telefon.
1: No, tak ne, tak já nevím. Opakování matka moudrosti, zopakujeme si, jak se to dělá, abyste byli dobře připravení. Takže expert na pravidla je tady Petr.
0: Tak, předně se přihlaste. Buď v naší žluté aplikaci, taky na webu Impulzu, nebo prémiovou SMS-kou na číslo 906 1109. A to je všechno. Pak už teda jenom poslouchejte ráno Impulzovi, ale hlavně, když vám v průběhu rána a poslechu Impulzovi bude zvonit telefon, tak to můžeme být my právě.
1: No jasně, takže pak bereme sluchátko, zvedáme a říkáme halo, tady Impulzovi, jo? Jednoduchý.
0: A když to přijdete, takhle zvednete a řeknete, tak hnedka přijdete k 10 000, pak točíte tím kolem a může z toho být až 100 000. Tento
1: přesně
0: týden
1: tak
0: jsme měli, takže, takže no jděte do toho tak a berte telefony i cizí čísla. A jenom připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

hrajeme non-stop. Třeba na druhém konci světa. Hodina H. Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 7.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odtahu havarovaných kamionů je znovu zavřený pražský okruh u Modletic směrem od D1 k D5, takže strpení a pevné nervy. Silný provoz čekejte na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k D1. Pražská jižní spojka se ucpává na více místech, a to v obou směrech. Profíci z Global Assistance hlásí pomalý provoz na pražské Štěrbolské spojce na trase Černý most Smíchov. A další kolony v Praze sledujeme ve Vilzonově ulici nebo třeba na Nuselském mostě směr Centrum. Cokoliv dalšího vidíte, potkáte, dejte varování, dejte info, dopravu s námi určitě můžete vysílat a budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a i dnes nás střídá Vláďa Jaroš.
3: Ahoj, hezké odpoledne, podvečer. Už.
4: Jo, my jsme to řešili vlastně, jo,
3: klasika,
4: odpoledne,
3: jasně,
4: podvečer.
3: Jak je to světlo, tak to máte, takže podvečer. Já vám chci jenom říct, takhle navážu na ty silnice, které tady řešíme, že jo, naše aktuální doprava 007, za chvíli taky budeme ukončovat s Petrem Berkou po 18. hodině příběh jezdím s úsměvem. Já jsem chtěl říct, že dneska mám hrozně pocit, mě tam, to se mi nikdy nestalo do cesty, aniž by se rozlídli, vešlo hrozně moc chodců, jako ale v Praze, mimo Prahu, jo, jakože až mi to dneska vyděsilo, jak opravdu ty lidi nekoukají, sluchátka, pohodička, vůbec nic a my vždycky nevidíme, že tam taky jdou a to přitom jedeme 40, ale ono jako to je prostě divoký.
4: Já jsem chodec, nejezdím autem, ale dnes tady právě na Smíchově přecházím na přechodu, zastavím se, protože vidím, že jede autobus, tramvaj, koleje a takový kluk, já nevím, 13, 14, přede mnou 2 metry a šel, ale takový kousek před tou tramvají a já kam jdeš, jsem na tě slyšela.
3: Jako asi mě neslyšel. A se otočil, to je Renata
4: Kuklová. Měl sluchátka, on mě ani neslyšel. Naštěstí tramvaják i autobusák zastavili, ale pardon, tak děcka, velký nebo malý, mladý nebo starý, prosím vás, sluchátka ne, rozlížet se a dávat pozor.
3: Je to tak, tohle opravdu je nebezpečný. A pozor, to ještě není všechno, já mám ještě jednu věc. Mě zastavila dneska celní správa, aby toho nebylo jako málo. A tak to se tak stane většinou, když vám propadne ta dálnička, že jo, nebo tyhle ty věci. Ale úplně poprvé jsem oni jako já tu dálničku měl, všechno jsem věděl, že mám jako v pořádku. Říkal, a proč mě stavíte, jako když jsem nic neudělal, nebo co? Máte pod takový.
1: Odebrali se do zadní části svého vozu, vyndali toho psa na ty drogy, ne?
3: No jako pozor, jako tak jako skoro seš blízko, ale takhle to je zvláštní, prostě vás nic jsem nepašoval, to vám řeknu rovnou, ale oni mě zastavili, a to se mi nikdy nestalo, nevěděl jsem vlastně, že to dělají. Zastavili mě, říkat, a všichni se usmívali, byli v pohodě. Hrozně musím pochválit, ale říkají mi jednu jedinou věc, že jako ať to otevřu to auto, že si to všude opravdu zkontroluji. A dopředu se jim ptali, jestli nevezu větší množství cigaret nebo něčeho takového. Takže oni ty osobní auta kontrolují, ne, já se jich ptala, oni prý namátkově prostě si vybírají i osobní auta a pak ti takhle jako zastaví a zkontroluje. Já tam nic neměl, tak jsme se usmáli, jeli jsme dál a pohodička, ale bylo to docela zajímavý ten.
1: Já jsem jako prostě za tím volantem vypadal podezřele. No
3: je to možné, nebo jak to ty mozarky tmavý okýnka.
4: Na Vládě takhle úplně míromilovný obličej.
3: No, právě, ty to vždycky nejčastěji převáží.
4: Já si myslím, že oni napočítali do 50, byl jsi 51, tak na tebe prostě vyšla řada.
3: Tak snad to takhle bylo. Ale, tak
4: už jenom hezký samý zprávy ze silnic.
3: Je to tak, děkuju za předávku.
4: Mějte se hezky. Ahoj.
1: Na pohodu, ahoj.

0: Posloucháte Radio Impuls. Ka-ching. Hezky to cinklo, minutu před 18 hodinou. Za chvíli si popřejeme dál dobrý večer a máme pro vás spoustu české i slovenské muziky, taky legendy. Zítra koukáme na počasí, tak bude zataženo oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty okolo 19 stupňů. Koukáme na hory v 1000 metrech na horách kolem 12.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
5: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
5: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
5: Nebo oba?
6: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
5: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: Obaly se mají zásadně proměnit. Závada blokuje pražské metro B. Celníci už školí psy na kratom. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Igelitovým sáčkům zvoní hrana. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak například zmizí neekologické obaly složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská v našich impulzech Honzy Benešovského řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale zkritizovala nepřipravenost nařízení. Ve vysílání také upozornila, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba igelitovým pytlíkům.
10: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré síry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
8: Zástupci českého průmyslu i obchodu volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma přináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Kvůli technické závadě je mimo provoz pražské metro B. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Pražský dopravní podnik zatím neodhadl, kdy se provoz obnoví. Na webu informoval, že postupně zavádí náhradní autobusy. V úsecích Nové Butovice Zličín a Smíchovské nádraží Černý most funguje provoz bez omezení. Vlaky tam jezdí v pravidelných intervalech mimo svůj jízdní řád. Celníci nově učí psy rozpoznat kratom. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, budou je nasazovat v prodejnách i dopravních prostředcích. Jak uvádí agentura ČTK a CNN Prima News, 20 protidrogových psů už umí vyčenchat marihuanu, hašiš, kokain i heroin a také efedrin nebo extázy. Nový pak zvládnou psy rozpoznat zhruba za týden. Potom je potřeba udržovat jejich čichovou paměť pravidelným výcvikem. Kratom je v Česku zařazený na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí se látku můžou koupit v licencovaných prodejnách. Současná vláda se chystá legální prodej ještě zpřísnit. Kratom pokládá za velmi rizikovou látku a poukazuje na závažné intoxikace zejména mladých lidí. Výletní loď na přehradě Hracholusky odpočítává dny do startu sezóny. Letos na oblíbené rekreační vodní ploše Plzeňska poprvé vypluje už tuto sobotu s novým pojmenováním i trasami.
11: Legendární výletní loď ponese název dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Nový provozovatel dokončil opravy strojovny a teď pracuje na úpravách interiéru i kormidelny. V přední části budou vyměněné sedačky. Chystají se také změny v plavebních trasách. Kromě tradičních linek z Transkempu přes Radost a Bútov přibudou okružní plavby směrem k železničnímu a Novému mostu. Novinkou je možnost online rezervací přes web. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
0: Máme jeden důležitý úkol, aby jsme v této 60-minutovce ukončili dnešní příběh Jezdím s úsměvem, kam vyrazil můj kolega Petr Berka. Řekneme si právě s ním, spojíme se a teď slovensky no name Žilej. Dobrý večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: nezná.
1: Skoro bychom tady Anuka nepoznali, láska, to měla ještě trošku jiný, nevyspívaný hlas přesto, ale úžasně zpívala už tady. Petra Janůta v tom bude pokračovat za chvíli v nastolené české muzice, už nejsem volná, a koukneme i na silnice, nehoda zaměstnává hasiče teď na příjezdu do Mladé Boleslavy od České Lípy a spojíme se i s naším agentem, bude to na Ústeckou dálnici.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný. Než jsem si přál.
7: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
8: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
9: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
8: Je vynalézavý.
10: Obědny dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc páčku, že jo?
8: Je nezastavitelný.
11: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbramí. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
8: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
12: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
8: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
13: Radio Impuls, doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na příjezdu do Mladé Boleslavy od České Lípy. Tady je nehoda, co zaměstnává hasiče na silnici 38. Řidiči musí v místě přibrzdit tak opatrně. Také přepínáme na ústeckou dálnici D8, 40. kilometr, tady se bouralo. Místem nehody projížděla i naše dopravní parťačka Petra. Peťo, ahoj, povídej, co se tam stalo.
14: Ahoj, impulzáci, prosím vás, D8 směr Praha Ústí před Cyřejovicema. Je nově nehoda, osobák a před ním stojí kamion a je to hodně, jo? Tak opatrně, všichni šťastnou cestu, ahoj Petra.
1: Exkluzivní hlášení, děkujeme. Další havárku tu sledujeme na Pražském okruhu u Modletic. Je to směrem od D1 na Ruzyni, tvoří se kolony a pomalu to jede taky v opačném směru mezi 23. a 18. kilometrem na cestě od D5 k D1. Jak pak to jede u vás, jestli už je to v pořádku, jak říkal tenkrát Pepa Vojtek na jednom albu, jak ti šlapou kabáti, tak nám dejte vědět právě. Přes žlutou mobilní aplikaci Dobrý večer, šťastnou cestu.

Hezký druhý červnový večer, posloucháte Radio Impuls. Je to konečně venku, Richard Krajčo bude letos speciálním hostem. Ano, typujete dobře, českého Mejdanu s Impulzem a tohle velké překvapení prozradil dneska ráno během snídaně s naším zuřivcem a nezůstalo jenom upovídání, dokonce si společně i zaspívali.

0: S chodidlem se pod nimi lžou.
1: Takhle to bylo. A tak tedy. Desátý český Maiden s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně. Pokud chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster. A tak vlastně, když to tak přemítám v hlavě, tak si dneska ráno zahrál náš zuřivec na Tomáše Kluse, protože právě Richard Krajčo cestu naspíval s Tomášem Klusem. Velkolepá událost, český Maiden s Impulzem, 17. října, a pokud chcete lupeny a třeba si je ještě nechcete kupovat, čekáte na něco, tak si můžete vyhrát zítra ráno u Impulzových.
2: Vtip dne.
1: Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého velkého krasavce, ale aby prostitutky při pohledu na mě začaly předstírat, že čekají na autobus, tak to už je vážně moc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Krásný večer, posloucháte Radio Impuls. Z naší krabičky za malý moment Karel Gott.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Dnešní jízda, ta je u konce. Kolega Petr Berka dneska v rámci projektu Jezdím s úsměvem odjel dělat radost a rozdával odměny, kam to přesně bylo a o jakou odměnu dneska šlo, to už nám řekne Petr osobně. Petře, tak jak to dopadlo?
2: Ahoj Vláďo, dneska jsem odjel dělat radost do Písku, čerpací stanici OMV v ulici Táborská. A co k tomu říct, bylo to moc fajn, ale hlavní odměna tankování na rok zdarma dneska bohužel nepadla. Byla to jiná odměna, jako první jsem po výzvě dorazili posluchači Luděk s dcerkou Ivankou a právě ona se vytáhla odměnu, no sama Ivanka nám to teď taky poví.
3: Získávám 1000 bodů do aplikace, možnost uplatnění bodů dle vlastního výběru odpovídající hodnotě bodů.
2: I tak za 1000 bodů byli naši posluchači moc rádi a já ještě připomenu další posluchače. Vláďo, nevěřil bys, kolik lidí za mnou dneska dorazilo s úsměvem. Já vás moc a moc zdravím, přátelé a posluchači Impulzu. Tím, že jste přijeli v takovémto počtu, musím říct, že přesně pro vás tento projekt s čerpačkami OMV také děláme a dává smysl. Takže díky za to a kam to bude příště, poslouchejte Impuls v tomto týdnu a možná přijedeme i za vámi. A třeba to budete právě vy, kdo si vytáhnete odměnu tu nejlákavější, to znamená tankování na rok zdarma. Vozíme pořád sebou, tak laďte, poslouchejte a jezděte s úsměvem.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Dalibor Janda nebo zpěvačka Adele. Takhle budeme žít muzikou na Impulzu za pár chvil. Sledujeme taky dopravu. Aktuální informace přineseme už za pár chvil.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte ve společnosti Impulzu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková připojená, kontrola, ano, Leni.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 24. kilometru v omezení už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silnější provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 190. a 196. kilometrem. Na pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru probíhá odtah nabouraných kamionů, připravte se na zdržení. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy na 10. kilometru zasahují hasiči, u nehody kolona se netvoří. Z Global Assistance, Lenka.
1: Další společné vysílání proběhne už po 19. hodině, do té doby všechno sledujte a hlaste přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Kapela Mira, i když nemůžeš, tak přidej, taky vlastně filmová muzika. Pokud jste viděli Ženy v běhu, tak víte, o čem mluvím, výborný film. Jinak zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty okolo 19 stupňů, na horách pak kolem 12. Vybavme se na to.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Český voják z Konga je v izolaci. Pražské metro B blokovala závada. Mexičtí učitelé ve velkém protestují kvůli platům. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Českého vojáka z Konga drží stranou. Je v izolaci ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Voják se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus Ebola. Příznaky ale nemá. O jeho umístění do izolace píše deník N. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, kterého kvůli kontaktu s Ebolou hospitalizovali v pražské nemocnici na Bulovce. Mluvčí armády Vladimír Holas agentuře ČTK sdělil, že postup slouží k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jedná se o preventivní opatření. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Pražské metro už zase jezdí bez omezení. Kvůli technické závadě byl jeho provoz přerušený asi hodinu a půl na části linky B. O obnovení provozu informuje dopravní podnik na svém webu. V době výluky mohli cestující využít náhradní autobusy. Původně nejezdily vlaky pouze v úseku Smíchovské nádraží Nové Butovice. Nefungovaly tedy 4 stanice. Zhruba po hodině byl provoz zastavený až do Florence. Necelou půl hodinu tak nefungovalo 10 stanic. Městské divadlo v Chomutově má zpět všechny 4 sochy můz. Na budovu právě přibyly poslední, které doplnily ty, co se vrátily už před 2 lety.
5: Divadlo znovu vypadá jako při otevření v roce 1905. O navrácení soch usilovali Chomutované delší dobu. Magistrát jim teď vyšel vstříc v rámci participativního rozpočtu, tedy té části peněz, o kterých rozhodují přímo obyvatele města. Umělecké můzy z divadla zmizely po válce, prý byly ve špatném stavu. Nové sochy jsou z umělého kamene a mají přes 2,5 metru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Centrem mexické metropole znovu zmítaly protesty. Včerejší demonstrace se účastnili tisíce učitelů, někteří z nich se střetli s policisty. Ti podle deníku El País použili slzný plyn, aby jim zabránili dostat se na hlavní náměstí, kde se mají konat slavnosti fotbalových fanoušků během mistrovství světa. To začíná v Mexiku, Spojených státech a Kanadě 11. června. Mexičtí učitelé hrozí pokračováním protestů i během šampionátu. Učitelské odbory včera vyhlásily časově neomezenou stávku a v nejméně 10 ze 30 států Mexické federace se zastavila výuka. Tisíce učitelů během demonstrací v mexické metropoli způsobili problémy v dopravě a zřídili si protestní tábor v historickém centru. Někteří demonstranti v maskách rozbíjeli výlohy obchodů a snažili se povalit policejní zábrany. 3 lidé utrpěli zranění, z toho 2 vážná. Učitelé chtějí po vládě hlavně zvýšení platů a také změnu penzijního systému. Pokutový kop slaví narozeniny. Fotbalová penalta je součástí oficiálních pravidel přesně 135 let. Mezinárodní fotbalová asociace se tehdy inspirovala v Irsku, kde pravidlo o rok dřív prosadil brankář William McCram. Jednu z nejslavnějších penalt zahrál Antonín Panenka v Bělehradu. Jeho slavný dloubák vybojoval před 50 lety československé zlato z mistrovství Evropy. Když někdo zahraje penaltu tímhle způsobem, i zahraniční komentátoři dodnes říkají Panenka.
6: C'est parti, la Panenka!
7: Panenka! Oh, it's genius!
8: Oh, what about that? He's Panenka'd it!
4: Penalty jsou v dnešním fotbale stále důležitější. Rozhodovali o vítězi posledního mistrovství světa Argentině, o vítězi poslední ligy mistrů Paříži a díky dvěma penaltovým rozstřelům Češi nedávno postoupili na světový šampionát, který startuje už za 9 dní.
0: Samozřejmě legenda fotbalu, ale taky si představíte třeba večeři, že jo? Že jo, víte, tím, že se směješ, tak to potvrzuješ. Jasně, jasně. Ještě se vrátíme k tomu, co se děje v Mexiku a jak na to reaguje ministerstvo zahraničí. Aby pomohlo českým fanouškům, rozebereme za půl hodiny.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Posloucháte Radio Impuls, už za okamžik se budeme ploužit a uděláme to s kapelou Vanastovy věci, to bude sbírka zvadlejch růží, na to se těšíme moc a hlídáme pro vás taky silnice, aby všechno bylo v pořádku a dobře jste projeli, tak momentálně nám po nehodě pořád zpomaluje provoz na Pražském okruhu, tam se mrkneme a taky další starosti v úterní večer, doprava 007 za půl minuty.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravíme, jsou tady večerní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě tak se pořád zpomaluje provoz na Pražském okruhu u Modlatic směrem od D1 k D5. Kolona se tady ale výrazně zkrátila, což už jsou o něco lepší zprávy, tak snad se to bude zlepšovat i dál. A ty další, které můžete potkat, cokoliv zasáhne vás, tak můžete dát vědět i ostatním, ať se tomu vyhnou přes žlutou mobilní aplikaci, nebo volejte naši dopravní centrálu, ta má číslo 605 222 007. Vanastovy věci za chvíli, jak jsme slíbili, taky královna popu Madonna a teď budoucí královna Taylor Swift.

0: krásný a příjemný večer, posloucháte Radio Impuls. Vláďa Jaroš za mikrofonem a ptám se, jestli máte ve své práci nějaké kolegy, které byste dokázali označit jako milionové kolegy. Pokud ano, tak byste měli jít na náš web impuls.cz, tam se přihlásit a takhle jim přesně můžete objednat a ještě osobně pozdravíte přes naše vysílání 7 pecek bez řečí a bez reklam. Udělejte to, objednávky do milionových kolegů přijímáme na webu impuls.cz a hrajeme každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Já půjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková s Jiřím Kornem, Impulzovic krabička, no a když tam, tak opatrně, ministerstvo zahraničí pomůže českým fanouškům v nouzi. Kvůli světovému fotbalovému šampionátu tak posiluje Černínský palác velvyslanectví i konzulát ve Spojených státech a v Mexiku. Před cestou za oceán radí návštěvníkům si hlavně zkontrolovat platnost dokladů a také respektovat místní pravidla.
1: Zástupci z ministerstva zahraničí budou i osobně přítomní na zápasech českých fotbalistů. V případě nepříjemné situace můžou podle šéfa české diplomacie Petra Macinky pomoci.
2: My jsme připraveni pomoct občanům v krizových situacích, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
1: Jiří Šlajs z ministerstva zahraničí zase varuje před zvýšenou kriminalitou v místech konání fotbalového šampionátu.
3: Zápasy se hrají v Guadalajaře, v Atlantě a Mexico City. Guadalajara je kapacita stadionu 43 tisíc, Mexico City 73 tisíc, v Atlantě asi 67 tisíc. Dá se očekávat opravdu vysoká koncentrace lidí, kteří se budou chtít na fanoušcích přiživit a je potřeba být na to připraven.
1: Ve všech státech konání mistrovství se také podle Šlajse nesmí pít alkohol na veřejnosti. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Naladili jste si Radio Impuls, my vám budeme hrát za chvíli Oscarově, Falling Slowly, Glenn Hansard, Markéta Irglová a Petr Kotval se Standou Hloškem, Bílá královna, vlastně dvakrát, i když se to nezdá, česká muzika. Tak tedy žijeme českou muzikou a sledujeme i dopravu. Po nehodě zůstává omezený provoz, a to na pražském okruhu u Modlatic ve směru na Ruzyň. Za chviličku, necelou minutku podrobnosti.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a Rádio Impuls je vždycky tam, kde má být.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vítejte na Impulzu, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková si bere slovo.
4: Ahoj Váďo, hezký večer. Na pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň za sjezdem z brněnské D1 na 77. kilometru pokračuje úklid vozovky po odpolední nehodě. Doprava tam zpomaluje. V Praze v Kubelské ulici ve směru na Letňany před nájezdem na Novopatskou policie vyšetřuje nehodu dvou aut, kolona se ale netvoří. A v Praze ve Vršovicích ve Vršovické ulici u stadionu Bohemians srazila tramvaj chodce. Policie dopravu odklání přes okolní ulice. Z Global Assistance Lenka.
0: Jak to jede u vás? Kdykoliv se nám ozvěte přes žlutou mobilní aplikaci, využívejte ráno, odpoledne, večer, jak je libo, šťastnou cestu.
5: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: 20. hodina se přibližuje, za chviličku už jenom česky, slovensky, až do 5. hodiny raní, takhle to bude vypadat celou noc, tak to máme rádi. K tomu ještě doplníme informace, Anka přinese to nejnovější ze zpráv. Já ještě počasí, bude zataženo až oblačno, takový bude zítřek na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, občas se objeví i nějaká ta bouřka, nejvyšší teploty okolo 19 stupňů a na horách tam bude kolem 12.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
8: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
10: Tramvaj v pražských Vršovicích srazila dva lidi. Vlak na Berounsku zachytil dívku. U Temelína začaly průzkumy kvůli úložišti. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: V Praze ve Vršovicích srazila tramvaj muže a ženu. Záchranáři je převezli se závažnými poraněními do nemocnice. Mluvčí záchranky a policie to řekli agentuře ČTK. Sdružená závažná zranění utrpěli muž ve věku kolem 45 let a zhruba 30-letá žena. Hasiči na síti X uvedli, že museli jednu osobu vyprostit pomocí zvedacích vaků. Tramvaje jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Policie upozorňovala ostatní řidiče v okolí události na zvýšený počet vozidel integrovaného záchranného systému. Okolnosti nehody budou zjišťovat dopravní policisté. A vážná nehoda se odehrála také na železniční trati na Berounsku. Vlak mezi Vráží a Berounem závodí dnes v podvečer zachytil nezletilou dívku, která šla vedle kolejiště. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že dívka po nehodě skončila v nemocnici. Okolnosti policisté vyšetřují. Událost na trati zastavila provoz. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během dvou měsíců přišla ochovný pár tygrů usurejských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
12: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během dvou měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Radio Impuls Hodonín.
10: Začal první geologický průzkum pro možné jaderné úložiště. V jeho české lokalitě Janoch u Temelína ho zahájila správa úložiště radioaktivního odpadu. Vrty o hloubce 30 a 100 metrů se zaměřují na spodní vodu. Oblast patří mezi 4 vytipovaná místa. Na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Ředitel správy úložišť Lukáš Vondrovic říká, že z jeho pohledu jde o velký průlom.
13: Je to poprvé, kdy se přímo díváme vrty pod povrch, kdy si vlastně uvěřil, jestli to, co jsme si mysleli z povrchu, jestli ta geologická stavba je tak dobrá, jak si myslíme. Takže je to pro nás naprosto zásadní krok a jsem moc rád, že teda jsme se k němu po bezmále 30 letech dostali.
10: Geologické průzkumy pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se nelíbí dotčeným obcím. Jejich žaloby ale soudy zamítly.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Hledal jsem dál, pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal. A najednou jsem stál uprostřed místnosti, pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta, příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou i v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zlevňování potravin má i svá úskalí. Podle ministerstva zemědělství patří potraviny mezi hlavní faktory, které aktuálně přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopady na české domácnosti. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ceny potravin letos za první 4 měsíce podle rezortu klesly skoro o 0,5%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty a čelí tlaku. V dubnu byly ceny zemědělských výrobců o desetinu nižší než loni. Ministerstvo proto hledá možnosti, jak stabilizovat podnikání v zemědělství a zároveň zachovat cenově dostupné potraviny. Vyšetřovatelé odhalili viníka tragického lednového požáru bytu. Při něm v Českých Budějovicích zemřel starší muž. Požár vznikl od svíčky na vánočním stromku. Oheň se z ní pak rozšířil po celém bytě. O příčině požáru dnes informují policisté na webu. Připomenu, že v době požáru byla v bytě i žena, která utrpěla zranění a museli ji převést do nemocnice k dalšímu ošetření. Tři další lidé se nadýchali kouře a záchranáři je ošetřili na místě. Pražská zoologická zahrada dnes hostila pěstounské rodiny. Zoo zorganizovala Den pěstounů a přivítala i nové zájemce o náhradní péči. Akce měla zvýšit povědomí o pěstounství a poděkovat rodinám za výchovu dětí. Ředitel organizace Dobrá rodina Zdeněk Soudný mluví o realitě náhradních rodičů.
2: Ono je to vlastně profese. Pěstouní jsou ochotní na místo jiných pracovních možností vzít k sobě dítě a profesionálně je provést tím životem až do okamžiku, kdy ten jeho osud to zavane nikam jinam. To zásadní asi je dívat se není jako na někoho, kdo pro společnost dělá velmi prospěšnou práci.
1: V zoo nechyběl program pro děti ani setkání s odborníky. Pěstounské rodiny podporuje i sociální fond hlavního města Prahy. Stojí za vznikem pěstounské pohotovosti a ročně pomůže stovkám rodin. V Krnově letos poprvé pořádně zasyčela zmije. Místní nemocnice eviduje premiérové uštknutí zmí obecnou roku 2026. V péči lékařů skončil muž, který viděl hada na chodníku a chtěl si ho zblízka vyfotografovat.
3: Zmije uštknula muže do hřbetu ruky, tam mu otekla a muž naštěstí zvládl sám vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři usoudili, že podání protijedu není nutné. Ošetřující lékař z krnovské nemocnice v této souvislosti připomíná základní pravidlo. Pokud spatříte zmiji, nepřibližujte se k ní. Obvykle útočí, jen pokud se cítí ohrožena nebo nemá možnost úniku. Ale když už vás uštkne, zachovejte klid, omezte pohyb a při uštknutí do ruky si ihned sundejte prsteny. Nedoporučuje se naopak přikládání škrtidla ani vysávání jedu z rány. Eva Panošová, Rádio Impuls Krnov.
1: Mexiko bude pikat kvůli homofobním fanouškům. Jen krátce před startem fotbalového mistrovství světa Mexiko neuspělo s odvoláním proti dalším z řady trestů od FIFA za skandování fanoušků na soupeřovy hráče. Arbitrážní soud pro sport dnes v prohlášení uvedl, že potvrdil nejnovější tresty a jeden ze soupeřů českého týmu ve skupině A tak musí zaplatit vysokou pokutu. Kvůli homofobním pokřikům fanoušků vytáhne z kapsy v přepočtu víc než 3,5 milionu korun. Jednoslovný pokřik ve španělštině označuje mužského prostituta. Nejčastěji se ozývá, když se soupeřův gólman chystá ke kopu od branky. Výrazně se rozšířil na mistrovství světa 2014 v Brazílii a od té doby byl ke slyšení na dalších velkých akcích. Zítra čekáme hodně mraků, na většině území i přeháňkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Revoluce v obalech se blíží. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak například zmizí neekologické obaly složené z

0: více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská v našich impulze Honzy Benešovského řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale skritizovala nepřipravenost nařízení. Ve vysílání také upozornila, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba igelitovým pytlíkům.
1: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré síry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
0: Zástupci českého průmyslu i obchodu volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma přináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Stát pro zítra zlevní benzín a lehce zdraží naftu. Maximální prodejní cena benzínu ve středu dál klesne o 21 haléřů na 42 korun 25 za litr. U nafty se pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun 44 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Česko denně nastavuje cenový strop paliv od půlky dubna. Jde o reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda minulý týden rozhodla, že cenová regulace bude pokračovat do konce června. V Brdech se zabydluje samice rysa ostrovida z Šumavy. Podařilo se jí zachránit jako mládě. Ochránci přírody ji připravili na samostatný život a předminulý týden ji vypustili. Její pohyb dál sledují díky telemetrickému obojku. Samice pobývá v oblasti, kterou tato zvířata ze šumavské populace navštěvují, ale doposud ji trvale neobývala. Pokud se usadí a najde si partnera, mohla by podle odborníků být pro budoucnost rysů v Brdech klíčová. Slovenský premiér Robert Fico se svým obličejem na knize musí smířit. Soud prvního stupně na Slovensku dnes zamítl žalobu Fica na vydavatelství za použití jeho podobizny na obálce vydané knihy, aniž k tomu dal souhlas. Ještě před vynesením rozsudku Ficův právní zástupce stáhl ve stejné záležitosti žalobu na šéfredaktora zpravodajského portálu Aktuality.sk Petera Bárdyho. Ten knihu pod názvem Fico posedlý mocí napsal. Ukrajinský prezident Zelenský varuje před dalším rozsáhlým ruským útokem. Podle něj ho ruská armáda může podniknout během noci na zítřek. Vyplývá to prý z informací zpravodajských služeb. V noci na dnešek ruské údery v Dnipru a Kyjevě podle ukrajinských úřadů zabily 22 lidí. Stovky dalších zranily. Způsobily také velké škody na obytných domech a další civilní infrastruktuře. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války může ale stopnout jejich nový nábor.
2: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 000 aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
0: Zítra se obloha zatáhne, na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme většinou mezi 15 a 19 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda chce pomoci rodičům k vyššímu příspěvku. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Ministerstvo zahraničí pomůže českým fanouškům v nouzi. Kvůli světovému fotbalovému šampionátu

0: států posiluje Černický palác, velvyslanectví i konzulát ve Spojených státech a v Mexiku. Před cestou za oceán radí návštěvníkům se hlavně zkontrolovat platnost dokladů a také respektovat místní pravidla.
1: Zástupci z ministerstva zahraničí budou i osobně přítomní na zápasech českých fotbalistů. V případě nepříjemné situace můžou podle šéfa české diplomacie Petra Macinky pomoci.
2: My jsme připraveni pomoct občanům v krizových situacích, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
1: Jiří Šlajs z ministerstva zahraničí zase varuje před zvýšenou kriminalitou v místech konání fotbalového šampionátu.
3: Zápasy se hrají v Guadalajaře, v Atlantě a Mexico City. Guadalajara je kapacita v stadionu 43 tisíc, Mexico City 73 tisíc, v Atlantě asi 67 tisíc. Dá se očekávat opravdu vysoká koncentrace lidí, kteří se budou chtít na fanoušcích přiživit a je potřeba být na to připraven.
1: Ve všech státech konání mistrovství se také podle Šlajse nesmí pít alkohol na veřejnosti. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Herečka Iva Janžurová musí přibrzdit. Ruší svou oslavu 85. narozenin, která měla proběhnout v pražském Stavovském divadle 13. června. O škrtnutí akce píše server Novinky.cz s odkazem na mluvčího Národního divadla Tomáše Staňka. Ten zrušení akce zdůvodnil lékařským doporučením. Oblíbená herečka nedávno musela do nemocnice a rušilo se tak vyprodané představení audience u Královny, kde Iva Janžurová září už roky. Následně ze zdravotních důvodů zrušila i své nejbližší pracovní závazky. Z Hraboši to šlo v květnu z kopce. Na českých polích jich výrazně ubylo. Průměrný počet používaných východů z nor na hektar klesl v porovnání s dubnem skoro na polovinu. Nejvíc riziko kleslo ve Středočeském, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková. Populace hrabošů rostla pouze v Jihočeském kraji ve víceletých kulturách. Na některých místech jsou ale i tak hraboši stále velmi množení. Zemědělci se jejich populaci snaží snížit kladením granulí s přípravkem proti hlodavcům do nor. Městské divadlo v Chomutově má zpět všechny čtyři sochy můz. Na budovu právě přibyly poslední, které doplnili ty, co se vrátili už před 2 lety.
4: Divadlo znovu vypadá jako při otevření v roce 1905. O navrácení soch usilovali Chomutované delší dobu. Magistrát jim teď vyšel vstříc v rámci participativního rozpočtu, tedy té části peněz, o kterých rozhodují přímo obyvatele města. Umělecké můzy z divadla zmizely po válce, prý byly ve špatném stavu. Nové sochy jsou z umělého kamene a mají přes 2,5 metru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší nebo zabouří. Nejvyšší teploty budou kolem 17 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech bude kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: prázdnu, tančit na kolenou.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
6: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
9: Odborníci museli uspat

0: 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Radio Impuls Hodonín.
1: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gittner.
2: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
1: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

Prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu.

0: V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
1: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak je jezdit na bajku.
0: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
2: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 tisíc aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přehánkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: česky a slovensky. Radio Impuls.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak se Honza daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve 3 setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
8: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Rádio Impuls Hodonín.
7: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gitner.
9: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
7: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek